chvíli přemítal o slovech Pelanduka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil Jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád, budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš králi pomoct.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas?
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
1: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozraď nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
1: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Ta Tam pod Javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda tě osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
4: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí.
5: Já osobně na ně dohlížím, také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
4: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje.
5: Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jaja dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tumáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tumáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte! Všichni pryč! Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá! Vykřikl kvapník. Já chvátám! Chvátejte taky! Utíkejte! Zachraňte se! A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já!
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hleděl rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř...
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kuřátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: přáteli malovaní, dejte aspoň bílí. Slepice si snese, snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: Co se děje?
1: Ubližuje se mi strážníku Škvore.
0: Jo, no.
1: Uznejte, jsem já snad nějaký starý, ošklivý šnek?
0: Šnek? Kdo to řek?
1: Takový jeden mravenec umouněný.
0: A, to je urážka na cti.
1: Urážka na zdi? To se ví. Vždyť mi málem urazili kus domečku. Ano, strážníků. Řítili se na vozíku, div, že mě nepřejel.
0: A další zločin. Rychlá jízda.
1: Jsou to uličníci.
0: Vlasinové, jak vypadají?
1: Jako Vlasinové.
0: Jaký obličej měli?
1: Vlosinský, umouněný.
0: A ruce?
1: Umouněné.
0: A nohy?
1: Umouněné.
0: A maskovaní zločinci, ty tedy vypátrám docela snadno. Zatknu je, spoutám a pak s nimi zatočíme. Jste maskovaný zlosin.
2: Zlosin?
0: Na hyhňace mě neošalíte. Lotrovina vám kouká z očí.
2: Mně přece z očí nic nekouká.
0: Nebreče.
2: Já jsem nejkrásnější ze všech zluneček sedmitečních, abyste věděli.
0: Maskovaný zlosin je všeho schopný.
2: Všeho schopný?
0: Všeho schopný.
2: Jú, takového jednoho já znám.
0: A, kdo je to?
2: On prosím všechno, prosím zná, všemu rozumí. Prosím.
0: A je tudíž všeho schopný, to je on.
2: A všude byl?
0: A kde je teď?
2: Před chvilkou prosím byli u té veliké kaluže, prosím.
0: A, tam, co je koupání zakázáno?
2: No, a koupou se, prosím.
0: A, další zločin. A já je vypátrám, zatknu, spoutám a pak s nimi, jak se patří, zatočíme.
3: Obyčejná kaluš, to není pro mě žádná voda, vždyť to mělké. Jo, moře, panečku, tedy, Fardo, víš ty vůbec, co je to moře?
4: Mně osobně stačí obyčejná kaluš. Odrazím se, hup.
0: A mám tě, zlosinu.
3: Pardon, inspektore, to bude Milka.
0: Neodmlouvat.
3: Vrchní inspektorku.
0: Mlčet, kouká ti lotrovina z očí.
3: Ale na vrchní nad inspektorečku, já jsem přece ten brouk, slavný brouk Pitlík. Já všechno znám, všemu rozumím.
0: Asi všeho schopen, jsi tedy zlosin, po kterém pátrám.
4: Ale strážníku Pitlík přece není zlosin, je to můj kamarád.
0: Že se skoupal.
4: Koupal?
0: V kaluži je koupání přísně zakázáno.
4: Ale jak to mohu vědět?
0: Stačí, že to vím já. Nejvrchnější policejní inspektor Škvor. Já tě zatýkám, zlosinu. Však my už s tebou, jak se patří, zatočíme.
5: Zahajuji soud nad velikým zlosinem, buřičem a ničemníkem Ferdou Mravencem. Čím se provinil, to nám řeknou žalobci. Velevážený domácí pán Lemišt obecný neboli polní, ctěná slečna Beruška a...
2: Ano, prosím, ano, já všecko povím. Tak nechtěl mě povozit, ačkoliv jsem nejkrásnější ze všech slunéček sedmitečných a posmíval se mi.
5: Přiznáváš se, zlosine.
2: Ale to prosím ještě není všechno. On ještě...
1: No, tak dost, tak se taky dostanu ke slovu.
2: Bočka, to co já?
0: Vy už mlčte, já žaluju, že se koupám.
2: A mě neřekl, že jsem nejkrásnější.
1: Co pak já jsem nějaký šnek?
2: A co pak já nejsem nejkrásnější?
5: Ticho! Poslechněte rozsudek.
4: Ale pane sudí, já se ničeho zlého nedopustil.
5: Však my už ti to spočítáme. Ferda Mravenec se odsuzuje k 25 ranám na zadeček. Vyplatí mu je silák roháč a zveme každého, aby se přišel podívat na palouk u tří přesliček, kde bude rozsudek vykonán.
6: Hlásíme se vám z palouku u tří přesliček, odkud vysíláme přímou reportáž. Davy zvědavců s napětím očekávají, až bude přiveden zlosin Ferda Mravenec. Tady zatím teprve chystají dva tesaříci, zdatní řemeslníci, zvláštní lavici, na níž potom silák roháč položí odsouzence, aby mu vysázel 25 ran trestu. Přípravné práce řídí jistý brouk Pilník.
3: Pitlík, prosím!
6: Promiňte, opravuji. Pitlík, který se sám přihlásil, že všechno zařídí, protože všecko zná, všemu rozumí.
3: A všude byl!
6: Mistře Pilníku, opravuji Pitlíku, promiňte. Řekl byste našim posluchačům několik slov?
3: To je pro mě maličkost. Tu lavici jsem vymyslel já osobně.
7: No to je skvělé, to vám blahopřeji.
3: Proto je docela neobyčejná, jak se brzy všichni přesvědčí.
7: A teď volá mistr Pitlík na své pomocníky.
3: Vše připraveno?
8: Vše připraveno, mistře.
7: A už přivádějí odsouzence Ferdu Mravence. Pokládají ho na lavici. Roháč se teď připravuje k první z 25 ran. Zvedá rákosku a... Stalo se něco naprosto neuvěřitelného, vážení posluchači. Okamžik, dovolte, když se roháč rozehnal první ráně... Promiňte, tady mezi zvědavci propukl zmatek, šlapou nám po drátech. Dovolte, prosím, lavice s Ferdou Mravencem se vzepjala, vlastně spíš jako by náhle vyskočila obrovským obloukem. Nestrkejte, prosím, do mě. A ta lavice odletěla.
2: Já to řeknu.
7: A žalobkyně Beruška, to, co slyšíte, prosím, žalobkyně Beruška sedmitečná naříká, protože utrpěla menší úder. Opravují úraz a větší, prosím, opravují. Když se totiž lavice vznesla, brouk Pitlík se za ní obětavě vrhl, ale nedopatřením se zamotal pod nohy roháčovi, který v tom zmatku udeřil nejkrásnější ze všech sluneček sedmitečných rákoskou.
3: Tak co, kamaráde, to jsme tě zachránili, co?
4: Já pořád nechápu, jak jste to provedli.
3: Docela jednoduše. Ta lavice nebyla žádná lavice, ale naše kobylka, chápeš? Tesaříci ji šikovně zakryli a když jsem řekl hop, vyskočila. A víš, kamaráde, když já něco vymyslím, tak to stojí za to.
9: Čajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
2: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta bráda bude dělat na každého špatný dojem. A nebo někomu prostě spadne na hlavu, víš, chodí bíko?
10: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
2: Jo, tak si na to plácneme.
10: Plác.
2: Plác.
9: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Bleže, pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Bezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad? Natáhat sem ty klacky, zasíčela, díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táhli s tebou. Upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, abys letěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl jsi ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
2: Už jsou v sobě, škodibyku. No, a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
10: Dáme, ale chřebíky jim při zatloukání ohýbat budem. Aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
9: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabodl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Kalkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel. Na to škudibík čekal. Nazvil špičku klády, ochloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo Kalkulku po prstech. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do Kalkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudibík to zpozoroval, až pošpital tesaříkovi do ucha.
10: Kalkulka ti to vrátí?
9: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý Kalkulka určitě něco provede. Peberky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i Mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je. Kývl, hlavou hejkal a Kalkulka dodal, já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veberky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Kalkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo Kalkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Au, zavil tesařík a hopsal po jedné noze. To si mi udělal, schválně ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi Kalkulku na žebříku. Co šíliš ty cvoku, já nerád, ječel na něho Kalkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Kalkulka slezl ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to Kalkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl Kalkulkovi. Ten mu odpověděl, ty jsi erc nosorožec, tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
2: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
10: Když dává, tak dává. Ale ty, Mezuláne, dnes ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Kalkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, to není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hejlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hejlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.

přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Jihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče. Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama, oznámil mu Jihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Jihlík křiknout. Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš. Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno, jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala.

0: pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezlí, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Jak Rumcaj s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka k Jičínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
2: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
1: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
2: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
1: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
2: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
1: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
2: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
1: řekl Rumcajs.
2: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
1: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tišek po otevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
3: manžer.
1: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
3: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
4: Tak já mu ten klobouček dám,
1: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
2: Vždyť je těch vojáků jen 26.
1: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
5: 27.
1: A zas počítal Rumcajs.
2: 26.
1: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karaváčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karaváčem, který dostal od žebráka, a obr padl rázem mrtvý na zem. Bum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa. Přišel zase k tomu velikému domu a v tom velikém domě spatřil obra, jak si na ohništi vaří oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, zvolal: ty, to jsi ty, ubohý červíčku, co zabil mého bratra. A hnal se na ovčáka železným sochorem. Ovčák nečekal, uhodil obra karabáčem, obr padl mrtvý na zem a ovčák se vrátil k ovečkám, které se zatím pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Na 3. den šel ovčák znovu do lesa. Nikoho tam nepotkal. Tak se šel podívat do toho velikého domu. V jedné světnici tam našel skřínku. A když na ní zaťukal prstem, ze skřínky vyskočili 2 muži a ptali se, co pán do mě chce? Ovčák řekl, chci, abyste mne provedli po domě a ukázali, co tu všechno je. Muži provedli ovčáka po domě a nakonec ho zavedli do zahrady plné krásného kvítí. Ovčák si toho kvítí natrhal a uvil z něho kytičku, krásnou Voničku. Potom se vrátil k ovečkám a hnal je z pastvy domů. Když hnal ovce přes most, vytáhl z kapsy píšťalku, zapískal a ovce se dali do tance. Princezna se dívala z okna a moc se jí to líbilo. Poslala sluhu, aby jí ovčák dal kytičku, krásnou Voničku.
Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce takovou voničku mít, musí si pro ní přijít sám a říct, Jeníčku, dej mi tu voničku. Princezna vyšla ze zámku na most a řekla, Jeníčku, dej mi tu voničku. Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ni pěkně poprosit. Prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna řekla, prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák i tu kytičku krásnou voničku dal. Na druhý den šel zase do toho lesa, do toho domu a do té zahrady a natrhal ještě krásnější kvítí a uvil ještě krásnější voničku. Když hnal ovce domů, princezna čekala v okně. Vyběhla na most a prosila, Janíčku, pěkně prosím, dej mi tu voničku. Ale ovčák zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ní takto poprosit. Milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. Princezna řekla tím nejsladším hlasem, milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. A ovčák i tu voničku dal. Princezna postavila kytičku krásnou voničku za okno a kytička krásná vonička tolik vonila, že město bylo plné líbezné vůně a lidé se zbíhali zdaleka široka podívat se na vonavé město. Třetího dne uvil ovčák voničku třikrát tak pěknou a třikrát tak voňavou, než byly ty dvě první. A celá země tou kytičkou krásnou voničkou voněla, že lidé se té vůně nemohli nasytit. Procházeli se kolem královského zámku a vyprávěli si, že za měsíc přijedou sousední princové ucházet se o královskou dceru. Ovčák zatím pásl ovce, ujídal ze síra, pískal na píšťalku. Za měsíc se princové počali sjíždět ze všech stran do města. Přijížděli v krásném odění a na krásných koních. A Janíček pořád ještě pásl pod lesem ovce. Honem zarazil do země hůl, šel do toho lesa, do toho domu a do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži. Hluboce se klaněli a tázali se, co pán poroučí. Ovčák odpověděl, poroučím bílé šaty, které by mi padly jako ulité, a bílého koně, okovaného stříbrnými podkovami. Rázem tu všechno bylo. Janíček vyskočil na koně a uháněl za princeznou. Princové ho dávno předstihli, byli oděni v krásných šatech, jeli na drahých koních. Ale princezna si žádného z nich nevšimla. Nepodala žádnému z nich šátek na znamení, že se jí líbí. Až teprve Janíčkovi. Když bylo po všem, Janíček ujel na bílém koni. Na večer přihnal ovce domů, princezna přišla za ním a řekla, Janíčku, to jsi byl ty. Ale Janíček zapíral, kde pak on, kde by k takovým krásným šatům přišel. Princezna řekla, že dobře, že to zatím nechá tak, však za měsíc, až se princové znovu sjedou, potom se uvidí. Janíček pásl, dál ovce, ujídal sýra, pískal na píšťalku a poslouchal, jak ptáci v lese zpívají. Uplynul měsíc a princové se znovu sjížděli na námluvy. Ovčák šel do toho lesa, do toho domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži a ptali se, co pán žádá. Ovčák řekl, žádám červené šaty, které by mě padly jako ulité, a červeného koně, okovaného zlatými podkovami. Hned tu všechno bylo. Janíček vyskočil na červeného koně, okovaného zlatými podkovami, a ujížděl do města na zámek.
Přijel tam docela poslední. Princové, ještě krásněji vypraveni než před měsícem a na ještě krásnějších koních, projížděli se pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala šátek, až Janíčkovi. Sotva však ta sláva skončila, Janíček ujel. Král sice rozkázal vojákům, aby Janíčka na dobrých koních dohnali a přivedli zpátky na zámek. Ale červeného koně s zlatými podkovami podkovaného nikdo nedohnal. Na večer přihnal ovčák ovce domů. Princezna už čekala na mostě a povídala: Janíčku, to jsi byl ty. Janíček zapíral, že ne, že ne. Že pásl po celý den ovce pod lesem. Princezna na to nedala a povídala: za měsíc přijdou princové po třetí a potom se ukáže. Třetího měsíce sjeli se princové po třetí. Ovčák ještě meškal na pastvě, když vyjížděli po mostě do města. Šel honem do toho lesa, do toho velikého domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a hned vyskočili ze skřínky dva muži a tázali se: co si pán přeje? Ovčák odpověděl: přeji si černé šaty, co by mě padly jako ulité, a vraného koně, okovaného diamantovými podkovami. Hned to tu všechno bylo, Janíček vyskočil na vraného koně a ujížděl k zámku. Princové se projížděli ve velikém lesku a blesku pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala ani šátek, ani prsten, až Janíčkovi, který jel na vraném koni poslední. Janíček však otočil koně a uháněl k lesu. Princové za ním, ale vraného koně dohnit nedokázali. Jenom jeden z nich, vyhlášený jezdec, na chvíli Janíčka dohnal a poranil ho šavlí na noze. Janíček přijel do toho lesa, do toho velikého domu a tam se v té světnici svlékl z černých šatů a pustil vraného koně na svobodu. Potom se vrátil k ovci. Ty se celou dobu pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Janíček si zavázal poraněnou nohu princezniným šátkem, lehl do trávy a usnul. Princezna přišla za ním na louku a našla ho, jak spí v trávě. Okamžitě poznala šátek, kterým měl zavázanou poraněnou nohu. Vzbudila ho a řekla: víte, Janíčku, přece jen jsi to byl ty. Janíček viděl, že zapírat je marné, a přihlásil se. Princezna měla velikou radost, zavedla ho do zámku a nedala, dokud král nepřivolil k svatbě. Vzali se a žili spolu dlouho a šťastně. Janíček chodil do toho lesa, do toho domu, do té světnice a do té zahrady plné krásného květí. Vázal kytičky, krásné voničky. Princezna je dávala za okno. A lidé si dodnes povídají, že co bylo na světě všelijakých království. Žádné z nich nevonilo tak líbezně, jako to

0: Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná, dětí měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila, ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní Pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotva, že anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zžalelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak učinil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak na sta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k Pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila. Avšak nikomu neprokázal nic dobrého, co by zamák byl. Byl tě na lidi zlý a proto neradi sloužili u něho i za drahé peníze. Ale anděl měl andělskou trpělivost a Pán si ho zamiloval tak, že když někam jel, bral si jen jeho sebou. Jedenkráte vyjel si Pán na lov a anděl s ním. Přišli do velikého lesa a tu Pán, stíhaje srnu, zabloudil v hustém boru a nemohl najít cesty zpátky. Anděl však i tentokrát mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a Pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha, ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na Pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese, živili se jedině kořínky, lesním ovocem a pakli někdy pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci a když viděli na pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu, až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo o nich 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíce pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí? A víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka. A jen onoho Otce nebeského, řekl anděl pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl, jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobro konat a ujmeš-li se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si přece vzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem šesti sirotků.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vyskl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskala sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba, a druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba, a do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bez pych. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičela Julinka. Chce rychlý nohy, pískl Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizela pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu? Ohlížela se. Splnila tři přání a uplavala, krčel rameny Honza. Ty hlupáku, vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala a rychlý nohy nepotřebuju. Chtěla jsem novou chalupu, pěkné šaty a pytel peněz. A taky pořádného ženicha, ne hloupého Honzu, jako si ty. Divoce s Honzou cloumala, strčila do něj, až se do vody skutálel. A pak znovu hop a skok vběhla do chalupy. V mžiku byla zpátky s kolíbkou a Honzovým rancem. Tu kolíbku, ať vezme voda. Hodila jich do řeky. A ty se mi klic očí. Křičela zlostně. Rusé vlasy kolem ní vlály jako pochodeň. Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vztekle sykla, dupla a zmizela ve dveřích. Honza vylezl z vody a věždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastermane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuju ti, Honzo. Zrovna ji s Bělinkou potřebujeme, přiznal Hasterman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty ses vrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl. Podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa. Vybíhaly babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači. Pojďte se podívat. Ale kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat. Můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku sproutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
3: Když přišel domů, zalezl do pokoje. Lehl si na postel a dlouho jen zíral do stropu. Byl tam tak dlouho, že si paní Ptáčková začala dělat starosti a přišla se podívat, jestli je v pořádku. Úplně v pořádku, děkuji za optání, odvětil Paddington nepřítomně, jen přemýšlím. Paní Ptáčková zavřela dveře a pospíchala dolů, aby to oznámila ostatním. Její zpráva vyvolala smíšené reakce. Dokud jen přemýšlí, je to v pořádku, řekla paní Fousková ustaraně, ale jakmile něco vymyslí, tak začínají potíže. Zrovna ale byla zabraná do domácích prací a tak na to brzy zapomněla. A rozhodně byly ona i paní Ptáčková příliš zaneprázdněné na to, aby si povšimli malé postavy, která se o pár minut později vplížila do dílny pana Fouska. Ani si nevšimli, když se medvídek vracel vyzbrojen velkou láhví ředidla a hromadou starých hadrů. Kdyby si všimli, měli by oprávněné důvody ke starostem. A kdyby ho paní Fousková viděla, jak se po špičkách plíží do pracovny a pečlivě za sebou zavírá dveře, neměla by chvilku klidu. Naštěstí měli všichni příliš mnoho práce a nikdo nic nespozoroval. A ještě větší štěstí bylo, že do pracovny dlouho nikdo nevešel. Protože Paddington byl v Brindě. Vědci nešli úplně podle plánu. Paddington litoval, že nedával větší pozor, když mu pan Pelich vyprávěl o čištění obrazů. Zaprvé, i když použil skoro polovinu ředidla, pana Fouska, barva se smila jen na některých místech. A za druhé, tam, kde se mu ji podařilo odstranit, nebylo vespod nic, jen bílé plátno. Paddington o kus poodstoupil a zadíval se na svoje dílo. Původně to byl obraz jezera pod modrou oblohou a s několika plachetnicemi. Teď to vypadalo jako bouře na moři. Všechny lodě zmizely. Nebe dostalo zvláštní našedlou barvu a půlka jezera se někam vytratila. Ještě štěstí, že jsem našel tuhle starou krabici barev, pomyslel si Paddington, když držel štětec na délku paže a mžural na obraz, jak to viděl u opravdových malířů. Do levé packy vzal paletu, vymáčkl na ně něco červené barvy a namočil do ní štětec. Nervózně se rozhlédl a pak trochu nanesl na plátno. Barvy našel ve skříni pod schodištěm, celou krabici. Byly tu tubičky červené a zelené, žluté i modré. Vlastně tam bylo tolik barev, že bylo těžké se rozhodnout, kterou vybrat. Pečlivě si otřel štětec o klobouk a zkusil další barvu. A pak další. Bylo to tak zajímavé, že se rozhodl vyzkoušet všechny a brzy zapomněl, že vlastně maluje obraz. Ve skutečnosti to byl spíš dekorativní vzor než obraz. Čáry se na něm protínaly z kolečky a křížky ve všech možných barvách. Dokonce i Paddington na to překvapilo, když poodstoupil, aby si obraz prohlédl. Po původní malbě nebylo ani stopy. Posmutněle vrátil barvy do krabic, zabalil obraz do plátěné tašky, opřel ho o stěnu přesně tam, kde ho našel. Neochotně se rozhodl, že to později zkusí znovu. Malování je zábava, když to člověk dělá, ale je mnohem složitější, než by se zdálo. Při večeři i celý zbytek večera byl úplně zticha. Byl tak potichu, že se ho paní Fousková několikrát zeptala, jestli se cítí dobře. Až se nakonec omluvil a odešel nahoru do svého pokoje. Doufám, že mu nic není, Karle, poznamenala, když odešel. Skoro se nedotkl jídla. To se mu vůbec nepodobá. A měl na obličeji takové divné červené skvrny. Jupí, zvolal Jonatán, červené skvrny. Doufám, že to od něj chytnu, ať je to co chce, abych nemusel do školy. No, měl i pár zelených, řekla Juditka. Viděla jsem zelené. Zelené? Dokonce i pan Fousek vypadal ustaraně, snad nám nestůně. A jestli mu to do rána nezmizí, zavolám doktora. A on se tak těšil na tu výstavu, litovala Paddington paní Fousková. Byla by škoda, kdyby musel zůstat v posteli. Myslíš, že tvůj obraz něco vyhraje, tatí? Zeptal se Jonatán. Nikoho nepřekvapí víc, kdyby vyhrál než tvého otce, odvětila paní Fousková. Ještě nikdy žádnou cenu nedostal. Co je na něm, tati? Zeptala se Juditka. Neprozradíš nám to? Má to být překvapení, řekl pan Fousek skromně. Trvalo mi to velice dlouho, maloval jsem po paměti. Malování byl jeden z koníčků pana Fouska a on své obrazy každý rok přihlašoval do soutěže řemesel a amatérského umění, která se konala v nedalekém Kensingtonu. Obrazy pokaždé přišlo ohodnotit několik slavných osobností a rozdávaly se ceny. Soutěžilo se v různých oborech, což bylo pro pana Fouska ještě těžší, protože zatímco on jak těživ nic nevyhrál, paní Fousková dvakrát získala cenu za tkaní koberců. A každopádně už je pozdě, uzavřel pan Fousek téma. Dnes odpoledne si tu byli obraz vyzvednout, tak se uvidí. Druhý den svítilo slunce a na výstavě bylo plno. Všichni měli radost, že Paddington vypadá mnohem lépe. Vyrážka mu úplně zmizela a dal si velikou snídani, aby si vynahradil včerejší večeři. Jen paní Ptáčková měla jisté podezření, když našla Paddingtonovu vyrážku na ručníku v koupelně, ale nechala si to pro sebe. Fouskovi si na vyhlašování zabrali 5 míst v přední řadě. Všude panovala vzrušená atmosféra plná očekávání. Paddington až dosud netušil, že pan Fousek maluje a moc se těšil, až uvidí obraz od někoho, koho zná. Na pódiu se dohadovalo několik důležitě vypadajících vousatých mužů. Mávali rukama a vypadalo to, že se na jednom obraze ne a ne shodnout. Karle, zašeptala paní Fousková vzrušeně, myslím, že mluví o tom tvém. Poznám tvoji plátěnou tašku. Pan Fousek se zatvářil překvapeně. Rozhodně to vypadá jako moje taška, souhlasil, ale asi to nebude ona. Plátno je úplně přilepené na obraz, vidíš, jako by ho tam někdo uložil, dokud byl mokrý. Já ten svůj namaloval už dávno. Paddington seděl úplně strnule a zarytě hleděl před sebe. Téměř se neodvažoval pohnout. Žaludek mu svíral podivný, nepříjemný pocit, jako by se mělo stát něco hrozného. Litoval, že si ty skvrny ráno umyl. Radši měl zůstat ležet v posteli. Juditka do něj štouchla loktem. Co se děje, Paddingtone? Zeptala se. Vypadáš nějak divně. Je ti dobře? Nejsem nemocný, řekl medvídek tenonkým hláskem, ale myslím, že mám zase průšvih. Pro pána, povzdychla si Juditka. No teď hlavně drž palce, už je to tu. Paddington se narovnal. Na pódiu právě mluvil jeden z těch důležitých mužů. Ten, který vypadal nejdůležitěji a měl nejdelší vousy. A vedle něj Paddingtonovi se rozklepala kolena. Na stojanu na pódiu byl všem na očích vystavený jeho obraz. Byl tak ohromený, že pochytil jen útržky toho, co muž říkal. Neuvěřitelné použití barev. Velmi netradiční, úžasná představivost, podsta umělci. A málem spadl ze židle překvapením. První místo dostává pan Karel Fousek z Windsorských zahrad číslo 32. Paddington nebyl jediný, kdo byl překvapený. Pan Fousek vypadal, jako by do něj udeřil hrom a museli ho na pódium dovést. Ale, koktal, to musí být nějaký omyl. Omyl, řekl vousatý muž, ale vůbec ne, drahý pane. Zezadu na plátně je vaše jméno, jste přece pan Fousek, nebo ne pan Karel Fousek. Pan Fousek se na obraz nevěřícně podíval. Tady vzadu je opravdu moje jméno, řekl. Je to i moje písmo. Nedokončil větu a zadíval se do obecenstva. Stačil už si na celou záležitost vytvořit vlastní názor, ale neviděl Paddingtonovi do očí. Málo kdy se to podařilo, když měl člověk dobrý důvod chtít zachytit jeho pohled. Tak tedy, odkašlal si pan Fousek, když utichl potlesk a on přijal od poroty šek na 10 liber. Jsem na tuto výhru velice hrdý, ale myslím, že bych měl tyto peníze věnovat jistému domovu pro staré medvědy v Jižní Americe. V obecenstvu to překvapeně zahučelo. Paddington si ale ničeho nevšiml, ač by býval měl velkou radost, kdyby věděl, co se právě stalo. Díval se na obraz a na vousatého pána, který se začínal potit a vypadal podrážděně. Tak se mi zdá, řekl si pro sebe Paddington, že ten obraz taky mohli postavit správnou stranou nahoru. Medvědi nevyhrávají v soutěže v malbě každý den.

povídka.

0: Máni, co pak, hrdinko?
1: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
0: To nevím.
1: Kost je pro psa a škola pro kočku.
0: No počkej, co máš proti škole?
1: Všechno.
0: No hodou. Škola je základ života.
1: Ale kdo ji má přežít?
0: Ale děti.
1: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
0: Jak to?
1: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
0: A teď?
1: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
0: To já chodím do školy ráda.
1: Bodeď, šprtka.
0: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Horvínku?
1: Že mají všichni větší svačiny než já.
0: Ty jsi číslo.
1: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
0: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
1: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
0: Fakt? A jaká je?

0: A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám. No, diď. No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
1: Nediv se. Jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo.
1: Jo?
0: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
1: Co?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: No to těžko.
0: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
1: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
0: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
1: Jak to?
0: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
1: Já, ty se teda máš. Jo, a Horvínku.
0: No, co pak?
1: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
0: To je přece jasné. Čokoládový dort.
1: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
0: Směr cukrárna.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne a

0: Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů. Přivedu s sebou i Ramsese a Hylíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit.
1: Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět,
0: smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru a rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlíčka šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopity proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím.
točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali. Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj. Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čbánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíz. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho Šejtročku nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všecky strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a Dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozkloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u Šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka Šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala,
Pomalu nevypustím z úst mírné slovo. Sama sobě jsem už proto k nevystání. Po Jičíně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost. A tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnízy. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču,
o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodůlku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal otloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu, od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem a tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí, a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Roztluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Perníková chaloupka.
1: Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
1: Co jsi tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem jí s Jeníkem. Krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: No a teď ještě jednou. Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
1: Co jsi tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou na večer seděli Křemílek a Vochomůrka před chaloupkou. Komáři pískali muziku a najednou přiběhla maličká víla a dala se do tance. Tancovala pomaloučku, že se sotva hnulo stéblo trávy a zas rychle, až se rozletovala semínka. Křemílek s Vochomůrkou se dívali a poťukávali patou. Najednou ta maličká víla povídá.
1: Zakopla jsem o skalku.
2: A zhora od mraků zaburácel hlas, až to bralo čepice.
3: To není skalka, to je můj palec.
0: K palci totiž patřil obr. Maličká víla se rozběhla do brusinčí, až jí závoj šlehal kolem kotníčků. A Vochomůrka rovnou na obra.
1: Ty hrom trdlo jedno, skazil si víle tanec.
3: Co jsem skazil, to jsem skazil.
0: Zarámusil obr.
3: Zatancuju vám sám a bude to.
0: Foukl do mraků, hrom mu začal hrát muziku a obr zvedl nohu a že si poskočí.
1: Ale okamžitě hned toho nech,
0: křikl Vochomůrka. Ale obr na to.
3: Když už jsem zvedl jednou nohu, tak si poskočím.
1: Jo, a narazíš si bosý palec,
0: řekl Křemílek. Obr se zamyslel a ťukl se do čela, až to třesklo.
3: Víte co? Lehnu si na chvíli za kopec a vy mi zatím uděláte taneční střevíce.
0: Obr se uložil za kopec a za chvíli přišla ke Křemílkovi s Vochomůrkou maličká víla a řekla:
4: Nechcete, abych vám trošku zatancovala?
1: Ale to víš, že nechceme,
0: povídá Vochomůrka.
4: A proč nechcete?
0: Diví se maličká víla.
1: Protože nám to tu obr všecko roztlápne,
0: řekl Křemílek.
4: Tak mu ty střevíce nedělejte,
0: poradila jim maličká víla.
1: Ty jsi ale chytrá. A on nám to tu všecko roztlápne, bos,
0: řekl Vochomůrka. Bylo jim smutno, až od toho vadla tráva. V tom udělá maličká víla krůček sem a krůček tam.
4: Promiňte, já už jsem to na obra vymyslela.
1: Ale prosím tebe, víla nemůže nikdy nic pořádného vymyslet přece.
0: Rozlobil se Vochomůrka.
4: Jenže já už jsem to vymyslela,
0: řekla maličká víla.
4: Nejdřív si ale musíte přinést sekyry a palice a dláta.
0: Křemílek to všechno přinesl z kůlny za chaloupkou. Potom je maličká víla odvedla k dvěma pařezům z železného dubu. Takové pařezy mají kořeny rostlé málem až zemi do srdíčka.
4: Udělejte z těch pařezů střevíce. V tom je ta celá chytrost,
0: řekla maličká víla. A když dopověděla, odešla do brusinčí. Křemílek s Vochomůrkou chvíli pařezy obcházeli. A v tom Vochomůrka zas.
1: Ale všecko jsou to jen vílí nápady.
0: Křemílek ale popadl sekyrku a už seká a přisekává pařez. Občas změří dílo od špičky k patě. Na jemnější práci si vzal dláto a paličku. Vochomůrka chvíli jen oškrtával sekyru o druhý pařez, ale pak se dal do díla taky.
2: sekal hrubě na štěpinu a dlabal jemně na hoblinku. Tak ti dva sekirou, paličkou a dlátem ušili pár pařezových střevíců. A od kopce už se hrne obr. Obul se do střevíců, foukl do mraků, aby mu hrom zahrál muziku a povídá.
3: Teď spustím takový tanec, že to ještě nebylo k vidění.
2: A začal tanec. Obr chvíli táhne pravou nohou, chvíli zas levou, ale pařizové střevíce nejsou k uzdvižení. Obr v nich nesvedl ani krok. Chvíli se ve střevících marně rozšlapoval a popadl ho vztek.
3: To bych se podíval, abych je neroztancoval.
2: A zabral do pařizových střevíců jako párou. V zemi prasklo, kořeny se vyvalily, obr udělal veliký oškolobrt, pak klopítl o les, o kopec, o skalku. Nakonec se svalil někam za hory.
4: A pak přišla maličká víla a řekla Vochomůrkovi. Tak vidíš, všecko to byly jen takové vílí nápady, viď?
5: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
6: Adélka s vílou Bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
7: To je krása.
6: Špitla směrem k víle Bimbulince.
7: To si musím namalovat.
6: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřítky.
8: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidi mužíci jsou ještě mrňavější.
9: Podělil se o své postřehy Pupíno.
6: Víla Bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
7: Oni k sobě patří?
6: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
7: Ano i ne.
6: Začala vysvětlovat Bimbulinka.
7: Ti nejmenší skřítci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly.
6: Pronesla hrdě.
7: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
8: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
6: Zasnil se Pupíno.
7: Nepřerušuj.
6: Napomenuli ho ostatní. A zvědavě naslouchali Bimbulinčinu vyprávění.
7: Z vajíčka se pak vyklube housenka.
6: Pokračovala víla.
10: Tak to je úplně stejné jako u nás.
6: Byla zklamaná Adélka.
10: A pak jsou z nich motýly.
6: Dokončila místo víly. Bimbulinka přikývla.
7: Ale housenky jsou strašně neposedné. V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla. A proč mají skřítci čepičku stejné barvy jako křídla motýla, na kterém letí?
6: Zeptala se zvědavě Adélka.
11: Aha, fakt to tak je. Podívejte!
6: Křičela žirafka.
7: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
11: A co ty čepičky?
6: Chtěla vědět, Adélka.
7: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale bimbulusoví skřítci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus mají ledacos k zařizování.
6: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
7: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
6: Adélka z kapsičky vytáhla 4 lahvičky.
11: Jenže já nevím, která z nich to je.
6: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v to ráno ukázali na jednu lahvičku. Jenže každý na jinou.
11: Tak to budeme muset rozpočítat.
6: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
11: Eniki, beniki, kliki, be, a br, fa, br, domine.
6: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Hlokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
7: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
6: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
7: Co je za těmi dveřmi?
6: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo
11: dále,
6: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
7: Vedu hosty,
6: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami Snílka rychle namalovala do svého bloku.
7: Každá komůrka má dvoje dveře a...
6: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
8: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
6: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
7: Asi bude čas využít další profesorův vynález.
6: Pronesla do ticha.

0: Pepičku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.
2: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle, nedržíš moji nohu, tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně, máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš, sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji, k čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo,

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
2: krásně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy,
0: protože... My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale už tam nesmá něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Vydechuji.
0: Já mám nápad. No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo. Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbibrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Hanko, možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaní a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k

0: pozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Mhm. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
1: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
0: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
1: Na bobek, to je jako králíček.
0: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
1: Prognostikem.
0: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
1: Prvňák.
0: Dobře, budeš vítěz.
1: Vítěz.
0: Sláva vítězům, čest poražený.
1: Já jsem tě tak pokoušel,
0: promiň. Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek. Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že?
0: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí. Proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
1: Jupí!
0: Můžeme běhat,
1: můžeme běhat
0: třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
1: Můžeme běhat třeba na procházce,
0: na
1: poli,
0: výborně.
1: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
0: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
1: Ahoj!
2: Kdo jsi? A hleď mé, ty jsi můj poddaný. Já jsem král, pojď blíž, ať tě lépe vidím.
3: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout, ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát a protože byl unaven, zívl.
2: Zívat v přítomnosti krále se nesluší, zakazuji ti to.
4: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
2: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
4: Už nemohu. Už se mi nechce.
2: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
4: Mohu se posadit?
2: Nařizuji, aby ses posadil.
4: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
2: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
2: Všemu.
4: Všemu?
2: Všemu, co vidíš.
4: A hvězdy vás poslouchají?
2: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
4: Chtěl bych vidět západ slunce. Neříte slunce, aby zapadlo.
2: Budeš mít západ slunce.
4: A kdy to bude?
2: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
4: A kdy to bude?
2: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
3: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
4: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
2: Neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
4: A čeho?
2: Ministrem spravedlnosti.
4: Ale vždyť není koho soudit.
2: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
4: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
2: Budeš tedy soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
4: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
2: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš po každé milost. Stejně je tu jenom jedna.
4: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
2: Ne.
4: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
2: Jmenuji tě svým velvyslancem.
3: Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.

0: Dnes je 3. října.
1: A svátek má Bohumil.
0: Bohumil, no tak ten bude asi Bohu milý, viď?
1: Jméno Bohumil k nám přišlo z Řecka a je překladem jména Piggy.
0: Já to přečtu. Teofil.
1: Takže všem Bohumilům a bohouškům přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
0: Je, Vojto, my jsme to řekli krásně najednou. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky. Na mytí už a když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce. No prosím, už zas dotírá, reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu. Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co? Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl. Jaká je? Zajímala se pacička. Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí. A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude. Ale to přece nejde, co by řekla teta, hrozila se pacička. Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal, jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi. Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele, tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou. A já, ouška, pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem. Podívejme. A co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela. Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali. A teď doopravdy, než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta, a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé, naříkala pacička.
0: Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde?
0: Samozřejmě.
1: Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu,
0: takže jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou, nabídl velkoryse Macourek.
1: Já bych moc chtěla, hlásila se pacička. Já taky, honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo. Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši, tečka. Teď nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo radši dva.
1: To je dobré,
0: liboval si Camfourek.
1: A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus?
0: Měl už to promyšlené Macourek.
1: A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté?
0: Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam.
1: To se asi musí slevit, že?
2: To si nikdo nevšimne, prosím tě,
0: usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul.
1: Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má.
0: No a pak už zbylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být.
1: Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát.
3: Ale to ne... Já mám přece jedny uši, jako vy,
0: bránila se Pacička.
1: Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, to vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám?
0: Zamotal se do toho Macourek.
1: Velice špatně,
0: mínila Pacička.
1: No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá.
3: Jejda, a ráda.
1: Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je devět ceduliček.
0: Měla to Pacička co bydu a skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat.
4: Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kde kdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat.
1: Tak se mi zdá, že to moc neprodáme.
0: Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují,
1: protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk.
0: A skutečně, najednou kupec byl. A jaký?
5: Vidím, že něco prodáváte.
0: Zajímal se strýc Mour.
5: Můžu si to prohlédnout?
1: Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu šest prvotřídních oušek a tři výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned,
0: pospíšil si Macourek.
5: No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zas ne je drahé.
1: Vezmu to všecko.
0: Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul.
4: Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko.
1: Tak pá, strejdo, my už musíme jít,
4: loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté.
5: Počkat, zarazil je strýc Mour.
4: Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
1: Ale vezmem ti je na zmrzlínku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
4: prášil mazaně Macourek. Jenže mu to nepomohlo.
1: A to ne.
4: Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour.
2: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
1: Ty tímhle nás chceš mít?
5: Drkotal zděšeně Macourek.
4: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali.
0: Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
4: Copak, divil se strýc Mour.
5: Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
4: vymýšlel si pohotově Macourek.
5: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal,
4: liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
4: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
0: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: Digi básnička.
1: O trpaslíčkovi.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: A teď ještě jednou. Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most.
Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda. Když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou. Jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zas házeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třebas byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka.
kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta o dávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Nu, na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu. Uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i Rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovi o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlili vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo. Otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách. Proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to. Pan Josef
Jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoli na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by jel loďkou po Malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bratku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jaký je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky,
Skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšeramostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk. Hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef při ní šel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší.
jak často vykládá v hostinci u měšťánků. Cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.

0: Vinnetou vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinnetou praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě?
1: Po fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

0: zahájit cvičení.
1: A jdeme na to!
0: Ahoj, holky a kluci! Dneska zloví Figy a Hanka Krychová!
2: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
2: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
2: No to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
2: To určitě ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, říce, kuchyňské náčiní.
2: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
2: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
2: nářadí.
0: Nářadí,
2: přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
2: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě a stážený.
2: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
2: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
2: teď?
0: Vpředu, to asi nebude?
2: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
2: Takhle, jako.
0: Jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
2: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Uh-huh. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová, pravá, co myslíš? Jo, pravá.
2: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
2: Ano, a pomůckou, proto aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na něj dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu, no.
2: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko,
2: Výborně.
0: Mám ho!
2: Opravdu, holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
2: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené?

0: Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme. Vyhodíme z druhé. Já ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou. Vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem?
1: Já to zvládám jenom jednou, zatím.
0: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
1: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
0: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mm-hmm. Ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
1: Výborně.
0: A teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
1: Počkej, to je moc složité.
0: Tak. Budu všechno napovídat.
1: Dobře.
0: Čtyřikrát poskočit na místě teď. Hop, raz, dva, hop, tři, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé. Držíme z levé do pravé. Hop. Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
1: Oběma ručičkama nahoru.
0: Hop. Držíte? Výborně, děti.
1: A to už byla sestava.
0: Takže povedla
1: teď
0: se
1: jsem gymnasta.
0: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta, já ti blahopřeju.
1: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
0: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Piggymu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
1: A být tak mrštní jako Vojta.
0: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
3: Samozřejmě.
2: Ano?
3: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
2: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
3: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
4: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
3: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
2: Ona by se mu potila hlava, veďte.
3: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
4: Kdo?
3: Slunce.
2: Jak to veliké?
3: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
2: Vím.
3: No tak, no to si neumíš ani představit.
4: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
3: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
2: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
3: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
4: Ono není celé?
3: Kdo?
2: To slunce.
3: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
4: Jsi říkal, že je to kus?
3: Protože je tak obrovské.
2: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
3: Ale kredenc pořád, o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
2: Ne.
3: 300 tisíc zeměkoulí.
4: Z jednoho slunce, tatí?
3: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
2: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
3: Kdo by nebyl kulatej?
4: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranaté, že ano?
3: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
4: Ano, tatí.
3: No, konečně.
2: A na zemí by byla naše kredenc, pane Spejble.
3: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, Žáno.
2: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké.
3: No tak co?
2: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl.
3: No tak by se vešlo pod stůl, ne, Žáno. Nebo co jako?
4: Jak by pak byla velká země koule?
2: No?
3: Ta? Ta by byla mrňavá.
2: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejbleričko.
3: Ještě o hodně menší.
2: Jako budík?
3: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
2: Jejde.
4: Takže by to nešlo, vej tatí.
3: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
2: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble.
3: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
4: Ale nám se nechce, tatí.
2: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
3: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
4: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence. Yeah.

0: Dnes je 3. října.
1: A svátek má Bohumil.
0: Bohumil, no tak ten bude asi Bohu milý, viď?
1: Jméno Bohumil k nám přišlo z Řecka a je překladem jména Piggy.
0: Já to přečtu. Teofil.
1: Takže všem Bohumilům a bohouškům přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
0: Je, Vojto, my jsme to řekli krásně najednou. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: se čertí žení, to je cirkus. Ještě před svatbou jde čertí ženích s čertí nevěstou ke kováři, aby jim okoval parádně kopita. A myslíš, že dá ženích nevěstě přednost, aby byla první okovaná? He, ani nápad. Naopak, kope ji, aby ho pustila napřed. No a ona kope jeho, aby se choval slušně. Co pak tohle se dělá? Když kovář kove čertici, fouká čert schválně do výhně, aby jí létaly jiskry do chlupu, aby jí to štípalo. Když kovář kove čerta, čertice mu podloží pod oháňku kovadlinu. Pak do ní uhodí perlíkem, kovářským kladivem, vší silou. A to čert řve jako tisíc ďáblů. Při svatebním obřadu jim obvykle odávající čert ukradne prstýnky. A když se jich zeptá, berete si dobrovolně tohoto čerta či tuhle čertici? No, tak co myslíš, že udělají? Neodpovědí ano. Vypláznou na sebe jazyky. No, že jim to není hamba. Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do skleničky. A při hostině chodí všichni čerti po stolech, šlapou kopity do talířů, no, měli by se za to stydět. Nejhorší je, když jde čertí ženich s čertí nevěstou spát. Nejprve se poperou o pyžama, pak se seperou o to, kdo bude spát nalevo a kdo napravo. Nakonec přijde ta největší pranice. No o peřinu. O tu se tahají tak, že ji prostě přetrhnou. Když se z ní peří vysype, perou se až do rána o každé peříčko. Pak zase vypláznou na sebe jazyky, no, a usnou. A proto se říká, že se čerti žení. Vždyť kumelenice není nic jiného, než čertí pranice o peříčka. No ale když skončí, dá se lyžovat.
1: Že tak dlouho nejdou, babička už měla starost. V tom zahučel výtah, to jsou oni, oddychla si máma. Ten zase bude chrchlat, zlobila se babička předem na dědu. Chrchlat a hekat, ten se teď naheká, ono mu pořád něco je. Dveře klaply, v předsíni zaharašily tyčky a lyže. Táta vyskočil z křesla a šel mince i dědovi naproti. Máma taky, za nimi se belhala babička. Tak co, lyžaři, jak to šlo? Ptal se táta. Pak spatřil Minku a začal se chechtat. Ani nepotřeboval odpověď, byla oválená sněhem od hlavy až k patě. No, vymázla jsem se, to je toho. Natřásala se trošku nakvašeně. Musela si v noci ven a teď to odstůněš, strašila jí babička. Dobře ti tak, ať ti doktorka rozpíchá zadek. Potom jí padly oči na dědu. Pán Bůh, mě netrestej, kde ses tak vyválel? Děda byl olepený sněhem jako Minka. Navíc měl kabát od hlíny a zablácená kolena. Ona mě povalila, žaloval, ale oči se mu smály. Já volala pozor, uskoč, ale děda neuskočil, bránila se Minka. Vždyť je to nový kabát, hořekovala babička. Nový kabát a koukněte se, jako by ho vytáhl z popelnice. Jak to? Nový? Vždyť jsem ho koupil ještě, než byla Minka na světě. Úplně nový. Není, ale pěkný je. Což pak se musíš v každém pěkném kabátě vyválet? Chtěl jít v takovém ošuntělém zimníku a já povídám, vem si pěknější, ať neděláš ostudu. Vždyť jsou svátky. Poslechl mě a teď to vidíte. On v něm upadne. Až kabát uschne, vykartáčujeme ho, konejšila babičku máma. Pojďte ke stromečku. Dáme si čaje a medvědí pracny a povíte nám o tom lyžování.
2: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů, Minka do postýlky a máma s tátou do Pelíšku. Máma za chvíli zavolala. Pojď k nám do Pelíšku. Na to Minka čekala. Vyštrachala se z peřiny a dub, dub, dub, žuch. Udělala šipku a zavrtala se mezi ně do teplička. Tam mě zase kopla, sykl táta. Pak ale začal povídat o tom, jaké jsou hory. Probudíš se a sype se sníh. Sedneš si k čaji a slunce se může přetrhnout. Namážeš lyže a padne třeba prádelna.
3: Jaká prádelna? Ptala se Minka.
2: Mlha, vysvětlovala máma. Mlha, jako když se vyvařuje v kotli. Není vidět vlastní nos, nikdo nesmí z chaty. My nesměli 3 dny.
3: Ježiši, lež už klidně a nekopej.
2: A co jste dělali, když jste nesměli z chaty?
3: Vlezli jsme si do pelíšku. Povídali jsme si, co budeme mít, až se zmůžeme.
2: A co jste pak měli?
3: Tebe.
2: Jo.
3: Jo.
2: To je škoda, že s námi letos máma nepojede, viď, tati?
3: Jaká škoda, ozvala se maminka.
2: Pojede s tebou 5 báječných strýčků na celý týden. Až se vrátíte, budu mít po zkouškách. Pak už ani jedny prázdniny nevynechám, koukej spát. Za 3 neděle jedete.
3: Minka zavřela víčka, až to cinklo.
2: Už ani neslyšela, jak máma šeptá tátovi. Ta se těší, ale ty taky, viď?
3: Táta se jen usmál. Jak by se netěšil, za lyžování by dal duši. A že se těší i Minka, tomu dělalo velikou radost.
4: 3 neděle utekly jako voda. Táta s Minkou vyrazili na autobusové nádraží. Čekalo tam už 5 jeho kamarádů, 5 strýčků. To bylo halasu, když se vítali. Dělali rámus za 20. Ani jí nepřipadali jako strejdové, spíš jako kluci z jejich třídy. Kam se na ně hrabala Minčina škola? Není slyšet vlastního slova, volala by na ně paní učitelka. Okamžitě přestaňte dělat takový randál. V poledne je stejně hlučně vítal i strejda Evald, vedoucí horské boudy. Ďáblové přijeli komplet, prkinkářky, třeste se, volal už z dálky. Minka pochopila, že ďáblové jsou strýčkové, ale že komplet znamená všichni, na to nepřišla. Ani na to, že prkinkářky jsou lyžařky. Kde máš vlečňák? Ptal se vedoucí táty. Šprtá se. Minka věděla, že šprtat znamená učit se, takže vlečňák byla vlastně maminka. No tohle... Podívala se na chataře jako mrak. Co si to dovoluje říkat mamince vlečňák? Nemáte něco v troubě? Vzdychal jeden ze strýčků. Snědl bych čerta i s chlupama. Měl zřejmě velikánský hlad. Děda by mu vysvětlil, že čert se nejí, protože čert je skoro člověk. Toho, že jedí na nejvýš lidojedi, ale jenom v době neúrody a v době hladomoru. A ani tehdy, že ne s chlupama. Klid, ďáblové, konejšil je vedoucí. Mám tam couračku, vepřopéčo a sekané potrubí. Minka neměla ponětí, co to budou jíst. Všichni tu mluvili nějak tatarsky. Až u stolu poznala, že couračka je zelná polévka a sekané potrubí, že jsou makarony.
2: U stolu také poznala, že nemá na žádné jídlo chuť.
3: Co pak, podíval se táta, nejede ti to?
2: Moc ne, špitla Minka.
3: Vždyť strejda Evald vaří skoro jako naše máma.
2: Minka s přemáháním polkla lžíci polévky.
3: Je umlácená z autobusu, řekl tátovi strýček Arno. Měl si strčit nejdřív pod peřinu.
2: Pane, já radši půjdu lyžovat, bránila se.
3: To ale musíš jíst, vykulil na ní oči strýček Řehoř. Podívej se, Stenmark, ten by si bez bramborových knedlíků ani nestoupil na ty své práskačky.
2: Minka strejdovi zase nerozuměla. Nevěděla, že práskačky jsou lyže. A nevěděla, že Stenmark byl nejlepší lyžař všech dob a že asi v životě nejedl bramborové knedlíky.
3: Ti stričkové měli ale slovník. Ti měli vyjadřování, kdyby je tak slyšela paní učitelka.
4: Táta namazal lyže a šli. Hned po couračce a vepřu péču. Namlouval si, že tak pospíchá kvůli mince, ale bylo to jinak. To on sám se už nemohl dočkat. To jemu hladovělo srdce po lyžích a natož nohy. Kam tak časně? Ptal se strýček Roman. Jdeme lyžovat, odpověděla důležitě Minka. To, abych si připravil kufřík, už klíbl se strýček. Strýček Roman byl lékař. Už v autobusu říkal, že doktorský kufřík nosí všude sebou i na dovolenou, protože na každé dovolené dostane prý někdo chřipku nebo angínu a v zimě se prý vždycky někdo vymlátí na lyžích. A když se nevymlátí, ňafne ho prý apendour. Co je to? A Pendjour? Ptala se Minka v autobusu. Zánět slepého střeva, řekl táta. Minka chvíli hleděla před sebe, pak se odhodlala k otázce. A co je to, tati, slepé střevo? A Pendjour, zařvali všichni strýčci sborem. Slyšeli ji, třeba, že se ptala tiše. A smáli se, až autobus hrkal. Co? Smáli, řičeli smíchy, jak se jim to povedlo odpovědět jedním hlasem.
2: Teď Minka stoupala s tátou k Modrému dolu. Táta šel nějak rychle, nějak moc rychle. Pojednou se obrátil. Co je, kočko malá, nemůžeš? Minka neodpověděla. Z tebe jen teče, jdu moc rychle, přidřepl k ní táta. Minka byla spocená a zvadlá. Všechno jí bylo najednou jedno, všechno se s ní točilo. Že ty máš horečku? No to se ví, že máš. Proč neřekneš, že ti něco je? Minka zase mlčela. Strčím tě na chatě do postele, strejda Roman se na tebe podívá.
4: Ještě, že jsem si připravil ten kufřík, už klíbl se strýček. Vystrč, baroneso Ploutev, dám ti teploměr. Co se cukáš? Zebe? A co drkotáš zubama? 39,5, holka, holka. Ukaž lízák. No, vyplázni ten jazyk. Koupili jsme angínu. Tak budeme ležet, brát tyhle tablety a kloktat a po lyžích nebudem ani šilhat, aby nám to neskočilo na srdíčko.
2: Minka fňukla. Táta zvedl oči od knihy, myslel, že spí, a opravdu ležela se zavřenýma očima. Co pak je, zeptal se. Vstal a sáhl jí na čelo. Hicovala. Na stolku ležel Romanův teploměr. Táta ho opatrně zasunul Mince do podpaží, pokrčila nos. Studí, zeptal se šeptem. Něco mňoukla a spala dál. Měla 40 stupňů teploty. Táta se vylekal. Za oknem visely rampouchy. Otevřel okno a nabral dlaní sníh z Římsy. Zabalil ho do ručníku a ovázal jí čelo. Sykla, ale pak se zatvářila spokojeně. Pak ulomil dva rampouchy. Zabalil je do kapesníku. Do každé dlaně jí vložil jeden. Bylo to asi příjemné, usmála se ze spánku. Za chvilku řekla, mami, Ježek. Maminka tu není, řekl táta. Sáhl jí na čelo, už jí tak nehořelo. Minka otevřela oči. Polekaně bloudila zarudlýma očima po neznámém stropě. Pak jí padl zrak na tátu. Kam šla máma? Přinese mi ten obrázek. Máma zůstala doma, jsme přece spolu na horách. Mince se rozšířily zorničky, konečně pochopila, kdo je, kde je a co je. Mám žízeň, zaškemrala. Táta jí podal vlažný čaj. Pila, až to dělalo v hrdle ping-pong-pang-pung. Potom usnula. Spala až do soumraku. Táta hleděl smutně z okna. Lyžaři se pomalu vraceli do chaty. První den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 6. Má někdo na světě větší smůlu? Co bulíš? Ptal se táta, když se Minka probudila. Protože jsem chtěla lyžovat a nemůžu, protože nesmím. Táta si pomyslel, já chtěl taky lyžovat a taky nemohu. Musím prosedět celý týden s Minkou v pokoji, nemohu jí tu nechat samotnou. Mince však řekl, vždyť ty se ještě nalyžuješ. No já ale chtěla dneska, každý může a já ne. Já byl taky nemocný na horách, konejšil jí táta. Jo, byl. No byl. Byl a jak? Když jsem byl tak velký jako ty. Jenže jsi neměl horečku. Já? Já dostal tu nejstrašnější horečku na světě. Tak mi to vyprávěj.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
7: A teď ještě jednou.
6: Tajný noční ples. Noc je temná. Tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
7: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

mně zbývá ještě pohádka pro tatínka. Tatínkové rádi jedí. Ne třeba ten váš, ale ti ostatní ano. Tatínkové tuze rádi vaří. Ne u plotny, jako maminky, ale u stolu. Když se sejdou, začnou si povídat o všem možném, ale určitě se dostanou k tomu, jak se jednou nemohli od stolu ani odkutálet. Určitě si začnou vyprávět o ještě teplém uzeném z rovinka vytaženém z udírny, anebo o čerstvém ovaru, ze kterého se kouřilo, o jitrnicích. No, však proto jsem si pro ně připravil řeznickou pohádku. Kde kdo na světě ví, že nejlepším houslistou byl pan Paganini a nejlepším fotbalistou Pelé a Johan Cruyff, anebo Pepík Masopust. Ty zná každý, protože sjezdili skoro celý svět, nebo alespoň půlku, a na druhé půlce o nich bylo slyšet. Málo kdo však ví, že nejlepším řezníkem na světě byl pan Švestka z Hýskova. Ten by klidně mohl pořádat zabíjačky ve Smetanově síni. Takový to byl mistr. V obci ho znali, ale ve světě už míň, protože pan Švestka po světě nejezdil. A málo kdo na zemi má také ponětí, kde vlastně Hýskov leží. Mohli by mu to samozřejmě povědět všichni řezníci, jenomže ti na pana Švestku žárlili. Schválně dělali, že o téhle vesnici ještě nikdy neslyšeli. A když se jich na to někdo zeptal, vykrucovali se: Hýskov? Ten bude někde v Perzii nebo v Ugandě, či nejspíš v Tichém oceánu. Takže občas plul po Tichém oceánu někdo a volal: Haló, je tady Hýskov? Ale v Tichém oceánu je všude ticho. Tam se na správnou cestu nedoptáte a narazit můžete ještě tak na Honolulu. Ale na Hýskov určitě ne. Nejlepším řezníkem se ovšem pan Švestka nestal hned. Moc práce mu dalo, než se naučil dělat nejlepší jitrnice na světě, protože do takových se nesmí dát ani moc soli, ani málo soli, ani moc pepře, ani málo pepře. Soli i pepře tam musí být akorát a vařit se taky musí tak akorát, aby nebyly ani převařené, ani nedovařené. A to on uměl. A navíc těm jitrnicím vyprávěl do hrnce takové legrace, že bublali smíchy. A když je pak srovnal na prkno, nebyly to žádné obyčejné unuděné jitrnice. Byly to veselé jaterničky do obroučku, jak se smály v hrnci od ucha k uchu, nebo spíš od špejle k špejli. A to, že se dodnes dělají jenom veselé jitrnice do obroučku, tak to je zásluha pana Švestky. To se rozumí, že pan Švestka nedělal jenom jitrnice. Jelítka svedl snad ještě lepší a protlačenku si k němu posílala každé pondělí sama turecká princezna. Ta, když chtěla vyznamenat nějakého šlechtice, rytíře nebo janičára, nepověsila mu na krk zlatý řetěz, nýbrž věnec vuštů od pana Švestky. Za jaternicovou polévku dostal pak hýskovský mistr třikrát za sebou zlatou kvedlačku na festivalu jaternicových polévek v Čabajském Hradišti. A kdyby ten festival nezrušili, dostal by zlatých kvedlaček ještě víc. Je na snadě, že každý čuník ze vsi chtěl, aby z něho byly nejlepší jitrnice na světě. Nebo aby se dostal na stůl turecké princezny. Nakonec tomu se ani nedivte. Pan Švestka dosáhl brzy takového mistrovství, že žádného vepříka neuvazoval za nohu. Takový pašík se jen zeptal. Mám si stoupnout semhle, pane mistr? Nebo spíše semhle, pane mistr? No, stůj takhle, ale zdvihni víc hlavičku a usměj se, poprosil ho pan Švestka. Pak čuníka posolil, popepřil, ale ani málo, ani moc, nýbrž tak akorát a udělal ťuk. A čuník se naráz rozpadl na jitrnice, jelítka, prejt, špekbust neboli tlačenku a na ovar opravdu naráz a na šup, ani ho nemuseli pařit v neckách, sypat smolou a drbat řetězama. Proto také ti ostatní řezníci na pana Švestku žárlili. Zvláště ti lenoši a nemehla. Žárlili tak, že z toho ani spát nemohli. A tak se jednou tajně sešli a řekli si:
Už toho máme dost, my mu tu řezničinu zatrhneme. Ale mezi nimi byl i jeden mazaný řezník a ten je krotil. To nejde jen tak zatrhnout mu řezničinu. To nikdo nepřipustí. To si musíme nějak chytře vymyslet. Hodíme mu sekeru a ocílku do rybníka. Ale ten mazaný jenom vrtěl hlavou. Tak mu namlátíme, aby si pamatoval, že nesmí být nejlepším řezníkem na světě, když jsme tu taky my. Ale ten mazaný je varoval. Jen si nemyslete, pan Švestka je jako hora. Kdyby se po nás ohnal, tak nám všem urazí hlavu a to bolí. Já to mám promyšlené líp. On má přece dvě dcery na vdávání. Nastrčíme jim dva hezké kluky a ať se vdají. Ať mají pro pana Švestku vnoučata. On je bude muset hlídat, protože se stane dědečkem a nebude moct řezničit. Všichni viděli, že tohle je opravdu promyšlené a s velikou radostí šli hledat dva hezké kluky. A stalo se přesně to, co předpověděl ten mazaný řezník. Za čas měl pan Švestka vnoučátka a nezbývalo mu nic jiného, než aby jim dělal paci, paci, pacičky a vařila lištička kašičku, aby je vozil v kočárku po návsi a ukazoval jim, co je pejsek a co kočička, a na ostatní mu nezbýval čas. Čuníci ho tehdy dlouho přemlouvali, ať toho nenechává. Ale jemu byla přece jenom bližší vnoučátka než jitrnice. Tak prasátka vyhlásila vepřový smutek, jenž trval 3 neděle, 3 dny, 3 hodiny a 3 minuty, a pak už jen velcí pašíci vyprávěli těm malým, jak je to smutné být čuníkem, když pan Švestka nedělá své řemeslo.

kometě a Cililink autíčku. To byl jeden takový domeček s červenou střechou. A v tom domečku bydlela kometa. Ve dne spala v postýlce zakrytá proužkovanou peřinkou. A vždycky na večer vylétla komínem na oblohu. Postel nechala rozházenou, jako by v ní vybuchl granát. Oblétla celou noční hvězdičkovou oblohu a ráno zase šup komínem do postýlky pod proužkovanou peřinku a spala si kliďánko až do večera. Ale nemyslete si, byla to sice nepořádnice nepořádná, ale jinak to byla docela hodná kometa. Vedle toho domečku stála maličká garáž. A v té maličké garáži bydlelo maličké autíčko. Bylo bledě modré jako poměnka. A pneumatičky mělo pěkně baculaté jako koblížky. A že bylo to autíčko slušně vychované a hodné, jezdívalo každý den na výlet. Jelo si pěkně opatrně, drželo se po pravém okraji silnice, dávalo pozor na značky a na červenou. Bylo to zkrátka takové autíčko, na které se musel každý usmát. A že bylo to autíčko opravdu tuze maličké, nemělo ani klaxon jako veliká auta, ale rolničku. Dělalo s ní cililink, cililink. Bylo to tedy cililink autíčko. A jednou si vyjelo cililink autíčko na výlet a pampelišky při cestě na ně mávali a šeptali si: podívejte se, cililink autíčko, kam pak dnes asi jede? A cililink autíčko na ně vesele cinkalo rolničkou a jelo k benzínové pumpě. Tam už stálo plno velkých aut. Každé mělo obrovský klaxon. Motory jim výhružně vrčely a brblaly a všem kouřil z výfuků černý loupežnický dým. I šilhala ta auta po cililink autíčku a namířila na něj naschvál svá zrcátka, aby bylo oslněné. Přitom si popíjela výborný benzín a hudrala: co tu chce ten mrňous, co nemá ani pořádný klaxon? A ohrnovala pyšně na cililink autíčko chladiče. Ale cililink autíčko povídá slabým hláskem: dobrý den, já bych chtělo také trošku benzínu, prosím. Auta na sebe pohlédla a zlostně zavrčela: podívejme se, tak ono by to chtělo benzín. To je ale drzost. A nalila se zlými úšklepky cililink autíčku do nádržky vodu, a které si řeklo: benzínu je pro takovou ostudu silnic, co nemá ani pořádný klaxon, škoda. A vůbec, moc se mezi nás nepleť, nebo tě necháme dát do sběru. A jiné auto, celé zešišatělé na levou stranu, se žlutým mlhovým reflektorem na střeše a s ojetými pneumatikami, zaječelo: braší, já vím, co uděláme. Zítra ráno jsou veliké závody všech aut a ten, kdo bude poslední anebo se na ně nedostaví, toho rozpilujeme na prášek a pošleme ho v pytli do sběru. Šilhalo přitom významně na cililink autíčko a tekl z něj černý ojetý olej jako kolomas. I rozesmála se tomu všechna ostatní auta a bylo to, jako když se nasypou prázdné plechovky a staré hrnce do popelářského auta.
Potom si dlouho s jásotem připíjela na zdraví silným benzínem. Cililink autíčko zesmutnělo a jelo pomalounku domů. Ach jej, na vodu se nedá moc jezdit. Nedá autíčku žádnou sílu. Pampelišky při cestě si šeptali. Podívejte se, Cililink autíčko. Co pak se mu asi stalo, že je takové smutné? Ale Cililink autíčko na ně tentokrát nezacinkalo. Vypadalo, jako by bylo nemocné. A tak, že dojelo domů. Vjelo do své garáže a rozplakalo se. Pláče a naříká a tu vykoukla z okna rozdrbaná kometa. Žourá očima a povídá rozespale: co pláčeš, Cililink autíčko, a budíš mě z mého sladkého peřinkového spánku? I postěžovalo si Cililink autíčko kometě, jaká nespravedlivost se mu stala. Kometa ze široka zívla, podrbala si chvost a povídá: no tohle, povídáš, že ty závody budou zítra ráno? Víš co, ráno přiletím z práce o něco dřív a na těch závodech pojedu s tebou. Ukážeme těm zlým autům s klaxony a ušilhanými reflektory, zač je toho loket. A teď si pěkně utři slzy z předního skla a už buď klidné. Nemusíš mít strach. Všechno dobře dopadne. Uvidíš. A že byl večer, ulétla kometa na oblohu plnou hvězdiček a nechala po sobě, jako obvykle, tak rozházenou postel, že už to ani víc nejde. Cililink autíčko si povzdechlo, ustlalo nepořádné kometě pěkně její postýlku a čekalo celé usoužené na ráno. Brzo z rána již stála všechna auta na startu. Vonil z nich benzín a všechna s úšklepkem pošilhávala po Cililink autíčku. To stálo úplně stranou a bylo dnes od strachu celé bílé a ne bledě modré. Vždyť se tak doploužilo na start. Bylo od vody celé zesláblé a nemocné a baculatá kolečka byla už teď tak unavená, jako by objela všechny silnice na celém světě. Jen chvílemi pohlédlo na jasnící se oblohu, neuvidí-li někde kometu. Ale kdo ví, kde ta lítá? Nejspíš na svůj slib zapomněla. Mezi auty se už procházeli komisaři, usmívali se a říkali: je tu někdo, kdo se chce vzdát předem? A všichni se přitom dívali na Cililink autíčko. To jen mžouralo slabě červenými světýlky a přemáhalo se, aby se nerozplakalo nahlas. Z ostatních aut kapal černý olej, z výfuků se jim valil štiplavý dým a ušklebovala se vychytrale děravými chladiči. Komisaři tedy pokrčili rameny, zakroutili hlavami a řekli: nikdo tedy? No dobrá. Připravit ke startu? Pozor! Teď! V tu chvíli zařvala všechna auta. Z výfuků se jim ozvaly rány jako z kanónů a všechna vyrazila vpřed jako smečka vlků. Na startu zůstalo stát jenom jediné. A to bylo právě Cililink autíčko. Nemělo sílu ani stát, natož jet.
Chtělo se mu tu zespát, někde se schoulit do koutečka v garáži a tiše tam třeba umřít. Komisaři se na sebe významně podívali a přistoupili se svými lejstry k Cililin k autíčku. Ba ano, stala se ta věc, že kometa nepořádnice zapomněla na své cestě noční oblohou, co včera slíbila Cililin k autíčku. Smála se bláznivě, až se jí chvost třepotal, zpívala si jakousi divokou píseň a vletěla komínem rovnou do svého pokojíčku v domečku s červenou střechou. Těsně u své postýlky však náhle zabrzdila, až to zakvičela a zůstala civět celá udivená. Svojí postýlku totiž nemohla vůbec poznat. Proužkované peřinky byly pěkně urovnané a uhlazené a celá postýlka byla ustlaná jako snad ještě nikdy. A jak na ní kometa hledí, tu si vzpomněla na Cililin k autíčko. Jiný to přece nemohl udělat. I vyrazila s rachotem komínem ven a rovnou na ty závody. Dolétla tam a vidí, že ostatní auta už mají půl cesty za sebou, ale malé Cililin k autíčko stojí ještě stále na startu, celé bledé, pláč na krajíčku a kolem něj plno komisařů. I vletěla kometa do autíčka, zahvízdala tak divoce, že se komisaři rozprchli jako hejno vrabců a Cililin k autíčko vyrazilo vpřed. To byla rychlost. To byla jízda. Za malou chvilku Cililin k autíčko všechna auta dostihlo, podjelo jim mezi šišatými koly a než se probrali všichni z úžasu, všechny předjelo. Některá, zvlášť ta nejhorší loupežnická auta, se z toho tak polekala, že se jim v motorech popletla kolečka a musela nouzově zastavit a opravovat. A to auto, co bylo celé zešišatělé doleva se žlutým mlhovým reflektorem na střeše, se od zlosti dokonce rozsypalo. Kliková hřídel mu odlétla daleko stranou a kouřilo se z ní od spálené mastnoty. Samozřejmě, že Cililin k autíčko závod vyhrálo. To bylo slávy. Dostalo hned zlaté potvrzení, že nemusí do sběru a plný sud leteckého benzínu. A to přece každý ví, že je to pro auta ta nejznamenitější pochoutka na světě. Hned si nalilo trochu do nádrže a bylo zdravé a silné jako předtím. Jásot nebral konce, ale to již přijížděla ostatní auta. Byla celá rozžhavená, poulila reflektory a ovívala se blatníky. Už nešilhala zlostně na Cililin k autíčko. Hleděla na ně s obdivem a dala mu už pokoj. Komisaři se však zatím činili. Čtyři auta nedostala potvrzení. Mezi nimi bylo i to celé zešišatělé doleva. Vlastně to už ani auto nebylo. Byla to hromada starého rezavého železa. Kouřilo se z ní a odevšud vytékal černý ojetý olej. Komisaři jen mávli rukou a na jednu z prasklých pneumatik nalepili cedulku. Do sběru. Kometa zatím v Cililin k autíčku zívala, jako by se jí všechna ta sláva ani trošku netýkala. Jednu chvíli zívla tak moc, že si málem vymkla pusu. I řekla Cililin k autíčku, že poletí napřed, že se jí chce přeukrutně spát. A znovu zívla a v tom uletěla pryč a rovnou komínem do své postýlky v domečku s červenou střechou.
v malé chvilce chrápala, jako když pilou dřevořeže. Vítězné Cililink autíčko se zatím pomalu vracelo ze závodu. Ale nebylo pyšné, to si nemyslete, ani trošku. Dobře vědělo, že nebýt komety Nepořádnice, byl by s ním na dobro konec. Jelo si tedy, jelo, a pampelišky u silnice na něj mávali a šeptali si. Podívejte se, Cililink autíčko, už je zase veselé, to je dobře. Dnes bude jistě hezký den. A Cililink autíčko na ně vesele zacinkalo rolničkou a usmálo se jako sluníčko.

0: Dva kamarádi se spolu hádají.
1: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
2: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
1: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla. To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav, je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty, smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje. Nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.

0: tebe, Květo.
1: Figy cvičení
2: s Hankou.
1: Ahoj, děti.
3: Hop,
1: ahoj,
3: Figy, chytej.
1: Počkej,
3: chytej,
1: počkej.
3: Chytej.
1: Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu.
3: A Hanko, ještě chytej.
1: Já to vůbec nezvládám.
4: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Figy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Figym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
1: Kde je ten míč?
4: Já ho mám tady, já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
1: Mi upad.
4: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
1: Takže teď sedím jako plyšový medvěd.
4: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Figy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou. Šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Figy, stůj rovně a udělej si s rukou košíček.
1: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora.
4: Přesně,
1: nebo
4: tak.
1: Košíček nahoře?
4: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Figy, chytej.
1: Mám to, mám to.
4: Výborně.
1: A je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, viď?
4: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
1: Hanko, ale to chce větší míč, viď?
4: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
1: Máš pěkný velký.
4: Chtěl by to pořádný míček, a zase ne, třeba medicimbál.
1: Co je medicimbál?
4: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
1: to
4: jsme začátečníci. No a já ti to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
1: Tak, jako medvěd.
4: Jako medvěd.
1: Aha,
4: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
1: A ty ležíš,
4: Chytil jsi míč?
1: Ne.
4: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Figy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
1: se... A já se taky musím zdvihnout, že ho chci
4: chytit. Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup! Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru, teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
1: Hanko, já už nemůžu.
4: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
1: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci najednou.
4: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
1: Ahoj, děti.
4: Ahoj, děti.
5: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se víse bál vylézt a zůstal v rouře celé 2 dny a 2 noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto. Jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už 2 dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
2: A dobře se napapejte,
5: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel přizývání. Pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý. Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Dnes je 3. října.
1: A svátek má Bohumil.
0: Bohumil, no tak ten bude asi Bohu milý, viď?
1: Jméno Bohumil k nám přišlo z Řecka a je překladem jména Piggy.
0: Já to přečtu. Teofil.
1: Takže všem Bohumilům a bohouškům přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
0: Je, Vojto, my jsme to řekli krásně najednou. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O nespokojené Franciskitě. V jedné vsi žila kdysi dívka jménem Franciskita. Jednou šla do lesa na borové šišky, aby měla čím topit. Kráčela pomalu mezi stromy a žalostně vzdychala. Náhle zvedla hlavu a lekla se. Proti ní stál drobný dědeček s bílými vlasy a modrýma očima. Proč tak vzdycháš, Franciskito? Zeptal se vlídně. Trápí tě něco? Když já jsem tak nešťastná, řekla smutně Franciskita. Kdybych měla doma aspoň kravičku, hned by se mi žilo líp. Podojila bych ji, každý den bych měla krajáč mléka, máslo i smetanu, co by mi pak chybělo ke štěstí. Dědeček pokýval hlavou a řekl, to je snadná pomoc, běž domů a uvidíš. Než se Franciskita vzpamatovala, dědeček byl pryč, obrátila se a běžela domů. Ve vrátkách se zastavila a nevěřila vlastním očím. Na dvoře stála pěkná strakatá kráva a po boku měla ještě strakatější telátko. Za několik dnů šla Franciskita do lesa na chrastí. Náhle se před ní objevil bělovlasý dědeček. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Jaké pak ale, řekl dědeček. Buď jsi šťastná, nebo nejsi. Co ti chybí? Domek se mi rozpadá. Do světnice mi prší a mezi trámy protahuje vítr. Kdybych tak měla pořádnou chalupu, to bych teprve byla šťastná. Dědeček se usmál a řekl, běž domů a uvidíš. Franciskita se obrátila a běžela bez dechu domů. Už z dálky vidí. Místo její rozpadlé chatrče stojí nová chalupa z čerstvého dřeva a voní pryskyřicí. Franciskita si zavískla radostí. Uplynulo několik dnů a Franciskita se vydala znovu do lesa. S hlavou sklopenou kráčela mezi stromy a smutně vzdychala. Z nenadání se před ní objevil dědeček. Podíval se na ní modrýma očima a zeptal se, tak co, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita, jak bych nebyla. Ale zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Jaké ale? Franciskita se div nerozplakala. Všechny sousedky mají pěkné šaty. Jen já chodím ve všední den i ve svátek v cárech. To nic, řekl dědeček. Jen se vrať domů. Už teď máš, co si přeješ. Franciskita se obrátila a běžela domů, jako by jí za patami hořelo. Otevřela dveře a strnula. Na stole ležely nové šaty, další byly na lavici, třetí ležely přes postel. Franciskita si zavískla radostí a hned si je začala zkoušet. Uteklo několik málo dnů a Franciskita už zase byla v lese. Pomalu kráčela mezi stromy a hlavu měla sklopenou, div do dědečka nevrazila. Tak co pak, Franciskito? Už jsi šťastná. Ale to víš, že jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Co pak ti schází? Mám krávu a telátko, řekla Franciskita. Mám novou chalupu, pěkné šaty. Ale k čemu mi to všechno je, když jsem pořád tak sama? Děvčata ze vsi se vdávají, každá má ženicha, jenom já žiju sama samotinka. Tak dobře, přikývl dědeček bílou hlavou. Vrať se zase domů, tam najdeš, co hledáš. Franciskita se obrátila a běžela k chalupě. Mezi vrátky stál urostlý mládenec. Byl to vesnický starosta. Když uviděl Franciskitu, vyšel jí naproti a řekl, Franciskito, ty se mi už dlouho líbíš, vezmi si mě za muže. Netrvalo dlouho a byla svatba. Celá vesnice se radovala a tancovala až do rána. Za několik dní šla Franciskyta lesem a z nenadání se před ní objevil bělovlasý dědeček s modrýma očima. Usmál se vlídně na Franciskytu a zeptal se: tak co, Franciskyto, už jsi konečně šťastná? Franciskyta se na něj zle zamračila a vyjela zlostně. Co si to dovoluješ? Pamatuj si jednou provždy, že pro tebe nejsem žádná Franciskyta, ale vždycky jen a jen paní starostová.
1: O ženě, která nechtěla jíst se svým mužem. V jedné vesnici žili kdysi muž a žena. Muž ráno odešel na pole, oral, sil nebo sekal, v poledne snědl polévku ve stínu platanu, promluvil pár slov se sousedem z vedlejšího pole a znovu se pustil do práce. Jednou v poledne opět seděl ve stínu platanu a pojídal řídkou polévku. Slunce pálilo, země byla rozplaskaná horkem a žárem. Mám tvrdý život, řekl sousedovi, ale přiznám se ti, že jsem docela šťastný člověk. Jen jediná věc mě poslední dobou trápí. Žena mi stůně. Nejí ráno, nejí večer. Mám o ní strach. To mi nejde na rozum, odpověděl soused. Vždyť je pořád tlustší a tlustší. Když jsi s jí bral, byla štíhlá jako proutek a teď je jako sud. Muž pokrčil rameny. Říkám ti, že si přede mnou nikdy nevezme ani lžící kaše. Nic, vůbec nic. Soused se zamyslel. Po chvíli zvedl hlavu a pravil. To je snadná pomoc. Když chceš vědět, proč nejí, vyzkoušej ji. Ráno zapřáhni volky a jdi na pole jako jindy. Já se ti o volky postarám, ty se vrátíš tajně domů, někam se schováš a budeš se dobře dívat. Druhého dne za svítání vyvedl muž volky ze stáje a řekl své ženě: dnes jdu na pole k horám, je to daleko a vrátím se hodně pozdě. Za vesnicí už čekal soused. Muž mu dal volky a vrátil se nepozorovaně ke své chalupě. Když žena vyšla na dvorek nasypat slepicím zrní, vklouzl do světnice a ukryl se v přístěnku. Zatím se venku spustil liják a lilo jako z konve. Žena se vrátila, otřepala vodu z vlasů, zastavila se uprostřed světnice a zvolala: já chudák, co pak si dnes udělám k jídlu, když jsem tak nemocná? Ke všemu jsem ještě promokla na kůži, snad abych si udělala pořádný hrnec kukuřičné kaše. Udělala si hrnec kukuřičné kaše a ještě si do ní nalámala pecen chleba. Netrvalo dlouho a hrnec byl prázdný. Žena vstala od stolu, protáhla se a řekla nahlas: mám to zapotřebí, takhle se namáhat hned od časného rána. Musím si trochu odpočinout. Ulehla do postele a hned usnula. Uplynula sotva hodina, žena se probudila. Otevřela oči a zvolala žalostně: já snad umřu hladem. Kdybych spala ještě chvíli, určitě bych zeslábla tolik, že bych už ani z postele nevylezla. Musím se honem najíst. Vyběhla na dvůr a za chvíli se vrátila s 12 vejci. Udělala si z nich na rendlíku velikou placku, zakrojila půl pecnu chleba a v mžiku všechno snědla. Zalezla do postele a spala až do oběda. Muž v přístěnku měl hlad jako vlk. Ale přemohl se a čekal, co bude dál. V poledne se žena probudila. Vstala z postele, protáhla se a několikrát zívla. Já snad umřu hladem, zabědovala polohlasem. Nejlepší bude, když zaříznu tu černou slepici. Vzala nůž, vyběhla na dvorek a za chvíli se vrátila s oškubanou slepicí. Uvařila ji v omáčce a posadila se ke stolu. Za chvíli zbyly ze slepice jen kostičky. Jsem moc unavená, povzdychla si. Trochu se prospím. A už byla v posteli. Muž se vyplížil z přístěnku a nepozorovaně vyběhl z chalupy. Za vesnicí už čekal soused. Byl promoklý na kůži. Tak co jsi viděl? Zeptal se zvědavě. Vesničan jen mávl rukou a neodpověděl. Vzal volky a hnal je domů. Když je přivazoval ve stáji, byla už venku černočerná tma. Žena vyšla z chalupy s lampou v ruce a řekla slabým hlasem: Muži můj milovaný, kdybys jen věděl, jak mi dnes bylo zase špatně. Od rána mě bolí hlava a v žaludku mám křeče. Budeš muset udělat večeři sám. Muž upekl dvě kukuřičné placky a zavolal na ženu. Pojď se najíst. Ach, co pak nevidíš, zastedala žena, že jsem nemocná. Nespolkla bych ani sousto, ani lžíci bych neudržela v ruce, jak jsem zesláblá. Muž tedy snědl obě placky sám. Když dojedl, žena vstala z postele, pomalu se přišourala ke stolu a sedla si na lavici. Pohledla na muže a zeptala se lítostivě. Hodně si dnes zmokl, pršelo od rána do večera. Muž položil pomalu lžíci na stůl a povzdychl si. Ženo moje milovaná, to byl nečas, že si to ani představit nedovedeš. Všude bláta po kolena. Zrovna jako bych stál v tom hrnci kaše, co si snědla po ránu. A ten lijavec, kapky vody byly ještě větší než ta vejce, co si snědla k polednímu. A kdybych se byl neschoval pod strom, který měl korunu skoro tak širokou, jako byla ta tvá placka, byl bych se vrátil domů zmoklý jako ta slepice, co si ji měla k večeři.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně?

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub. Holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

0: Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl a rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina, potoky a rybníky jsou zasklené ledem, zajíci nosí husté kožichy, komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro, že bych si popletl kalendář. Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku. Krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla. Rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš?
1: Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není?
0: Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku.
2: Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý šoupálek byl toho názoru, aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho, naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí, všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo, a holub se nevracel. Choudlili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá, když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím, letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa. To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho. Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na jaro. Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka. Já myslím, že bychom jaro mohli vzbudit budíkem.
0: Prosím tě, od kdy se jaro budí budíkem, zakrákala vrána.
2: k smíchu budíkem, chechtal se Krkavec svým hrdelním hlasem. Zkusit by se to mohlo, řekl malý Šoupálek. Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla. Ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela. Má ho jezevec. Aby ho vzbudil ze zimního spánku, třeba by ho půjčil. Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na jaro. Ptáci odlétli s budíkem do prostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natáhli péro a budík zvonil na jaro. Čekali. A nic. Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel. Já jsem měl na hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč, já jsem nevrznul a lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá. Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi. Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzl a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo jaro. Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni. Skřivánek zpíval a jaro se probudilo. Obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy. Všude bylo jaro.

0: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
1: Ahoj, Same,
0: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
1: Adoptoval jsi mě, pamatuješ?
0: No, vyplnil jsem v zoo formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
1: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
0: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
1: Mám hlad,
0: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
1: Jídlo, kluku hloupá.
0: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skříňkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
1: Pohni, profím,
0: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
1: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
0: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
1: Já se na to koukám,
0: zahulákal. Vždyť jsi spál, namítl Sam.
1: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
0: Tak promiň, ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
1: Samozřejmě, že ne, jsem slon. Kluku hloupá.
0: Když nudný pořad o starožitnostech konečně skončil, slon prohlásil.
1: Potřebuju si trochu zasportovat.
0: Zasportovat? Podivil se Sam.
1: Ano, potřebuju pár kilo vchodit. Máš kolo?
0: Mám, ale... koktal chlapec.
1: Ale co?
0: Obořil se na něj slon. No, je dost malé a ty jsi slon. Mohl bys ho rozbít.
1: Co ty to dovoluješ?
0: Rozkřikl se chobot na tec.
1: Tak, kde ho máš?
0: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže. Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
1: Na kole já to umím, odbil ho slon. Loni jsem vyhrál Tour de France.
0: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
1: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout.
0: Prohlásil slon a usnul v Samově posteli. Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.

se spí, zvířátka tež, no tak si lež, milý Méďo, leslí, kdo si v něm spí, kdo v něm spí.

0: Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.

0: bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatrat se peně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakotálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapem?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok, nový

0: Jirky cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
1: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
0: Hanko,
1: a tudíž nemůžou rovně stát.
0: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
1: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
0: Plandá.
1: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
0: Nebo batohu.
1: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
0: Dobře.
1: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
0: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
1: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
0: A jsou kšandy trendy?
1: Kšandy jsou trendy.
0: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
1: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
0: Tak je to tak, jak jsem
1: si. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
0: Tak pojď na záda.
1: A to se mi nějak jako vymýká.
0: Budem Takže dělat prosím trendy tě. Záda.
1: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy děti samozřejmě doma.
0: Já jsem cvičil, ty cvičky.
1: Lehneme si na záda. Co to povídám? Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
0: Nad prstičky.
1: Přesně tak.
0: A u mě nad kopítky.
1: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
0: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
1: Přesně tak, jako by si splýval.
0: Jo.
1: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.

0: a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudní, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, tři, dvě, jedna a pustím.
1: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
0: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
1: Dopředu.
0: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
1: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
0: Výborně, tak jako Vojta, protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
1: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
0: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
1: A já už vím, to je jako když Vojta dělá kočičí hřbet.
0: Přesně tak, Piggy, takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
1: Takže nejdřív plác,
0: jako tulek. Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do deseti. Raz, dva, tři, čtyři, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
1: kočičí
0: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám, děti doma, taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
1: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl: co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sykl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam...

0: nějaký krysí díry. Proč? Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Teteron poznal, že jsem se k ním vetřel. Že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne, kamaráde, řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen.
0: Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Tiki kalendář! Dnes je 3. října.
3: A svátek má Bohumil.
2: Bohumil, no tak ten bude asi Bohumilý, viď?
3: Jméno Bohumil k nám přišlo z Řecka a je překladem jména Piggy.
2: Já to přečtu. Teofil.
3: Takže všem Bohumilům a bohouškům přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
2: Je, Vojto, bychom to řekli krásně najednou.

0: pohádka o lidce, která stále žalovala. Nikdo si přesně nepamatuje, kdy lidka začala žalovat, ale všichni se shodují v tom, že to bylo velmi brzy. Strýc Milan například tvrdí, že uměla žalovat dříve než mluvit. Teta Máňa si vzpomíná, že Lidka začala žalovat, když ona byla na léčení v Luhačovicích, léčila si tam srdce a když se vrátila, Lidka už žalovala.
1: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedů fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
2: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni.
0: Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží.
3: Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
1: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.
4: Teta Máňa má jiný názor. Lidku naučili žalovat děti ve školce. Všechny děti ve školce žalují, to přece není nic nového. A krom toho tetě Máňu to potvrdili i lékaři, když byla v Trenčanských Teplicích.
1: Otec to vidí jinak. Nyní jsou Lidčiní bratranci a sestřenice. Vždycky, když přišli na návštěvu, rozházeli všechny hračky, panenkám utrhali hlavy a plyšovým medvědům vyškrábali oči. Potom se začali prát a ten, kdo dostal největší nářez, šel žalovat. Lidka se to naučila od nich, od koho také jiného, že?
2: Maminka si pamatuje, že u nich v rodině nikdo nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit.
0: Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené. Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
4: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehrys, který se v žalování odborně vyznal.
1: Tatínek to vidí konkrétněji. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až 2 dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné. Tehdy Lidka žalovala na sousedovic fanouše ráno, v poledne i večer.
2: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové.
0: Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje.
3: Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolela hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
4: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí visela dlouhá nudle, ale na léčení v Pěšťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Pěšťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí, zuřivě sebou mlátí o zem a žaluje jedna radost.
1: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně.
2: Maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to přižalování dělali jiné děti.
3: I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a v hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
1: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.
4: Máňa má jiný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
1: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy. Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A Lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda. Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lidka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk.
4: Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
1: Otec si pamatuje, že sousedovi Cvanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
2: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne.
3: I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý a v hlavě mu cosi duní, píská a rachotí. Milé děti.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii, a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu ji trápit. Chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověd přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a pátého dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde si ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami
ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili nám mluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pách. Mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací, plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala, ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí, a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak... Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uklizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak
Pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, zájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej, vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme je neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní cíně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupovali k Markéce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: růžovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
1: Úžovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
2: No a teď ještě jedno.
0: Úžovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
1: Úžovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte zraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Bouřkové slunce pálilo od rána a nikomu se v pavoučím lese nechtělo vstávat do horkého dne. Pájo, pájo, já jsem tak šťastná. Pavouček se překulil na kraj sítě a koukal, kdo ho volá. Byla to Beruška. Byla to ta Beruška, která ztratila tečku a strýček jí poradil, aby rozkousala šťovík. Ahoj, Beruško sedmitečná, volal Pája z výšky. Já už nejsem sedmitečná, oznámila Beruška z dola. Pak si natřásla krovky, vyletěla do nebíčka a přistála na Pájově pavučině. Teď si mě pořádně prohlídni, přikázala. To je hrůza, ty máš 8 teček, zděsil se Pája. Pájo, já jsem tak šťastná, chápeš, já jsem jiná. Já jsem osmitečná, božinku, to je pocit. Všechny holky mi tu tečku navíc závidí, jásala Beruška. Tak ahojka a díky, díky. Beruška odletěla, ale Pája neměl čas, aby se z té její proměny vzpamatoval, protože najednou přiletělo celé hejno Berušek. Ty jsi Pája? Víš, že ty jsi ten slavný Pája, víš, že nám ukáže, kde roste ten tvůj kouzelný šťovík, víš, pištěla jedna přes druhou. Pája se vysoukal z pavučiny a běžel po cestičce k potoku. Hejno Berušek jako červený mráček letělo za ním. Ale varuju vás, tenhle šťovík je přímo smrtelně kyselý, řekl Pája, když byli na místě. Jenže Berušky šťovík obsypali jako mouchy sladký cucavý bonbon. Každá se snažila ukousnout si co nejvíc. Nebyl to hezký pohled. První Beruška po šťovíku zezelenala jako okurka. Druhá zbělela jako křída. Třetí se točila ve vzduchu v divokých kotrmelcích. Čtvrté vyrazily oči z důlků. Páta pištivým hláskem recitovala nějakou básničku, ale nikdo ji nerozuměl, protože pištěla řecky. Šestá se proměnila v citron. Sedmá dostala záchvat bláznivého smíchu a vřeštěla, že ocet je mnohem sladší a chutnější než šťáva z pampelišek. Osmá se držela za bříško a neříkala vůbec nic. Devátá spadla do kaluže a volala zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je nejkrásnější. Desátá v jednom kuse kýchala a o těch ostatních nemá ani cenu mluvit. Byla to prostě katastrofa a Pája si vyčítal, že ji způsobil. Sám si nevěděl rady a tak se rozběhl za strýčkem. Honem volal, stalo se hrozné neštěstí. Berušky se otrávily šťovíkem. To bych rád viděl, řekl strýček pobaveně. Smích ho přešel, když spatřil tu spoušť na loučce u potoka. No, nazdar. Tohle jsou jasné příznaky překyselení žaludku a zhloupnutí mozku z důvodu pošetilé marnivosti. Staríček sekáč promluvil jako starý doktor a právě tak se zamyslel. Hochu, tady pomůže jen lípové té. Počkej tu a já zvolám všechny pavoučky z okolí. Musíme natrhat lípový květ. Strýček odběhl a Pája zůstal sám. Najednou se nad místem pohromy prudce setmělo. Bouřkový mrak zatáhl černou roletu nad modrým nebem. Muško, zlatá muško, zašeptal Pája, protože mu z ničeho nic bylo nevýslovně smutno. To je křiku? Copak jsem ti neříkala, že mě nemusíš volat? Copak nevíš, že já nikdy nikomu na zavolání nepřijdu? V bouřkové tmě nad loučkou poletovalo drobné, těkavé, zlaté světýlko. Zlatuško, co tu děláš? Vydechl Pája. Potřebuješ pomoc, tak jsem tu, řekla zlatá muška věcně. Neboj se, Berušky zachráníme. Přivolala jsem lípový déšť. Lípový déšť, divil se Pája, lípový déšť a do toho zařmělo. Spustil se teplý deštík, voněl lipovým květem a chutnal jako lipový čaj s medem. Hned po prvních kapkách berušky vyskočily. Po druhém sprchnutí se jim začala vracet barva. Po třetí sladké spršce dostali nejen barvu, ale i rozum. Poděkovali, zamávali a letěli se schovat pod listy lopuchu. Už se vůbec nestarali o to, kolik mají teček na zadečku. Zlatuško, ty jsi opravdu kouzelná, řekl pája, když zůstali sami. To už o mě přece dávno víš, odpověděla zlatá muška. Jsem kouzelná a zlatá a léčivá, ale nejsem nepromokavá. Pro pána najdi nějaké suché místečko, kde se můžeme schovat. Schovali se v dutině starého buku. Tam bylo sucho a tma, vlastně jenom sucho. Vždyť muška tu tmu prosvěcovala svým zlatým světýlkem. Tady se uvelebili a povídali si o úplně obyčejných i velice tajných věcech. Ty obyčejné věci byly tak obyčejné, že o nich nemá smysl vyprávět. A ty tajné věci byly zase tak velmi tajné, že se o nich nesmí vyprávět. Jisté je, že sladký lipový deštík po chvíli ustal. Zlatuška zmlkla, začala se netrpělivě vrtět a pája poznal, že je čas k rozloučení. Vrátíš se zase někdy, zeptal se. Přiletím vždycky, když ti bude smutno nebo úzko, to už přece víš. Ale je to naše tajemství, usmála se Zlatuška a odletěla. Nikomu ani slovíčko, slíbil pája a zamával jí na pozdrav. Když se vrátil domů, pověděl strýčkovi Sekáčovi a všem bratránkům a kamarádům všechno o beruškách i o léčivém dešti, ale o zlaté mužce ani slovo, ani slovíčko. Bylo to přece tajemství.
1: Macarát si počká. Dnes vypadá Macarát jeskyní úplně jinak než dřív. Dřív to byla normální zelená ještěrka s hnědými tečkami, která se vyhřívala na skalách dinárského krasu v chorvatské zemi. Očima jako korálky koulela po okolí a zvídavě si prohlížela úchvatné scenérie. Tato zvídavost se jí však nakonec stala osudnou, jak v zápětí milé děti uvidíte. Jednoho dne se Macarát zúčastnil se skupinou jiných zvídavých zvířat exkurze do krasové jeskyně. Výpravu vedl známý speleolog Netopír Velký. Když skupina vešla do podzemní chodby a zvířata ovanul jeskynní chlad, měl Macarát pocit, že něco tak příjemného přece důvěrně zná. Snad někdy z dávných dob nebo co? A když výprava vstoupila do nádherného domu, bohatě zdobeného krápníky rostodivných tvarů, napadlo Macaráta, že toto místo hledal, že sem vlastně patří. Netopír vykládal o jeskyni zajímavé věci. Ukazoval zvířatům, že toto je krasové jezírko a toto je sifon. Že tyto krápníky, co visí ze stropu, jak můžete vidět nad vámi, se nazývají stalaktity. Zatímco naopak tyto krápníky, co rostou ze země, jsou stalagmity, že ano. Krápníky pomalu rostou, rozpínají se a prodlužují. Všelijak se krabatí a, jak se odborně říká, kynou. Stalaktit roste z hora dolů, zatímco stalagmit z dola nahoru. A když se někdy stane, že rostou naproti sobě, jednoho dne prostě vprostřed srostou, že? Vznikne tím takzvaný stalagnát, tedy unikátní krápník, který spojuje dno jeskyně se stropem. Názorně předvedeme. Ku příkladu zde, vpravo prosím, vidíte úchvatný stalaktit s krajkovou sukénkou, který už dosahuje k tomuto stalagmitu, podobajícímu se patrovému dortu. Vidíte sami, že zbývá jenom kousíček, pouhý milimetr, aby se tito dva vápencoví milenci spojili věčným polibkem. Zvířata o něm měla úžasem. Takovou krásu ještě nespatřila. Nemůžeme chvíli počkat, až to seroste, abychom viděli ten... stala tento... zeptala se cikáda.
2: Ohoho,
1: zasmál se netopír. To bychom se načekali. Krápníky rostou velmi pomalu. Než z těchto dvou vznikne stalagnát, bude to ještě dlouho trvat. Zvířata zklamaně zamručela. Jen macerát řekl. Běžte napřed, já tu počkám. Ne, mě nevadí, že je tu tma a chladno. Čekání mi prostě nevadí. Výprava odešla a macerát osaměl. Žil sám v jeskyni. Hlídal krápníky a čekal na stalagnát. Protože v podzemí nesvítí slunce, ztrácel postupně barvu. A protože ve tmě není potřeba vidět, ztrácel i zrak. Blízko vápencových milenců našel ponornou říčku, kde pak trávil většinu času. Brzy zjistil, že v jejich studených vodách žijí drobní ráčci a naučil se je jíst. Ve spánku se mu zdávaly samé krápníkové sny.
3: Pane stalaktite, táži se vás, berete si zde přítomnou slečnu stalagmitovou?
4: Ano.
3: A vy, slečno stalagmitová, berete si zde přítomného pana stalaktita?
4: Ano.
3: Tímto vás tedy prohlašuji za stalagnát.
1: Nebo se mu zdálo, že se jako za starých časů prochází lesem. V tomto snovém lese však místo stromů rostly samé dolní krápníky. Najednou se spustil prudký déšť, ale nepadala voda. Z nebe trčely horní krápníky. Spojovali se s těmi krápníkovými stromy. Takže macarát zakrátko bloudil lesem nádherných stalagnátů spojujících zemi s nebeskou klenbou. Byl šťastný jako nikdy předtím. Uplynul rok a milého macaráta vytrhla z jeho snů další zvídavá exkurze vedená netopírem. Zvířata udiveně naslouchala odbornému výkladu, když se netopír dostal až k vápencovým milencům, strnul.
3: Není možná, macaráte, jsi to ty?
1: Vykřikl, neboť spozoroval divného tvora.
3: Ano, jsem macarát.
1: Zabydlel jsem se tu. Zděšená zvířata si jej prohlížela. Viděla bílého, neduživého hádka na tenkých nožičkách, na krku rybí žábry, oči zarostlé kůží, průsvitnou jako nehet.
3: Cítím, že se vám nelíbím, řekl Macarát. Ale to nevadí. Tady je to jedno.
1: Kamaráde, mluvil netopír, snad tu pořád nečekáš, až srostou krápníky. Vždyť to bude trvat tisíce let.
3: Až se to stane, budeš dávno mrtvý.
1: Já to vím, odpověděl Macarát. Ale to nevadí. Mně čekání nevadí.
3: To je celé, milé děti.
1: Macarát se ani nevrátil s ostatními. Ani nezískal zpět barvu či zrak. Zůstal v jeskyni, ve tmě a chladu. Všem, kdo ho náhodou zahlédnou, připadá selišský a odporný. Ale věřte mi, to mi věřte. Je to ten nejšťastnější tvor v celém dinárském krasu.

chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

0: Malý indián se ptá náčelníka.
1: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména, jako Bill, Jack nebo Joe, a my indiáni taková divná?
0: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
1: Líbí.
0: Nebo Divoký bizon?
1: Taky.
0: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?
2: A spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
3: Do skoukání, hodem do práce.
2: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi, kde jinde je sokol, nátělník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já si budu...

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky. Já to znám otcovi. Side znamená strana. To je
2: no
0: něco
2: ale
0: se stranou.
2: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side. A tento výraz budou znát možná rodiče s

0: kopítko, mm-hmm. odlepiťuknu.
1: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá!
1: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
1: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
1: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
1: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
1: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
0: až
1: se
0: nad hlavu,
1: za nimi
0: až nad hlavou.
1: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech. A výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe?
1: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Piggymu napočítám do 8, do 7, do 6 a do 5, do 4 a do 3 a do 2 a musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
1: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Piggy, ahoj děti.
0: Ahoj Anko.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena si ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty, řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral,

0: Strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná, a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
1: Tiki kalendář! Dnes je 3. října.
2: A svátek má Bohumil.
1: Bohumil, no tak ten bude asi Bohumilý, viď?
2: Jméno Bohumil k nám přišlo z Řecka a je překladem jména Piggy.
1: Já to přečtu. Teofil.
2: Takže všem Bohumilům a Bohouškům přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
1: Je, Vojto, bychom to řekli krásně najednou.
3: Jednomu chalupníkovi nezůstalo z celého jmění nic víc než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. A zač? Ptala se žena. No, zač. Co trh platí? Žena tedy vzala slepici a šla. U města potkala sedláka. Strejčku, kupte slepici, křičela na něho. Sedlák se zastavil, podíval se na ženu, pak na slepici a ptá se, zač má být? No, co trh platí? Trh platí groš. Tak je za groš. Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Potom šla do města, tam koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar uložila do pytlíčku. Ten si pak pověsila za provázek na hůl, hůl vzala na rameno a šla domů. Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a povídá jí, teď nebudeš byta, nejdřív půjdu do světa, a nenajdu-li většího blázna, než si ty, pak tě teprv zbiju. Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, chvíli se rozhlíží a pak se postaví před zámek, z jehož oken se dívala jakási paní. Chalupník začne skákat, ruce i hlavu k nebi zdvíhat. Paní se na něho dívá a potom pošle sloužícího, aby se zeptal, co to ten člověk dělá. No, co dělám? Chci do nebe. Já jsem se tam s jedním kamarádem prál a on mě srazil dolů. Teď nemohu najít díru zpátky. Sloužící slovo od slova paní vše vyřídil. Ta si hned pro chalupníka poslala. Ty jsi byl v nebi? Ptala se ho, když k ní přišel. Ovšem, že byl. A zase tam půjdu, odpověděl chalupník. A neznáš tam mého synáčka? Což bych ho neznal. Sedí tam na peci. I bože, na peci. A nebyl bys tak dobrý a nevzal mu s sebou 300 zlatých a plátno na 6 tenkých košil? A taky kdybys mu řekl, pokračovala paní, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žádnou nouzi netrpí. Mile rád, všecko vyřídím, jen mi to dejte. Paní mu dala peníze i plátno a on šel do nebe. Za městem si sedl u plotu, peníze a plátno schoval do nohavic a rozhlížel se kolem. Mezitím přijel domů pán zámku a paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi. O, ty nepředložená ženo, kdo to jak živ slyšel, aby někdo spadl z nebe? A kdyby spadl, aby se tam zase dostal? Chytrá šelma tě ošidila. Paní vypověděla, jak ten člověk vypadal a pán hned sedl na koně a uhánil za ním. Chalupník ještě seděl na stejném místě. Když uviděl pána přijíždět, přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem. Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem? Tázal se pán. Bá, viděl. Utíkal támhle k lesu, co mohl. Byl to přivandrovalec. A což pak udělal, milost pane? Milost pán se mu se vším svěřil. I to tě proklatá šelma takovou paní ošálit, ale vy jste celý uhnaný. Hleďte, já bych se sám za ním pustil, jen kdyby mě tady někdo poseděl. Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem a bojím se, aby mi neulítl. Inu, já tu zůstanu chvíli sedět. Když toho zloděje znáte, s nás ho chytíte, řekl pán. Slezl z koně a podal uzdu chalupníkovi. Ale moc vás prosím, milost pane, abyste pod klobouk nesahal. Pták by mohl vylítnout a já bych se pak naplatil. Pán si sedl ke klobouku, milý chalupník se vyšvihl na koníka a jel domů. Milost pán chvíli seděl a čekal, ale když čas ubíhal a ten člověk se stále nevracel, pomyslil si, že vezme ptáka s kloboukem sebou na zámek a chalupník, že si pro něj může potom přijít. I pozdvihne z lehunka klobouk, strčí pod něj ruku a lap. Vytáhne jen suchou hroudu. To se ví, proklínal šibala až na věky a s ostudou se vracel domů, kde nabral notného posměchu. Chalupník se zatím přiblížil k vesnici a už z dálky na svou ženu křičel: Nic se neboj, ženo, neskřivím ti ani vlásek. Našel jsem ještě hloupější lidi, než si ty.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O Faustově domě. Mnoho je vyprávění o doktoru Faustovi a mnoho je i památek, které doktora Fausta připomínají. Tak v Praze na Karlově náměstí stojí starobylá výstavná budova, odedávna nazývaná Faustovým domem. Neboť právě tady podle pověsti neblahý mistr magie žil a odtud také si jej odnesl ďábel, když Faustovi vypršela stanovená lhůta. Důkazem o tom byla prý začouzená díra ve stropě i rozbité křivůle, baňky, tyglíky, skumavky a rozházené knihy či pergameny po zemi, zkrátka nepořádek, který Faust způsobil při svém smrtelném zápase s pekelníkem. Celá desetiletí se proto lidé tomu místu raději na stohonu vyhýbali a dovnitř už by nevkročil ani ten největší odvážlivec. Dům pustl a chátral a páni na novoměstské radnici se vzdali myšlenky, že by ho snad vůbec někomu prodali, natož výhodně. Ani ten nejbědnější nuzák by se sem nenastěhoval, třeba neměl kde složit hlavu. Až jednoho sychravého podzimního dne zažili konšelé překvapení. Ve dveřích radniční síně stál, kde se vzal, tu se vzal, vychrtlý student v černé pláštěnce a s poníženou úklonou slavnou radu žádal, zda by mu nemohla poskytnout zdarma ubytování. Že je z venkova, na univerzitní kolej nemá, a tak si vzpomněl na opuštěný Faustův dům. Radní měli pro mládence pochopení a bez váhání tedy přinesli zrezivělý klíč od vrat. A nebojíš se ani trochu tam přebývat sám? Víš přece, co se o domě vypravuje, zeptal se nakonec studenta ten nejstarší, když mu klíč odevzdával. Odpověď však byla taková, že se všichni podivili mládencově kuráži. Nemohu se bát babských tlachů. Za krátký čas poznáte sami, vážení pánové, jak se mi povede. I kdyby z toho domu čert Fausta skutečně odnesl, mně se na kůži nedostane. S tím student z radnice odešel a rovnou si to namířil na vzdálenou protilehlou stranu náměstí, aby byl doma co nejrychleji. Mrholilo, na prahu se rychle snášel soumrak a mládenec toužil jen potom, aby už mohl svléknout promočenou pláštěnku a zout děravé boty. Proto když Faustův dům odmykal, ani si nepovšiml skřípění klíče v zámku a stejně tak nevěnoval pozornost pavučinám, které na něm uvízly při cestě po schodišti. Se zažehlou loučí pak otevřel dveře do první místnosti. Byla to vzácným dřevem obložená jídelna s velikým stolem i pohodlnými křesly. Nejvíc však v té chvíli přitahoval studenta krb a v něm připravená polena na otop. Zapálil je a když plameny zahnaly tmu, vydal se do další místnosti. Od stropu až k podlaze tu stály na policích vyrovnané knihy. Na pracovním stole pak čisté i popsané pergameny, kalamář s brkem. A při pohledu na všechno se už student těšil, jak se mu tu bude dobře pracovat. Čekalo jej však ještě jedno příjemné překvapení. Útulná ložnice s pohodlnou postelí a vysoko nastlanými peřinami, takže mládenec neodolal. Než by zřekl švec, koukal mu z těch peřin jenom nos a pak už se rozléhalo domem jeho pravidelné oddechování. Slunce stálo hodně vysoko, když se mládenec probudil. Poněvadž nechtěl zahálet, hned se začal ohlížet po nějakém hadru a koštěti, aby vysmíčil prach a pavučiny, kterých se za léta usadilo v domě habaděj. Dřív ale, než mohl svůj úmysl uskutečnit, pohledl náhodou do tmavého kouta ložnice a co nevidí. V jakémsi výklenku tam zel obdélníkový otvor, dostatečně veliký, aby se jim protáhl i dospělý člověk. Student bezbázně do otvoru vstoupil. Šlápl na první schod, potom na druhý a další, až se ocitl v místnosti, kterou předtím ještě nespatřil.
I tady visely pavučiny jako šeré záclony, ale pod nimi se skrývalo alchymistické náčiní a rozevřené knihy s tajným písmem. Uprostřed stropu pak se černala nepravidelná díra, jako by právě tudy proletěl pekelník s doktorem Faustem. Student nebyl na pochybách. Ano, odtud čert v skutku odnesl svou oběť a nebyly to tedy jen babské tlachy, jak si předtím myslil. Trochu jej i zamrazilo v zádech. Ale proč by se bál, řekl si. Vždyť do žádného spolku s rohatým přece dobrovolně nevstoupím. A jako by chtěl potvrdit svoje rozhodnutí, jal se s chutí uklízet právě Faustovu kouzelnickou alkovnu. Dřevem zahradil díru ve stropě, vysmejčil podlahu i stěny a dal se dorovnání knih i podivného alchymistického náčiní. Náhle však vykulil oči údivem. Když zdvihl jeden tlustý svazek, uviděl pod ním černou misku a na té misce se blýskal z brusu nový stříbrný tolar. Jako na zavolanou, vykřikl radostně mládenec a honem peníz zkousl, jestli je pravý. Inu pravý byl a snad proto ucítil student notný hlad. Nerozmýšlel se tedy, vyběhl na náměstí, aby si v první hospodě poručil k jídlu i k pití, co hrdlo ráčí. Ještě nikdy předtím se tak dobře nepoměl a ze stříbrňáku mu navíc zbylo dost a dost na příště. Toho dne už také moc neudělal, jen zběžně poklidil, umíniv si, že hned ráno napraví, co zameškal. Jenže sotva druhého dne procitl, znovu ho cosi táhlo po schůdkách do alkovny a tam na černé misce svítil další stříbrňák. Student se ulekl. To nemůže být náhoda. Jistě mě takhle láká ďábel do svých osidel, uvědomil si. A tolaru se zprvu ani nedotkl. Po chvíli však, jako by mu začal našeptávat druhý hlas. Proč bys jsi ten peníz nevzal? Počkej, ještě se ti moc dobře hodí. Blíží se zima a palce ti koukají z bod. Včera se přece také nic nestalo, když jsi vzal první stříbrňák. Dále už mládenec nečekal. Sebral tolárek a honem na rynek. Tentokrát, aby si opatřil střevíce se špičatými zobany podle tehdejší módy. Od té doby si začal chodit pro stříbrňák každý den a každý den ho skutečně na černé misce nalezl. Nemyslete si však, že byl alespoň šetrný. Vystrojil se, nafintil se jako nějaký šlechtický hejsek a zbytek pokaždé rozkutálel ve všech hospodách, co jich po Praze bylo. Samozřejmě, že na učení nesáhl a do přednášek nepáchl, jak by smet. Za to se vychloubal od rána do večera svým hospodským kumpánům, která knehne ani prstem a přece získá stříbrný tolárek denně. A jsem na nejlepší cestě k tomu, abych měl i zlaťák, dodával, záhadně se ušklíbaje. Kamarádům z mokré čtvrti šla studentova slova jedním uchem dovnitř a druhým zase ven, hlavně když se mohli zadarmo dostat k truňku. Poklepávali proto mládenci po ramenou, jakýže je kabrňák a ať to s tím zlaťákem zkusí. Myslíce si nejspíš, že povedený synáček chce připravit zazobaného tatíčka o víc, než připravil dosud. Jenže student tentokrát do větru nemluvil. Z dlouhé chvíle si totiž začal prohlížet onu knihu, pod kterou našel misku s tolarem a počase porozuměl klikyhákům na jejich stránkách natolik, že mohl zavolat nečisté síly, aby mu zlaťák přinesli. Pravda, dlouho se k tomu neodvažoval, ale toho večera, když se pochlubil i v hospodě, vracel se do Faustova domu s předsevzetím, že dukát dostane. Byl tenkrát jasný hvězdný večer, ale zanedlouho poté, co za mládencem zapadla vrata, přišla z ničeho nic taková bouřka,
že málo kdo podobnou vůbec zažil. Blesk stíhal blesk, hrom ohlušoval a Pražané se krčili se sepjatýma rukama u zapálených voskovic. Snad největší tartas nastal právě kolem Faustova domu. Kdo tím směrem pohlédl, viděl jen plameny a kouř a mnozí se nemohli dočkat úsvitu, aby zvěděli, co se tam přihodilo. Jenže ráno stál dům pochmurný a tichý, jako dlouhá léta předtím, a po nějaké škodě nebylo zvenčí ani památky. Jen student na volání zevlounů neodpovídal. Rozhodli se proto vejít za ním dovnitř. Jídelnu, pracovnu i ložnici však našli opuštěné a teprve v alkovně přišli na kloub celé záhady. Místnost byla plná syrného pachu a uprostřed stropu byla znovu ohořelá díra. Na vlasta, kterou ďábel odnesl Fausta. Takže student skončil stejně jako doktor. Jeden ze sousedů řekl nahlas to, co si všichni myslili. Na další už návštěvníci nečekali. Horem pádem utíkali z alkovny, aby byli co nejdříve venku a aby do Faustova domu opět na dlouhá léta lidská noha nevkročila. Nikdo si ve strachu ani nevšiml, že vedle jedné rozevřené knihy s tajným písmem leží na černé misce docela nový stříbrný tolar.

0: Jeníčku. Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Vítek Frantíků trochu povyrostl. Už nejezdil na koloběžce, ale naučil se jezdit na kole. Nejprve pod trubkou, jak to dělají všichni kluci, co ještě nedosáhnou ze sedla na pedály, ale pak už dovedl i nohu přehodit a šlapat ve stoje. Pak mu dokonce starší bratr dovolil, aby si sedlo snížil a upravil pro sebe a Vítek byl v sedmém nebi. Jednou si ho zavolal tatínek a povídá: dneska nepřijel pan Hetfleisch z Ratibořic se vzkazem. Zajeď tam a zeptej se ho, kolik rohlíků budou chtít zítra na zámek a cestou dej pozor, nejezdí jako blázen. To byla tatínkova obvyklá propovídka. Každý, kdo nejel důstojně a váženě, jako jezdíval on, jel jako blázen. Vítek si připumpoval přední kolo a vyrazil. Cesta nejdřív klikatí po rovině, v sousední vesnici, která se jmenuje Zblové, je pěkný kopeček dolů a za hospodou na Králíku zase nahoru. A pak přijde ve Zlíči křižovatka. Vlevo se jede do České Skalice, vpravo nahoru na Žernov, ale rovnou za nosem, jak říkával tatínek, do Ratibořic. Přejede se most přes Úpu a asi na zámku. Vítek tu cestu dávno znal, však tudy několikrát šel s tatínkem, nebo s ním dokonce jel v lehkém voze v Kocandě, do níž byla zapřažena jejich kobyla Fuxa. Ta cestu taky znala a bez vyzvání zastavovala všude, kam tatínek rozvážel pečivo. Panečku, rohlíky, housky, chleba, suchary nebo preclíky, ty uměl Vítkův tatínek upéct tak, že jim nikdo neodolal a každý si je chtěl honem koupit, jen mu zavoněli pod nos. Není se co divit, že si pro ně posílal i pan princ Šamburák, když byl přes léto v Ratibořicích. Vítek si vzpomněl, že kobylka Fuxa zná cestu tak dokonale, že sama zastaví u každé hospody nebo krámu, kam tatínek dodává pečivo, i když tam třeba zrovna nic neveze a jede někam úplně jinam. To pak musí seskočit z Kocandy, znovu nasednout a mlasknout, jinak se Fuxa nerozjede, protože je zvyklá, že u každého zákazníka někdo z vozu seskočí, donese dovnitř koš s pečivem, vrátí se, nasedne a mlaskne. Bez toho seskočení a nastoupení to prostě nejde. Taková je naše Fuxa chytrá kobylka, myslí si Vítek, když šlape do pedálů u Ratibořického zámku. Už je skoro u brány, když v tom z druhé strany přijíždí taky na kole jakási starší paní celá v černém. Dlouhá sukně se jí div nezamotá do řetězu. Kdo pak to asi je? Vítek pozdravil. V tomhle kraji pozdraví každý kluk i každá holka starší osobu, i když ji třeba neznají. Tenkrát tomu aspoň tak bylo. Paní se skočila z kola, podívala se na Vítka, jako se ženské obvykle dívají na pavouka, co si zavrčela a pak nevraživě spustila. Tady se nesmět jezdit na kolo. Tady nejezdila. Tady, že se nesmí jezdit? To Vítek slyší poprvé. Nedal se. Vždyť tu je cesta. Tady ne cesta. Tady park. Tady nesmět jezdit na kolo. Opakovala ta dáma jakousi haťmatilkou, které však Vítek rozuměl, protože podobně mluvil i ratibořický štolba pan Hetfleisch. Ale vy jste tu přece taky jela, tak jak to, že se to nesmí? Vítek nebyl z těch, kteří se dají jen tak umlčet. Dáma dupla nožkou. Pofidám tady nesmět jezdit na kolo. A opřela svůj parádní bicykl o zeď brány. Pak odšustila dovnitř zámku. Vítek z toho zůstal paf, jak někdy říkával tatínek, když ho něco překvapilo. Nemohl pochopit, že někdo, kdo sám jede na kole, zakazuje druhému to též. Kdo byla ta bláznivá ženská? Na to se musím zeptat pana Hetfleische, umiňoval si Vítek. A taky, že se zeptal. Když pana Hetfleische našel a vyřídil, co tatínek uložil, řekl mu o příhodě před bránou. Pan Hetfleisch se jen usmál a řekl: to nic, Vítek, to si nevšimla. To byla jen naše Fräulein Princezna. Nic si z toho nedělat. A postravovat tatínek, že si pro ta rochlíka sejtra sama půjdu přijet, já? A plácl Vítka po zádech na rozloučenou. Tak tedy princezna? Vítek vedl své kolo parkem,
Naskočit se přece jenom neodvážil a byl jako omámený. Tohle prý byla princezna. A kde měla zlaté vlasy, jako mají všechny princezny, co znám z pohádek? A kde měla hvězdu na čele, zlaté střevíčky, sukni z hedvábí a krajek? Kde měla smaragdový prsten? A jestli to byla opravdu princezna, a pan Hetfleisch by mi to přece jinak neříkal, tak všechny pohádky lžou. V žádné z nich se nemluví o staré princezně, co jezdí na kole. Na bílém koni to snad, ale na kole? Kdepak, tohle nemohla být princezna. Jenomže doma tatínek Vítkovi všechno potvrdil. Opravdu to byla princezna, sestra pana prince, majitele Náchodského a Ratibořického zámku. Je to prý dáma ušlechtilá, vzdělaná, stará se o školy a nemocnice v celém kraji, jen ta čeština jí moc nejde. A nemá ráda, když se v parku jezdí po trávníku na kole, dodal tatínek. Ale já jsem nejel přes trávník. To ona ovšem nemohla vědět. No, ukončil tatínek, aspoň se seznámil s naším panstvem. Ale podruhé, až půjdeš parkem, raději z kola slez. No, ona tam tudy přece jela, pokusil se ještě jednou zavzdorovat Vítek. Jo, milý zlatej, řekl tatínek, budeš si muset zvyknout, že jsou věci dovolené a nedovolené. A ty dovolené jsou dovolené jenom někomu a jinému ne. A ty musíš náramně dobře koukat, kam patříš. Jinak se v životě dostaneš do maléru na to, tata. Tohle byla navídka tuze učená a složitá řeč. Vůbec nic nechápal. Jen si zapamatoval, že příště bude muset Ratibořickým parkem kolo vést, a že i princezny stárnou, až jsou z nich nakonec zamračené staré ženské, o nic lepší než třeba paní Divecká, co slouží v hospodě u Mětínku. Až na ty školy a nemocnice, ovšem. Tohle poznání o neúprosném běhu života a o stárnutí princezen zapůsobilo na Vítka takovou silou, že opustil svůj klukovský sen stát se jednou princem se zlatým mečem anebo aspoň králem se zlatou korunou a začal si usilovně přát stát se strojvůdcem na lokomotivě. Strojvůdci si jedou po kolejích, kam chtějí, mínil Vítek, a nikdo jim nezakazuje, aby tudy nejezdili, když tam tudy jedou i jiní. A tak jsme možná přišli o jednoho prince nebo aspoň krále. Ale jestli se Vítek stal opravdu strojvůdcem, to na mou duši nevím. Za to vím, že ani žádný strojvůdce na světě nemůže jet, kam se mu zlíbí, jak si to tenkrát představoval Vítek.

0: Kapitola 3. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý. Ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po 5 dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
2: Výborně. Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zcun!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
6: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál, ale pobuda mu zastoupil cestu.
6: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
6: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
6: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
6: Ale to je zajímavá věcička, tu byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
6: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
2: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj.
1: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
6: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
1: Zun! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
6: Co tam tak řvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zun!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
5: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
6: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zun! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
6: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
2: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
2: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
6: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zun! Tulák zmizel.
2: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zun! Zun! Zun! Zun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
2: Co mám udělat s tím pobudou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
7: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
2: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
7: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě,
0: prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
1: Tady nic nechytíš.
0: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
1: Tady opravdu nic nechytíš.
0: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
1: Tady fakt nic nechytíš.
0: Muž se zmateně ozve.
1: Kdo to pořád mluví?
0: A zhora se ozve.
1: To jsem já, správce zimního stadionu. Tak tam opravdu nic nechytí.
2: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
3: Přesně tohle mi řekl můj táta.
2: Co?
3: No, že svět je malý.
2: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: Piggy cvičení
1: a jdeme na to!
0: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním?

0: jako to úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
1: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
0: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto by vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
1: usinkou,
0: se lekneme, ale nosem...
1: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růže a nadechneš se té vůně.
0: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem.
1: Jo, nádech.
0: Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
1: Ramínka nahoru šla ramínka.
0: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček. Zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
1: Jako kdybych tam měl balónek.
0: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
1: Víme, to já mám rád.
0: Víme, že umíme ležet na podložce,
1: Hanko,
0: že máme pokrčená kolena.
1: Hanko, já mám vtip.
0: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
1: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
0: Ne?
1: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
0: Cože? Ale zpátky, prosím tě, od hadu k našemu cvičení.
1: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
0: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
1: Narovnám.
0: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
1: Bříško.
0: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigi nosem. A nafoukneme si to bříško.
1: Nádech. Přivoním kružičce.
0: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
1: Ne.
0: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady. A tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigi, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
1: Jo, mělo strach, že už prasknu.
0: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
1: To je jako když drak chrlí oheň.
0: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
1: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
0: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
1: Ahoj, já jsem drak, pigiáš.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Dnes je 3. října.
2: A svátek má Bohumil.
1: Bohumil, no tak ten bude asi Bohumilý, viď?
2: Jméno Bohumil k nám přišlo z Řecka a je překladem jména Piggy.
1: Já to přečtu. Teofil.
2: Takže všem Bohumilům a Bohouškům přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.
1: Je, Vojto, my jsme to řekli krásně najednou.
3: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek, dej mi jednu, to by byl ještě sladší. Kde pak, řeklo Vánočkové těsto, to nejde. V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku. Zloděj, křičelo za ním vánočkové těsto.
4: To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu.
3: Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla našišato ani naplacato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na 3 silné prameny, potom na 3 tenčí, zprava doleva, hladce obrace. Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek. Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku. Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila.
4: Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba.
3: Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl: pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si prosím nemohu vzít na zodpovědnost.
5: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
3: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost? Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat? Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila Vařečka a zaujala postavení. Když Vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl: prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
5: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
3: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.
1: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakýchto maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu jí držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. Vskutku opravdový milenec, řekl si Slavík, o čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně proč? Zašeptala něžným stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni, to je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl, bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík, jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozraď, řekl Slavík, já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlohu, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavil hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si, procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu a umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v lásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra. Jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže a podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste, obyčejný student? A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická. A protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne.
2: A...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
1: příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino, počte.
2: No.
0: A parádně.

obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál. Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. Čtyři stály u postýlky, pátý těšil, neplakej. Zafoukám ti na bolístku a do rána ti bude hej.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Pírko, aneb když bolí na srdíčku. V Emušákově začíná jaro. Tráva je zelená, sluníčko hřeje a všude zpívají ptáci. Právě jaro má Ferda ze všech ročních období nejraději. V zimě totiž nemůže chodit s rodiči na dlouhé procházky. Nastydnul by. Ale teď, když už je tepleji, mohou jít do blízkého lesa. Vydali se i dnes. Šli úzkou pěšinkou. První Ferda, pak maminka a nakonec tatínek. Listí na stromech šumělo, tu a tam zaslechli lesní zvěř. V batůšku měli nějaké dobroty pro zvířátka. Chtěli je dát v lese do krmelce, ke kterému během procházky vždy došli. Ferda se zastavil. Na zemi před ním ležela hnědá kulička. Vydávala tichonké zvuky. Píp! Píp! Ptáček! Vykřikl Ferda. A opravdu. Bylo to mláďátko kosa, jak se později dozvěděl. Asi vypadl z hnízda, řekl tatínek. Díval se nad sebe do korun stromů, ale žádné hnízdo neviděl. Měli bychom jít, jeho maminka ho určitě hledá, tak ať ji nevyplašíme. Ferda si chtěl ptáčka, ještě než odejdou pořádně prohlédnout. Sklonil se k němu a něčeho si všimnul. Tati, podívej, má divné křidélko. Tatínek přistoupil blíž. Máš pravdu, Ferdo, je asi pochroumané. Naštěstí nevypadá zlomeně, to bychom ho museli vzít k veterináři. Teď už nad ptáčkem stáli všichni tři. Bylo jim ho líto. Nakonec maminka rozhodla, že ptáčka vezmou domů. Opatrně ho nabrala do dlaní a vydali se zpátky. Po cestě si v jednom obchodě vyptali malou krabičku. Doma ji vystlali novinami a ptáčka do ní položili. Ještě předtím mu ovázali pochroumané křidélko a dali najíst a napít. A tak se stalo, že měl Ferda doma nového kamaráda. Každý den ho kontroloval, převazoval mu křidélko, krmil ho a povídal si s ním.
začal mu říkat Pírko. Ptáčkovi se dařilo líp a líp. Brzy už nebyl jen v krabičce, ale hopsal po celém bytě. Někdy si Pírko vlezl do kapsičky Ferdovy bundy a šel s ním na hřiště nebo na nákup. Ostatní plyšáci je pokaždé vyhlíželi. Ferdovi nového kamaráda trochu záviděli. Taky by si přáli mít vlastního ptáčka. Pírko pak na hřišti skákal mezi plyšáky a hrál si s nimi. Jednou odpoledne, když se Ferda vracel z hřiště domů na svačinu, zahlédl Pírko hejno špačků, kteří nad nimi přelétli. Smutně se na ně díval. Ferda si toho všimnul. Řekl o tom tatínkovi. Je čas podívat se, jak to vypadá s pochroumaným křidélkem, řekl tatínek. Odmotali s Ferdou opatrně obvaz a tatínek začal pomaličku natahovat křidélko a prohlížet si ho ze všech stran. Tak se mi zdá, Ferdo, že tady Pírko je už úplně zdravý. Vyzkoušíme to. Rozhodl tatínek. Posadil si malého kosíka na prst ruky a dal ji těsně nad zem. Aby se ptáček náhodou nezranil, kdyby nebyl ještě úplně v pořádku. Pírko ale lehonce vzlétl. Je, umí létat, zajásal Ferda. Jasně, že umí, je to přece ptáček, usmíval se tatínek. Pak ale zvážnil. Nastala chvíle, Ferdo, kdy se musíš s Pírkem rozloučit. Křidélko už má zahojené a musíme ho vrátit do přírody, kam patří. Ale to nejde, tati, bránil se Ferda. Necháme si ho, má se u nás přece dobře. Já ho nepustím. Prosím, prosím, tatínku, dovol mi to. Já ho mám rád. Já vím, že ho máš rád, Ferdo. Zachránil jsi mu tím život, tím, jak ses o něj staral. Ale Pírko není věc ani hračka, kterou bys mohl v kapsičce nosit pořád. Křídla má právě proto, aby mohl létat, být s ostatními ptáčky. Pokud ho máš opravdu rád, měl bys mu přát to nejlepší. A to je pro ptáčka volnost. Rozumíš mi? Podívej se na mouchu, která kolem něj létá. Jakou má radost, že je svobodná. Tobě sedí jiná moucha na hlavě a vypadá docela smutně, řekl tatínek. Když mouchy zaslechly, že se o nich mluví, odletěly pryč. Cestou se moucha smutek zeptala mouchy radosti. Jak můžeš mít tak dobrou náladu? Ferda přijde o kamaráda a tobě to vůbec není líto. Moucha radost zamávala křidélky a řekla, to víš, že je mi to líto, ale já se raduju za ptáčka. Budeš šťastný, až se dostane na svobodu. Potřebuje ji. Mouchy zabzučely a byly pryč. Ferda se rozzlobil. Mně jsou nějaký mouchy radost a smutek ukradený, tati. Ty mi to děláš schválně. To křidélko ještě nemá v pořádku. Ty nechceš, abych měl novýho kamaráda, jsi zlej. Křičel na tatínka a plakal. Slzy se nedaly zastavit. Tatínek se nezlobil. Chápal, jak je to pro Ferdu těžké. Ferdo, já vím, že si nedovedeš představit, že už nebudeš Pírka krmit, brát ho na hřiště, zkrátka, že přijdeš o svého malého kamaráda. Musíš ale pochopit, že kdyby sis ho nechal, udělal bys to hlavně kvůli sobě. Musíš mu dát svobodu. Ferda sklopil hlavu a přikývl. Tatínek z pokojíčku odešel. Chtěl Ferdu s Pírkem při loučení nechat o samotě. I tatínek byl smutný. Pírka měl rád a věřil, že s nimi zůstane déle. Ferda otevřel okno a opatrně si posadil Pírka na rameno. Leď a dávej na sebe pozor. Ptáček zamával křidélky

Položil mu ruku na rameno. Ferda nemohl slzy zastavit. Bylo mu to tak strašně, strašně líto. Sednul si na postel, pohled mu padl na prázdnou krabičku, ve které Pírko tak dlouho bydlel. Co budu dělat? Pomyslel si a cítil, jak ho bolí na srdíčku. Po chvíli přestal plakat. Už nemohl. Byl hodně unavený. Usnul. Další dny to nebylo o moc lepší. Ferda chodil jako tělo bez duše. S kamarády se vidět nechtěl, věděl, že by se ho ptali na Pírka. Sedával často u okna a díval se, jestli ho někde nezahlédne. Občas nějaké hejno ptáčku uviděl, ale prolétli vždy hrozně rychle a byli si tak moc podobní, že by toho svého asi stejně nepoznal. Tatínek viděl, že je Ferda stále smutný. Přišel za ním do pokojíčku a vzal ho kolem ramen. Víš, Ferdo, neměl jsem úplnou pravdu, když jsem ti onehdy říkal, že kluci nebrečí. Není to tak. I já jsem měl slzy v očích, když si Pírka pouštěl. Někdy nám zkrátka pomůže vyplakat se. Za tatínkova slova byl Ferda rád. Stáli společně u okna a dívali se na lavičku, kde často sedával starý plyšový pes, pan Kaplan, a krmil ptáčky. To je nápad! Budu dávat na parapet drobečky. Ptáčci se sem naučí létat a možná mezi nimi někdy zahlédnu Pírka. Vykřikl Ferda a utíkal se domluvit za maminkou do kuchyně, aby mu vždy nějaké kousky pečiva schovávala. Potom běžel za kamarády na hřiště. Bylo mu najednou lépe. Věděl, že když se ho budou na Pírka ptát, může jim říct, co vymyslel, a poradit jim, ať to dělají taky. Třeba ho zahlédnou i oni. Po cestě na hřiště se k Ferdovi přidali dvě mouchy, ty samé mouchy, na které ho tatínek před časem upozornil. Ferda zaslechl, jak moucha Smutek už celkem vesele říká té druhé: měla zpravdu a vyhrála z sázku. Pustil ho. A bylo to správné.

0: Piggy vtip.
1: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
0: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.

0: nejmocnější zbraně. Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru, a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: Mám pro vás novou Figy básničku.
2: Kašel.
3: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
2: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
3: Je.
1: A teď ještě jednou.
3: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
2: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy, neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený, i když se s ním Kiki začala prát. Jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: A taky, že ano. Úplně nejdřív narostly malým pulcům zadní a potom konečně přední nohy na skákání. Z pulců byly najednou malé žabky a byly podle okouna Felixe konečně trošku k světu. A když se teda začaly víc podobat na žáby, takže půjdou na břeh na zkušenou a také je hned vyzkoušet, jak jim to skáče.
1: Alou na břeh a skákat a kvákat, žabky. Takhle to dál nepůjde. Pulci, vlastně malé žabky, úplně zdivočí. A co pak?
2: Jejda. Co si teda počneme?
3: Musíme jim najít nějakou práci.
4: Chtělo by to trochu sportu.
5: Od tebe to teda sedí, šampione.
1: Sport by se jim měl zatrhnout, protože potom zhubnou.
3: Měli by se vzdělávat. Hlavně pokud jde o správné způsoby.
2: Najdeme něco, s čím by si mohly malé žabky hrát.
5: Je to bída. Je to úplně špatný materiál. Ale když tak skřehotají na všechny hory, co kdyby jsme je naučili trochu zpěvu?
4: Skokani skřehotaví a kůňky. Ach, to bude zpěv. Nebyl by přece jenom lepší ten tělocvik? Ne, že bych chtěl kritizovat.
5: S tím tělocvikem to od tebe teda sedí, tlusťochu. Nejvyšší rychlost, kterou jsme tady u tebe v rybníce viděli, byla, když si pod ně pronásledoval stoletýho vodního šneka a nedohonil.
4: Jsem rozvážný. Ale ty žabky by se měly hýbat. Jsou ještě mladé.
1: Přesně tak. Bude se skákat a skákat. Můžete se přidat.
3: A bude se na břehu skřehotat a skřehotat.
1: My tomu říkáme žabí zpěv.
3: Jenomže kdo to žabí kvákání má poslouchat? Skřehotaví skokani a ještě k tomu malý kuňky. To je bída, to je bída.
5: Teď to říkám, dědo, naučíme je zpívat. Už to tady navrhuju takovou dobu.
2: Správně. Naučíme je zpívat hezky. Bude to nejslavnější pěvecký sbor široko daleko.
3: A jak je chcete učit zpívat? Nikdo z vás to neumí. A na břeh nemůžete. Stejně byste na břehu byli němí. Ještě tak otvírat tlamičky na rybáře, aby vám naházeli bramborové těsto.
5: A kdo říká, že je budeme učit zpívat na břehu, starouši? My na břeh sice nemůžeme, ale žáby můžou do vody a na pěkně dlouho. Dýchají ve vodě stejně jako na břehu, vašnosti.
3: Já jenom, kdo je naučí zpívat, když to neumíte?
0: Ale potom se to všechno, jako vždycky, vyřešilo samo. Vlastně to vyřešil Karásek Lojzík. Když byli s dohadováním v nejlepším, objevil se odzadu a s ním velký a vážný žabák skokan.
6: Tohle je pan profesor Lumír. Býval tady v Pardoubku prý učitelem žabího zpěvu, ale teď je prý energitní. Naučíte naše skokany a kuňky zpívat.
7: Dovolil bych si vás poněkud poopravit, mladý muži. Říká se emeritní, tedy bývalý, když dovolíte.
3: Tak tedy, pan kolega? A že jsem ještě neměl tu čest? A to už jsem v rybníku pěkných pár let.
7: Inu, jak bych to řekl, měl jsem soukromou školu spíše na pevnině, takže dlužno podotknout, že žáků nebylo mnoho, protože která žába se chce učit zpívat, když si každá myslí, že to umí sama od sebe a lépe než ty druhé. Zvláště takhle v květnu a v červnu, kdy kladou vajíčka. Těch malých žabek, co se jim říká kuňka, těch se to netýká. Ty kladou celý rok a je pravdou, že jsem za celou praxi mezi svými žáky neměl jedinou kuňku.
5: Ještě by mě zajímalo, pane profesore, neráčej se na mě hněvat, já jsem jenom samouk. Jakýmu hudebnímu proudu dáváte přednost? Bude to rock'n'roll, hip-hop, reggae, rap. Já bych uvítal punk, jestli to svedou, pane profesore. To je ta správná muzika, když se to dovede. Ale jinak je učej, co chtěj.
7: Já upřednostňuji klasickou píseň, kantilénu a tak. Ovšem nebráním se ani lidové písni, která je základem.
5: Teorii si nechaj na jindy a pro žáby. My potřebujeme výsledky, abychom z toho žabího skřehotání neohluchli, o rybářích ani nemluvě.
0: Všechny žáby se potom posadili na trám stavidla u hráze a že se jako začne zpívat. Pepa, Aneška, Lojzík, Silvestr, Bartoloměj a samozřejmě také Félix vystrčili hlavičky z vody, aby slyšeli. Hudební profesor Lumír se na stavidlo vyškrábal také.

0: Všichni kamarádi honem pod vodu, protože to byl takový rámus, že ho zaslechnul i porybný Šťovíček v hostinci pod hrází a tak nakonec musel vyjít ven, i když se mu zase tak moc nechtělo.
1: Že by skokani kladli vajíčka, taky až teď v srpnu? Teď už těch pulců musí být žáby. A malý žáby by zase takovejhle kravál nesvedli.
0: Divil se a vrátil se do šenku, dobil chytrou a že se musí jít k rybníku podívat, protože se tam asi něco děje. A také dělo. Skokani chvíli zkoušeli držet s profesorem Lumírem notu,

Ale když jim to nešlo, jeden po druhém skočili šipku do rybníka Pardoubku a kde jim byl konec. A tak na trámu stavidla zůstaly jenom kůniky. A potom ta nejmenší, ta bezejména, spustila sama a od sebe.

0: něco, to stálo za vynoření. Nemáš tam nějaký punk? No asi nemáš, protože vypadáš na klasiku.
1: To je prosím lidová píseň. Upravená trochu jako popík.
2: Jaký pupík? Aneško, popík. Jako populární. Asi nějaká muzika.
0: No já tě jenom zkoušel, malička. My spolu ještě uděláme díru do světa.
2: Jak se jmenuješ, žabičko?
1: Já se prosím jmenuji Bombína Bombína.
0: To je bomba, to je název, to je jméno. No to se bude výjímat, to se ponese od ucha k uchu.
3: Já nechci kazit vaší radost, ale oni se všechny žabky kuňky jmenují Bombína Bombína, prosím.
0: Jak se můžou všechny jmenovat stejně? To mi radšej vysvětli, pane profesore.
3: Je to prosím jejich druhové jméno, ale latinsky. To je takový jazyk pro vědce, aby potom názvy zněly všude na světě stejně. Aby si učení lidé na celém světě rozuměli a věděli, o čem je řeč. V takových chvílích se mluví, prosím, latinsky. Neraďte se hněvat, já za to nemohu.
0: A že si to tak všechno pamatujou, pane profesore?
3: Jako druhý předmět jsem vyučoval přírodní vědy, konkrétně přírodopis a ještě přesněji zoologii. Tak si to, jak si, ještě trochu pamatuji.
2: Mohla by se jmenovat Bambína.
0: To je rázez, to je ono. Pojď sem, holka, dám ti pusu.
2: A co teď budeš s Bambínou dělat, Félixi?
0: Uspořádám obrovský letní koncert, obrovský turné okolo Rybníka Pardoubek a první super mega koncert bude u pomníku samotného Vodomila Pardoubského tamhle na druhém břehu. A oni, pane profesore, nejsou smutnej a z těch zbílejch kuněk stlučou dohromady nějaký ladnej pěvecký sbor a z těch skokanů nějakou prima punk nebo jinou kapelu. Mají na to týden.
3: Týden? Inu ano. Není to mnoho času, ale pokusím se.
0: A teď ještě, co se bude kvákat? Pardon, zpívat.
3: Navrhuji píseň, kterou už kuňka, pardon, Bambína zná. Jenom bych si jaksi dovolil ji poněkud propracovat, opatřit sborem, jak jste ráčil nařídit, pane řediteli, a sestavit nějaký doprovod, jak vy říkáte, kapelu.
4: Zkuste udělat něco s tím sborem, pane profesore. Tu kapelu si vezmu na starost já. Když jsem ještě plaval ve Vltavě, jednou jsem něco podobného viděl z Vltavy na Císařské louce.
3: Ty bys to pro mě udělal, Lojzíku.
5: A také, že ano. Lojzík jednoho po druhém našel Přemysla, Oldřicha, Přetislava a Radůze a začal se s nimi scházet tajně až na druhém konci Rybníka, tam, co přitéká potůček Rokyťák, který má svoje narození nahoře, v lesíku Hůrce.
6: Tady se budou dít věci.
2: A je po hostině. Nejdřív jména, aby se nám nerozběhly pulci, a najednou sice masakr, ale přes umění. Teď je tady vůbec všechno vzhůru nohama.
5: A také, že bylo. V jednom koutě Rybníka Pardoubek zkoušel Lumír pěvecký sbor z malých kuněk, které se hodili víc než malý skokani z Křehotaví. Ve druhém, u pomníku Vodomila Pardoubského, se chystalo pódium a ve třetím nevěděli Silvestr, Lojzík, Aneška i Pepa, co dál a jestli s nimi bude ještě někdy Okoun Felix kamarádit, když je teď tím principálem a ředitelem. No a ve čtvrtém trucoval starý kapr Bartoloměj, protože ho k ničemu nepřizvali, nikdo po něm nechtěl, aby poradil a nikdo si ho vlastně ani nevšímal.
2: A co bude Félix chtít od těch, co si přijdou poslechnout? To neví ani samotný okoun Félix. A na to jsem teda náravně zvědavá. A na to zpívání taky.
5: A veliký masakr, jak sliboval Félix, se blížil. Okoun důležitě obeplouval Pardoubek, tvářil se, že přemýšlí, a každému připomínal, aby v pátek nezapomněl. Okuňku Bambínu strach neměl, ale starosti mu dělal sbor, který už pěkně dlouho neviděl a slíbenou kapelu tu už vůbec ne. A potom tady byl pátek a všichni se sešli na té straně rybníka, kde byl pomník samotného Vodomila Pardoubského na hrázi. Už se stmívalo, když ta sláva konečně začala.
3: Dnes na svatého Bartoloměje, čímž i za všechny gratuluji našemu příteli Kaprovi k svátku, zavítala k nám do rybníka Pardoubek světoznámá umělkyně, ohnivá kuňka Bambína. Doprovodí smíšený sbor skokanů z křehotavých a obecných kuněk. Pro nedostatek času jsme nastudovali prozatím pouze jednu píseň a taky uslyšíte celkem třikrát.
7: Kde je ta kapela? Kde je ta kapela? Já toho Lojzu překousnu.
3: Na rákosové varhany, flétny a bubínky a škeble zahraje světoznámá big beatová skupina Vodomil skokana Honzíka. Bavte se dobře.
7: Ten má kliku, ten má ale kliku. Bez kapely by ho hned poslal mezi nezaměstnaný skokany a Lojzu zpátky na háček, aby v nedělštiky.

0: Nezdá se ti, Frolík, že ty žáby dneska kvákají nějak líp?
1: A víš, že jo? Já se bál, jaký bude celý leto kravál a ono to docela jde.
0: Tak se jim to přece jenom povedlo.
2: Ty, Kubo, poslouchej. Ta žabička kuňká tak nějak zvláštně. Úplně mi to připomíná tu moji písničku, co mám, když máchám prádlo. A ty ostatní žáby, ty zpívají s ní. Poslouchej, Kubo, ona je to opravdu ta moje písnička.
0: No jo, už je to tak. Je to ta písnička. V Pardoubku potom ještě dlouho do noci okoun Félix počítal stříbrné penízky z rybích šupin a radoval se, že je jich hodně. Dva dal dokonce žabce Bambíně, jenomže ta nevěděla, co s nimi. Ale měla radost, že jí tleskali i ryby svými ocasy o hladinu, když zaspívala tu svoji krásnou písničku, co měla od Haničky.
3: Co s těmi penízky budeš dělat, Félixi?
4: Ani pořádně nevím, ale je jich hodně a blízkají se. Tak třeba nějakou cenu mít budou. Víš, jak si na hrázi rybáři vyměňují podobné lesklé šupinky, když bouchají papírem do lavice na břehu a křičí trumf a ještě jeden a jedeme z kopce, i když sedí na lavici?
3: Já bych věděla, kdybyste mi ty penízky dali, dala bych si je okolo krku, jako je má slečna Hanička Zemlejna, a vy byste také tak vzdychali jako mladý rybář Šubr.
4: Ach jo, co naděláš? Jeden se dře, pořádá koncerty a druhý se bude zdobit. Zkrátka, ženská.
5: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to jsi v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Och jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova. Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadl. Oh. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad? Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho takhle žila u paní Zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí do pomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
1: Vytáhni mě honem, sic schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
1: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
3: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly.
2: To je mzda za tvoji službu,
0: řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
3: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

0: chybky.
1: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
0: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
0: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvílemi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupil štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z poslední

0: cíl vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku prudce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepičku, Pepičku, vrať se. V uličkách poblíž Kilimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kos klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
2: Zítra se u mě hlaste.
1: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
3: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
1: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
4: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
1: přemýšlel nahlas škrtič.
3: Tohle už pro nás není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
1: řekl Padrát.
4: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
1: řekl Čango.
3: Ty ho znáš?
1: Podivil se Vasil.
4: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
3: Jak vypadá?
4: Jako feťák,
1: zarval Čango.
4: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
3: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
1: Odplivl si Pepa Padrát.
3: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
1: Zamrkal na Čanga.
4: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
3: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
1: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
3: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
4: A co ty?
1: Vasil se uhodil do prsou.
3: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holubci, klidně vraťte domů.
1: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla široko daleko nejčistší a všechny ryby byly pěkně vykrmené. Jednoho dne seděl Řasinka v rákosí a pokuřoval z památeční dýmky. Pozoroval půlce, jak spolu vesele dovádějí, a pochvaloval si hezké počasí. S takovou přijde k rybníku spousta lidí, aby si zaplavali nebo se alespoň osvěžili. Z příjemných myšlenek ho ale vyrušil neznámý hlas. Nedolehl k němu ze břehu, jak by čekal, ale přímo z rybníka. Řasinka zaostřil zrak. Sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy.
1: Vítejte, kolego,
0: uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku, a přísně prohlásil:
1: Vrchní vodnický inspektor.
0: Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry.
1: Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit,
0: řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem.
2: Topit?
0: Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle.
1: Topit,
0: přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal.
1: Do roka a do dne chci vidět výsledky, jinak budeš muset tenhle rybník na dobro opustit.
2: Opustit?
0: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima.
1: Opustit,
0: přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
3: Chtějí po mně, abych topil,
0: přiznal mu se slzami v očích Řasinka.
1: Můj děda taky topí, na tom nic není,
0: mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči. Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká.
1: V zimě? Podivil se Řasinka ještě víc. V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá.
0: On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal.
1: A mohl bych tam topit s ním?
0: Jonáš pokrčil rameny a odpověděl.
1: Nevím, ale zkusím se ho zeptat.
0: Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil.
1: Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách,
0: vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne. V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
1: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že topím?
0: Zeptal se ještě pro jistotu.
1: No to jsem se nezeptal, pokrčil ramenej Jonáš. Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho neutopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.

ať má tě rád jako já tě mám. Ne, nepláču, jen si plůj

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku, právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: to chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš, už víte, koho měli lidé raději? A proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se. Je tam potok, spadneš. Chceš mě dohonit? Haha, ale to se ti nepovede. Já budu v královské zahradě první. Já. Je tam potok. Jájo, stůj.
2: Pomoc, utopím se, topím se, pomoc.
1: Nekřič tolik. A podej mi ruku. No. Vidíš, vždy tě tu vody po kolena.
2: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
1: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
2: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout. Vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já princ. A proto poroučím. Potok se musí zasypat.
1: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
2: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
1: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohly Tomášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl...
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže.
3: Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tomáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení?
3: O to neměj starost. Raději mi poradí, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
3: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. A raní rosou si omývala oči.
3: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tomáši, kde jsi, slyšíš? Tomáši, ozvi se.
3: Zkusím tu vílu najít.
1: Tomáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo, za to, co sprovedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště, nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
3: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit.
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
1: Co si to dovoluješ, ty, stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vypráhlý jako ty ubohé květy a stromy kolem.
3: Potůčková bílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tomáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tomáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Copak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano. Ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
3: Márně prosíš, bratře. Zahradu jsem prošel křížem krážem. Všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně. Něco tam být musí. Já to chci, rozumíš? Já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
3: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou?
0: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
3: Potůčková víla.
0: A ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
3: Že ty sám musíš všechno napravit.
1: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
3: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti.
1: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
3: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samoukré.
3: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi. Díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší!
3: Prší. Lidičky! Prší!
4: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
1: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jájo. Doufám, že si to budeš pamatovat.
3: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
3: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.
0: Princ Tumáš a princ Jája to Potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

0: Figy hádanka. Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Myší kožíšek.
0: Princezna myší kožíšek je princezna se zlatou hvězdou na čele.
1: Aha.
0: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám rád.
3: Zázračné zmizení. Paddington se hladově zadíval na dort. Je, vydechl udiveně. To je vážně pro mě? Hladově se zadíval na dort. Opravdu, to byl krásný dort. Jeden z nejhezčích, jaký se kdy paní Ptáčkové povedl. Navrch měl cukrovou polevu a náplň byla ze smetany a z pomerančové marmelády. Nahoře byla jedna svíčka a nápis Paddingtonovi. Všechno nejlepší k narozeninám od nás všech. Udělat narozeninovou oslavu napadlo paní Ptáčkovou. Paddington už u nich bydlel celé 2 měsíce. Nikdo, dokonce ani Paddington, přesně nevěděl, kolik mu vlastně je let. A tak se rozhodli začít od začátku a oslavit jeho první rok. Paddingtonovi se ten nápad tuze zamlouval, obzvlášť když mu prozradili, že medvědi mají narozeniny 2x do roka. Jedny v létě a jedny v zimě. Jako královna, řekla paní Ptáčková, takže si můžeš být jistý, že jsi velmi důležitý. Paddington si tím jistý byl. Dokonce se rovnou vydal za panem Pelichem, aby mu tu dobrou zprávu sdělil. Na pana Pelicha to udělalo dojem a měl radost, když ho Paddington pozval na oslavu. Málo kdy mě někdo někam zve, pane Fousku, řekl. Nevím, kdy jsem byl naposledy ve společnosti, budu se moc těšit. Nic víc neřekl, ale druhý den ráno zastavila před domem Fouskových dodávka a doručila tajemně vypadající balíček od všech prodavačů z tržiště v ulici Portobello. Jsi ty to ale oblíbený medvěd, zvolala paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív, opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně, psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala, ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona. Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček. To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že mu předtím řekli, že mají medvědi ročně 2 narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo ji, by si mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu. Sedl si doprostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho. Pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději dvakrát, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády. Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.
4: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nohy.

0: plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: Včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti! Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
1: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
0: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
2: Zobáčku!

0: jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Piggy?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali.

0: Tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat míchám, jako robot kuchyňák míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.

0: vodu. Láskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťánek.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Píky.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak a teď přidáme bylinky a
1: ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám

0: ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
1: Yeah, jako když tvaruju plastelínu.
0: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
1: Raskonka!
0: Co pak?
1: Můžu říct ten koneček sám?
0: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
1: Recept i postup najdete jako vždycky na www.pigi.cz vlaskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
0: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
1: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
0: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

do kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak skořápce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce. Slepičí skořápce. Bleška pivo vařila. Bleška fňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. Tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je vina vařečka. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil skořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika. Teď i vrak, když neplánuje, pluje.

0: Kapitola 13. Podivný pavouk. Ve zdi vyschlé studny byly dveře prožrané červotoči a hned, jak jsem se trochu vzpamatovala, zkusila jsem je otevřít. A prošla jsem jimi. Octla jsem se v úzké, tmavé a velmi krátké chodbě. Na konci ji úplně zahrazovala velká pavučina a za ní se rozvírala propast. Tam asi byla pravá studna, protože jsem slyšela šplouchání vody, jako kdyby tam někdo ploval. Najednou se z propasti vynořil ohromný pavouk, zachytil se okraje, vyšvihl se nahoru a posadil se doprostřed pavučiny. Byl oblečen jako potápěč a zatímco jsem se na něho dívala oněmělá hrůzou, sundal si potápěčskou helmu z hlavy a hodil ji na zem.
1: Kdo tě sem posílá?
0: Vyjel si na mne hrozivým hlasem. Byla jsem tak vyděšená, že jsem jen těžce vykoktala.
2: Její excelence šedozelená, pane.
0: Po těch slovech hlas pavouka trochu zjemněl.
1: Ale divím se, že její excelence ti dovoluje vstoupit do začarovaného lesa.
2: To jen proto, abych se dostala k jejímu nejlepšímu příteli, Krtkovi Něžně Černému.
0: Troufala jsem si říci.
1: Pak je to ještě horší, protože abys došla k panu Něžně Černému, musíš projít bludištěm. Skoro každý tam zabloudí a dostane se do tajemné jeskyně, kde sám princ Jaro oživuje květiny. A víš přece, že královna Flóra odsoudí na smrt každého, kdo by chtěl vyzvědět tajemství z rodu květin.
0: Jeho slova nebyla nijak potěšující, ale rozhodně bylo lepší zkusit to s bludištěm, než se nechat chytit na cestě.
2: Dostanu-li se k panu Něžně Černému, budu zachráněna.
0: Pomyslela jsem si a proto jsem odpověděla.
2: Buďte bez starosti, pane, však já se z bludiště dostanu.
0: Byla jsem o tom pevně přesvědčena, protože jsem už jednou byla v bludišti na pouti a věděla jsem, že se vždycky najde cesta ven.
1: To je možné,
0: řekl pavouk.
1: Ale protože chci mít jistotu, dám ti hádanku. Odpovíš-li správně, pak tě skutečně posílá excelence šedozelená a já tě dopravím do začarovaného lesa.
2: Jak si přejete?
0: Souhlasila jsem, ale zbledla jsem jako křída. Hádanky totiž moc dobře luštit nedovedu.
1: Jaká je to květina?
0: Ptal se mě pavouk.
1: Jejíž lupínky se obnovují každý den a která je krásnější než naše královna.
2: To je slunce!
0: Zvolala jsem. Okamžitě jsem si vzpomněla na to, jak je všechny květiny zbožňují. Pavouka jistě překvapilo, že jsem mu tak rychle odpověděla, ale vůbec to nedala na sobě znát. Sestoupil ze své pavučiny a svlékl si potápěčský oblek.
2: Vy žijete ve vodě?
0: Zeptala jsem se.
1: Ano, dohlížím na mladé lekníny, jsou tuze neposedné. Stále chtějí nahoru na vodu a to se jim nesmí dovolit, dokud nevyrostou.
0: Za řeči pavouk rozvinul hedvábnou šňůru, kterou měl obtočenou kolem pasu. Připevnil oba konce ke klenbě chodby, požádal mě, abych si sedla na tu narychlo udělanou houpačku a začal mě rozhoupávat. Nebránila jsem se, protože jsem byla celá ustrašená a udivená. Rozhoupal mě, až jsem se špičkou nohy dotkla středu jeho sítě. Zčista jasna mě vyhodil do vzduchu, ani jsem si vlastně neuvědomila, co se to se mnou děje, a už jsem měkce dopadla na vysoký mech jako na koberec.
3: Nestalo se ti nic?
0: Ptalo se mě najednou mnoho tenkých hlásků. Znepokojena jsem si prohlížela koberec a zjistila jsem, že se skládá z tisíců mechových snítek. Stály v řadách jako vojáci, natlačeny na sebe tak těsně, že by mezi ně nevklouznul ani špendlík. Paže měly rozpřaženy a držely se jedna druhé, že tvořily jakousi pevnou klenbu. Upírali na mne svá něžná očka s němou prosebnou otázkou a tak jsem jim rychle odpověděla.
2: Nic se mi nestalo, dopadla jsem jako na polštář.
3: Jsme šťastní, že jsme mohli nějak pomoci přítelkyni excelence Šedozelené.
0: Volali všechny najednou. Spozorovala jsem, že ty, na kterých jsem dosud seděla, už těžce oddychují, a proto jsem vstala, aby si mohli odpočinout. Stála jsem na cestě, která vedla přímo do začarovaného lesa, jak to označoval šíp na tyči po mé levé ruce. Ale protože jsem měla z bludiště strach, rozhodla jsem se, že se na ně vyptám mechových snítek.
3: Musíš dát dobrý pozor, abys opravdu nezabloudila,
0: vysvětlovali mi.
3: Pan Něžně Černý miluje bezpečný a klidný úkryt a vychází jen velmi zřídka. Nejistější bude, když se zeptáš žlutých slimáků, které potkáš cestou. Ale vyhni se červeným a modrým slimákům. Ti by tě zavlekli do tajemné jeskyně, kde by ti hrozila smrt.
2: Děkuji vám všem.
0: Loučila jsem se s nimi a odvážně jsem se vydala na cestu.

Před mnoha a mnoha lety žil jeden císař, který měl tak náramně rád krásné nové šaty, že vydával všechny svoje peníze na to, aby byl pěkně nastrojen. Nestaral se o svoje vojáky, nestaral se ani o divadlo nebo o lov, staral se jen a jen o to, aby se ukazoval v nových šatech. Měl roucho pro každou denní hodinu. A tak, jako se říká o králi, že je v radě, tak tady se vždycky říkalo, císař je v oblékárně. Ve velikém městě, kde císař bydlil, bylo velmi veselo. Každý den tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a tvrdili, že dovedou utkat tu nejskvělejší látku, jakou si lze představit. Nejenom, že prý jsou barvy a vzorek neobyčejně krásné, ale šaty, které se z látky ušijí, mají prý tu podivuhodnou vlastnost, že jsou neviditelné každému, kdo se neosvědčí ve svém úřadě, nebo je hloupý, až Bůh brání. No to by byly přece skvělé šaty, myslel si císař. Kdybych je nosil, mohl bych přijít na to, kdo se v mé říši nehodí pro úřad, který zastává. Mohl bych rozeznat hloupé od chytrých. Ano, tu látku mi musí i hned utkat. A vysázel těm dvěma podvodníkům na ruku mnoho peněz, aby začali se svou prací. Podvodníci postavili také dva tkalcovské stavy, dělali jako, že pracují, ale na stavu neměli zhola nic. Bez dlouhého rozmýšlení si vyžádali to nejjemnější hedvábí a nejskvělejší zlato. To si strčili do vlastního váčku a pracovali na prázdných stavech dlouho do noci. Teď bych přece jenom rád věděl, jak daleko jsou s tou látkou, myslel si císař. Ale bylo mu poněkud divně u srdce. Při tom pomyšlení, že ten, kdo je hloupý, nebo kdo si vůbec nehledí svého úřadu, látku nemůže vidět. Byl sice přesvědčen, že sám o sebe nemusí mít žádné obavy, ale přesto chtěl napřed někoho poslat, aby se podíval, jak to s látkou vypadá. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivuhodnou sílu látka má a všichni byli chtiví vidět, jak špatný nebo hloupý je jejich soused. Pošlu ke tkalcům svého starého, poctivého ministra, myslel si císař. Ten může nejlépe posoudit, jak látka vypadá, neboť má rozum a nikdo nezastává svůj úřad lépe než on. A tak starý, poctivý ministr zašel do sálu, kde ti dva podvodníci seděli a pracovali u prázdných stavů. Jemináčku, myslel si starý ministr a vykulil oči. Vždyť nic nevidím. Ale nahlas to neřekl. Oba podvodníci ho poprosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíž a ptali se ho, jak se mu líbí krásný vzorek a nádherné barvy. Pak ukázali na prázdný stav a chudák starý ministr nepřestával kulit oči, ale nic neviděl, poněvadž tam nic nebylo. Pane Bože, myslel si, že bych byl hloupý? No to bych si nikdy nepomyslel. Žádný člověk se to nesmí dozvědět. Já, že bych se nehodil pro svůj úřad? Ne, to nejde, abych řekl, že nevidím látku. No, proč pak nic neříkáte, pravil jeden tkadlec. Je to překrásná látka, opravdu báječná, řekl starý ministr a díval se svými brýlemi. Ten vzorek a ty barvy, ano, povím císaři, že se mi to neobyčejně líbí. No, to nás těší, řekli oba tkalci a jmenovali barvy i vzácný vzorek jejich jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby to mohl císaři povědět, až se vrátí. A také to udělal. A tu podvodníci žádali ještě více peněz, víc hedvábí a zlata, že prý je potřebují na tkaní. Všechno strčili do vlastních kapes, na stav se nedostalo jediné vlákénko. Tkali dál jako dřív na prázdném stavu. Císař k ním poslal zakrátko zase jiného zdatného hodnostáře, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a zda bude látka brzy hotova. Vedlo se mu stejně jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic než prázdné stavy, nic neviděl. No tak co? Není to krásný kus látky? Ptali se oba podvodníci a ukazovali a vysvětlovali nádherný vzor, který tam vůbec nebyl.
hloupý přece nejsem, myslel si hodnostář. Že bych se tedy nehodil ke svému dobrému úřadu, to by bylo opravdu divné, ale nesmím to dát na sobě znát. A tak chválil látku, kterou neviděl, a ujišťoval je svým potěšením z krásných barev a nádherného vzoru. Ano, ano, je opravdu báječná, řekl císaři. Všichni lidé ve městě mluvili o nádherné látce. Tu ji chtěl vidět sám císař, dokud ještě bude na stavu. Odebral se s celým zástupem vybraných mužů, mezi kterými byli i ti dva staří zkušení hodnostáři, k oběma prohnaným podvodníkům, kteří tkali ze všech sil, ale bez jediné nitky na stavu. Není ta látka báječná? Ptali se oba zkušení hodnostáři. Vaše veličenstvo, račte se podívat, jaký vzorek, jaké barvy. A ukazovali na prázdný stav, neboť se domnívali, že ostatní tu látku určitě vidí. Co to je? Myslel si císař. Nic nevidím. No to je přece hrozné. Což pak jsem hloupý? Nehodím se snad k tomu, abych byl císařem? To by bylo to nejstrašnější, co by mě mohlo potkat. O, látka je opravdu krásná, řekl však nahlas. Vyslovují s ní svou nejvyšší spokojenost. A spokojeně pokyvoval a pozoroval prázdný stav. Nechtěl říci, že nic nevidí. Celý jeho průvodce díval a díval, ale neměl z toho víc než všichni ostatní. Přesto však říkali jako císař. O, je opravdu krásná. A radili mu, aby si šaty z té nové nádherné látky vzal prvně na nejbližší veliký průvod. Je báječná, překrásná, skvělá. Šlo od úst k ústům a všichni s ní byli náramně spokojeni. Císař dal oběma podvodníkům do knoflíkové dírky rytířský kříž a nádavkem titul dvorních tkalců. Celou noc před oním dopolednem, kdy se mělo konat procesí, seděli podvodníci u svých stavů a měli zapáleno víc než 16 světel. Lidé se mohli přesvědčit, jak mají napilno, aby dohotovili císařovi nové šaty. Tvářili se, jako by odebírali látku ze stavu, stříhali ve vzduchu velikými nůžkami, šili jehlou bez nítě a nakonec řekli, hle, už jsou šaty hotovy. Císař k ním sám přišel se svými urozenými kavalíry a oba podvodníci zdvihli jednu ruku do vzduchu, jako by v ní něco drželi a pravili, hle, tady jsou kalhoty, tady je suknice, tady je plášť a tak pořád dále. Jsou lehké jako pavučina. Člověk by si málem myslel, že nemá na těle dočista nic, ale to je právě veliká přednost těch šatů. Opravdu, opravdu přisvědčovali všichni kavalíři, ale nic neviděli, poněvadž tam nic nebylo. Vaše císařské veličenstvo, račte si nyní nejmilostivěji svléci svoje šaty, pravili podvodníci. Oblečeme vám nové, tam prosím, tam, před to velké zrcadlo. Král odložil všechno svoje šatstvo a podvodníci se tvářili, jako by mu oblékali jednotlivé kusy nových šatů, které mu ušili a vzali ho kolem pasu, jako by mu něco připevňovali. To měla být vlečka a císař se před zrcadlem otáčel a obracel. O, jak vám sluší, jak skvěle padnou, vychvalovali všichni císařovi nové šaty. Jaký vzorek, jaké barvy, je to jako skvastné roucho. Venku stojí dvořané s nebesy, která ponesou nad vaším veličenstvem v průvodu, hlásil vrchní ceremoniář. Dobrá, jsem přece připraven, pravil císař. Padnou mi dobře, co? A pak se ještě jednou otočil před zrcadlem, neboť chtěl vzbudit dojem, jako by si opravdu prohlížel nádherné roucho. Komoří, kteří měli nést vlečku, hmatali rukama po podlaze, jako by ji zdvíhali. Šli a drželi se vzduchu. Nesměli na sobě dát znát, že nic nevidí. A tak císař kráčel v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali, bože, bože, jak krásné jsou císařovi nové šaty, jakou nádhernou vlečku má na svém rouchu, jak znamenitě mu to padne. Nikdo nechtěl na sobě dát znát, že nic nevidí, neboť by se pak přece nehodil pro svůj úřad, nebo by byl náramně hloupý. Žádné z císařových šatů neměly takový úspěch. Ale vždyť král nemá nic na sobě,
zvolalo jedno malé dítě. Pane Bože, slyšte hlas nevinátka, řekl otec. A jeden šeptal druhému, co to dítě povídalo. Nemá nic na sobě, nemá nic na sobě. Tuhle jedno malé dítě říká, že nemá nic na sobě. Vždyť nemá nic na sobě, volal nakonec všechen lid. A císaři běhala husí kůže po celém těle, neboť si byl vědom toho, že mají pravdu. Ale myslel si, teď musím vydržet do konce průvodu. A tak si vykračoval ještě pyšněji a komoří šli za ním a nesli vlečku, která tam vůbec nebyla.

0: Biggy hádanka. A teď jedna třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, a uška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
1: To já vím.
0: Kdo pak mesá sír a bydlí v díře?
1: A koho já rád chytám? Je to my.

Čertův mlýn. Byl jednou mlynář a ten měl prodat mlýn pod lesem. Byly tehdy špatné časy, suchá léta, vody v potoce maličko, mlynář nemohl mlít. Mlači zvykli chodit jinam a když zas vody přibylo, mlýn klapal na prázdno. Mlynář byl samý dluh a hleděl se mlýna zbavit. Ale kupci se mu nehrnuli. Až za půl léta přijde k němu jednou černý pán. Povídá, já jsem čert. Vím, kde tě střevíc tlačí. Ale pomohu. Mlýn koupím. Mlynář mu na to, jen potřeba, aby s hotovými platil. Zač prodáš, ptá se čert. Za 3 pytle peněz, pověděl mlynář a než se nadál, stály tu 3 pytle. Plácli si s čertem na tu koupi, mlynář potom přichystal si na cestu, peníze na vůz naložil a odejel do cizí krajiny. Ve mlýně usadil se čert a hospodařil tam po svém. Na hon cesty lidé se mlýnu vyhýbali, tak v něm strašilo. A trvalo 10 let, trvalo 20 let, 100 let bylo, 200 let. Mlýnu opuštěnému žádný se přiblížit nechtěl. Až jednou. Bylo na podzim, v létě vítr pískal a z buků červené listí schazoval. Šel tam tudy cestou mlýnářský krajánek. Byl už v letech, vlasy prokvetlé, ale držel se zpříma. Tělo měl jako kmet dubový, síly ze 4 a nevěděl, co je to bát se. Přijde k dřevařům, co tu stromy káceli a povídá, pomáhej pán Bůh. Dejš to pán Bůh. Volají a hned ho varovali, aby se tou cestou vlevo nedával, že by přišel ke starému mlýnu, tamže straší, čert tam zůstává. Ale krajánek se usmál a povídá, tož já se na toho pana čerta půjdu podívat. A šel. Dřevaři se za ním dívají a litují. Chudák, ten se nevrátí. Přišel krajánek do mlýna. Nebylo tam nikoho. A krajánek se usadil ve mlýnici na lávce. Sedl si a čeká. Ale nic nešlo. Krajánek vytáhl z kývu tvrdého chleba a dal se do jídla. Měl v torbě také líčený provaz, dobře kroucený. Od starého sekírníka ho jednou dostal, že prý na zlé duchy dobrý. Ten provaz položil krajánek vedle sebe, spravil si potom dýmku, pokuřoval a čekal. Když přišel večer, a táhla 11. měsíček oknem do mlýnice svítil, slyšel pojednou po schodech z patra kroky. Trap, trap. Dívá se krajánek a vidí, nějaký způsobný panáček po schodech kráčí do mlýnice. Byl malé postavy, svraskalý obličej měl tmavý, ale zelené šaty měl na sobě z pěkné látky a zelený klobouček s pérem. Přijde ke krajánkovi a ptá se, čeho ty v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert. Krajánek, tož vy jste ten pan čert. Já slyšel, že tu hospodaříte. Jdu se na vás podívat a věru se mi líbíte. Čert povídá, nevíš-li ty, že jsem žádný nesmí?
No to tě divný mlín, povídá krajánek, když tu mlečů nemáte. Mrzutě na to povídá čert. A k čemu mlečů? Nemelu ve mlíně. A to je pěkné, krajánek na to. Nač vám teda třeba mlínu? Víte-li co? Vystěhujte se vy odtud. Já bych tu sám chtěl zůstat za mlináře. Toho už měl čert dost. Víš-li ty, s kým mluvíš? Zařval. Ale krajánek se neulekl. Však jste mi to už pověděl, povídá čertovi. Já vám pěkně radím, odejděte odtud po dobrém. Čert se zdržet nemohl, skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko z provazu líčeného hodil mu na krk. Čert sebou až hrůza trhal, ale byl v krajánkově moci. Ten šel a přivázal milého čerta na mlýnské kolo. Potom stavidlo vytáhl, spustil mlýn. Čert na mlýnském kole nahoru, dolů se točil, ve vodě se máchal, hlavou okolo narážel. Řval zlostí a bolestí a nakonec jen pro všechno na světě prosil, aby ho krajánek pustil. Když se krajánkovi zdálo, že má čert dost, zarazil mlýn, čerta odvázal a povídá: a teď jdi. Přijdeš-li sem ještě jednou, strčím tě mezi mlýnské kameny, aby tě na kaši rozemleli. Čert byl celý zmáčený, zelené šaty měl potrhané, ani narovnat se nemohl, jak byl polámaný. Belhal ze mlýna a že už víckrát tam se neukáže. Krajánek potom usadil se v opuštěném mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá léta.

0: písničku.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ty to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vyda bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Piggy vtipk.
5: Tak jsem chlap jako dub.
4: Zdraví.
5: To ani ne, ale mám taky jen jednu korunu.
6: Yeah. Počkej, jak to myslel?
4: No, dub má korunu z lístečku. A on měl korunu v kapse jako penízek.

0: Mrsotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pierovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no, to já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mrzotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mrzné jazyčky. Ale mrzat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdybys jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.

0: Napínák, co to je?
1: No přece, domácí mysli tyčinky.
0: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
1: Samozřejmě si je můžeš koupit, ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
0: Aha.
1: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
0: Pustíme!
1: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
0: Mám.
1: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
0: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
1: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
0: A čím to osládíme? Tu tam nedáme vůbec žádný cukr?
1: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
0: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
1: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
0: Mám tu brusinky.
1: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
0: Laskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
1: Nespálí se na něm pečivíčko.
0: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
1: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Její zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi. A ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně hodině pro peklo.

0: a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí, počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
2: Okazy světovy. Drc. Stůl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávoraly a čbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy.
3: Ty jsi tomu dal,
2: pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba. To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle. V tu chvíli byl David na zemi.
4: Ty vogo, co děláš? Rozčílil se.
2: Buď nám pomoz, anebo zmiz, bránil Davida Michal.
5: Abyste se nezbláznili, ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena.
2: Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet.
4: To se ti fakt povedlo.
2: Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli. Není divu. S Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel. Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili.
6: Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahůdky. Já mám smažené pupeny s maceškovou omáčkou, salát z trávy a jitrocelový puding, přidala se Klárka.
2: Obě si zálibně prohlíželi prostřený parapet, když tu se ozvala rána. Prásk! Macešková omáčka dostala přímý zásah. A další rána. Salát z trávy se rozletěl na všechny strany.
7: Co děláš? Zaječela Verunka. Nech toho!
2: Byl to samozřejmě Max.
7: Bombardování! Hulákal a kamínky sestřeloval plastové hrnky, skleničky i misky z okenního parapetu.
2: Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně. Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím. Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem. Max je sledoval roztrpčeným pohledem.
5: Co jim je? Vždyť to byla legrace.
2: Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou.
6: No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty.
2: A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek.
4: To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid.
2: Max nevěřil svým uším.
5: Co to tu vykládáte?
2: Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně.
6: A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili.
7: Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal, křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla.
6: nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru. Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo.
3: Jauweis! Max byl vzteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný!
6: Ušklíbil se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo.
3: Je to tak?
6: Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší. Proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný.
5: On je neviditelný.
6: Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je.
3: Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků.
6: Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý.
5: Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli?
7: Myslím, že jsme hotovi, řekl Michal.
6: Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo.
3: Zítra to oslavíme, navrhla Klárka.
6: A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása.
3: Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli.
6: Já jsem tady. Na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal. Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy střešní plachty.
2: dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády.
8: Je, Maxi, kde ses tu vzal?
9: Ty ses postaral o macešky.
8: Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil.
9: Já, řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal.
8: Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. A co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách. Jejdáčku, jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mravenci porvali z vandráky, vždyť jim vylízali všechnu sladkou šťávičku uschovanou na zimu v zásobárně. Jejdáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypali. A holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
1: Ufí! Ufí!
0: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí! Puta, puta! A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal. Ufí! Kohouce, jdeš do maškarního bálu? A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček. Ufí! Důstojný kokrháč však pyšným kikiliki žertování švihák a větra přehlížel.
2: Matičko skákavá, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselější z jara.
3: Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě.
0: Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu.
4: Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé, mám v sobě tajemství, jsem zázračné, heč.
0: Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo,
4: mám budoucnost, uteču do světa.
0: Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu.
4: Cincinky, konvalinky, ta se to jede z kopce, panečku.
5: Stůj, ani hnout!
0: Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla.
4: Jak se jmenuješ, tlustá divoženko?
3: Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli.
0: Zástup mravenců se dal do pohybu.
3: Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc!
0: Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem.
3: Nelechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu?
4: Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a levá, levá, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva.
0: Mravenci odmaštirovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného zpratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vstekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú, žup, ach, zase bylo v louži.
4: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
0: V bahnité břečce zaskřehotala žába.
4: Ty, že jsi zázračné.
0: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
4: Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Medlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže, spratku, kutálej se kam chceš. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak,
0: kvak, kvak, kvak. Žába šťouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam.
4: Ale ať si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč!
0: Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích.
4: Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo?
0: V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty.
4: U dračích bodlin, to jsem se lek, pfuj,
0: strachy 107krát zadupal. Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás. A odkoulel vajíčko až před stodolu.
4: Kikiriki!
0: Kokrháč svolal slípky.
4: To je přece naše ztracené vajíčko. Kikiriki!
0: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč! Kokrháč se rozlobil.
4: Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
0: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček. Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
4: Matičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek.
3: Není k ničemu.
0: A hodila jej do smetí.

0: Figy hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
1: Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nevíš. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A přitom není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: Je, to bude asi řekavý.
0: Ano!
3: To bylo tenkrát, když ještě děti nemuseli chodit do školy, protože tenkrát se děti rodily chytré a všechno uměly už od narození. Když se ale tenkrát narodilo nějaké zvířátko, neumělo vůbec nic. Proto tenkrát chodili do školy psi a kočky a dokonce i myšky. To už bylo ale hodně dávno. To se teď stává jen velice zřídka, že jsou ve škole myši. Za to dětí, těch je tam jako smetí. Tenkrát ještě myši a kočky spolu kamarádili a dokonce spolu i bydleli. I náš kocour bydlel s jednou mladou myškou v psí boudě se zahrádkou. Byla to přepichová psí bouda, měla i půdu a sklep. Jednou v pátek seděl kocour ve svém křesle a četl si noviny a myška mu prala ponožky. Ani vám nemusím říkat, kdo z nich byl líný a kdo byl pilný a hodný. Neměl bys pořád běhat po půdách, kocourku. Víš přece, kolik je tam prachu a špíny.
4: Mňau, ale já nechodím po půdách tak často, myško, namítal kocour.
3: Tak mi tedy pověz, proč máš ty ponožky tak špinavé?
4: To bude asi z toho, že se musím na půdě zouvat.
3: Neříkej, že chodíš po půdách bos, kocourku.
4: Nechodím tam bos, ale v ponožkách. Nemohu přece dupat v noci po půdě v botách, vždyť bych všechny vzbudil.
3: Tak tam nemáš chodit v noci. Stejně se mi, kocourku, nelíbí, že se touláš s kočkami po nocích a po půdách a ještě k tomu v ponožkách. Řekla myška přísně.
4: Víš, myško, když já po tmě tak dobře vidím, že ani nepoznám, že už není den,
3: řekl kocour, ale myška mu moc nevěřila.
5: Víš co, kocourku?
3: Navrhla, když doprala.
5: Mohl bys ty ponožky pověsit na půdu, aby uschly.
4: Ach jo, řekl kocour. Všechno, abych v téhle domácnosti dělal já.
3: Zatímco kocour šel na půdu pověsit ponožky, aby uschly, zaklepal kdosi na dveře. Myška otevřela a hle, za dveřmi stojí velký pes, je celý promoklý a třese se zimou. Chluby má splihlé a kape z něho voda jako z hastrmana. Když uviděl myšku, povídá:
6: Koukejme, kdo to bydlí v mé boudě.
5: Já jsem myška,
3: povídá myška.
6: To vidím,
3: vyštěkl ten zmoklý hafan.
6: Ale budeš se muset vystěhovat, myško. Pro dva je tu málo místa.
5: Ale není,
3: povídá myška. Vždyť mi tu přece už dávno bydlíme dva.
6: Dva? Vy tu bydlíte dva?
3: Zavrčel ten velký pes.
6: A kdo tu s tebou ještě bydlí?
5: Můj kamarád kocourek.
6: Zařval ten hafan. Kocour. Podej mi ho, ať se mu zakousnu do kožichu.
5: A to ne, pejsku, vždyť je to hodný kocourek. Teď zrovna věší na půdě ponožky.
6: Hodný, nehodný, bydlí v mé boudě, tak ho kousnu do kožichu.
3: Řekl pes, ale už nebyl tak rozlobený.
5: On je nejen hodný, pejsku, on je taky pravdomluvný, pracovitý a taky je statečný,
3: šeptla Myška.
6: Říkáš kocour a statečný, to spíš uvěřím tomu, že je pracovitý. Ty o něm říkáš, že je statečný, jen ho přiveď. Uvidíš, co udělá, až na něj trochu zavrčím.
3: A pes se smál a smál a mezi tím přestalo pršet a on musel honem utíkat a štěkat na listonoše a pak si musel hrát s dětmi a na boudu a na Myšku a na kocoura zapomněl. Myška zatím doma čeká a kocour nikde. Už se o něj začínala strachovat, když tu kocour pomalu slézá z půdy. Oči má ještě trochu rozespalé.
5: To je dobře, že jdeš, kocourku. Byl u nás takový veliký pes a ptal se po tobě, řekla Myška.
3: Jak kocour uslyšel o velikém psu, jedním skokem byl na skříni.
4: Mňau, kde je?
3: Ptal se ustrašeně.
5: Neboj se, už je pryč. Chtěl se jenom podívat, kdo bydlí v jeho boudě.
4: To má štěstí, že už je pryč. Já bych mu ukázal,
3: řekl kocour a seskočil se skříně. Když se přestal třást, zeptala se Myška.
5: Už jsi pověsil ponožky na šňůru, kocourku?
3: Zavrčel kocour a šel si sednout do křesla.
5: A dal si na ně kolíčky, aby nespadly?
3: Zabručil zase kocour a sáhl po novinách.
5: A zavřel si dveře u půdy?
3: Zeptala se ještě Myška.
4: Mňau, dej mi pokoj a nech mě odpočívat, když jsem tolik pracoval.
3: Odsekl kocour a zle na Myšku zasyčel. Myška se zarazila, ale neřekla nic. Šla se podívat na půdu a co vidí? Dveře od půdy jsou otevřené a na půdě je všechno rozházené, jak si tam kocour hrál. Na hromadě slámy je ještě teplý důlek, jak si tam potom lehl a spal. A ponožky? Ponožky byly pohozeny na podlaze v koutě půdy. Myška zvedla ponožky, věšila je na šňůru a přitom si povídala sama sobě pod fousy.
5: Víš co, kocourku? Ty vlastně vůbec nejsi hodný kocourek, ale zlý kocour. Taky nejsi pravdomluvný, ale prolhaný. A co je ze všeho nejlegračnější? Nejsi ani odvážný, ale zbabělý.
3: Pak zavřela půdu a sestoupila dolů. Kocour seděl v křesle, četl noviny a po očku ji pozoroval. Myška k němu přišla blíž a povídá.
5: Víš, kocourku, ty jsi někdy docela hodný.
4: To jistě,
3: povídá kocour.
5: A občas jsi, kocourku, možná trochu pracovitý.
4: Jo, jo, povídá zase kocour. Velice pracovitý.
5: Tu a tam jsi snad i pravdomluvný, kocourku.
4: To tedy jsem,
3: vrní spokojeně kocour.
5: Když spíš, tak si dokonce i trochu odvážný,
3: pokračuje dál Myška.
4: To se ví, že ano, jsem odvážný jako tygr, mňau,
3: řekl kocour a podíval se pyšně na Myšku.
5: Ale většinou si dost zbabělý, líný a zlobivý. A hlavně si hrozně prolhaný. Měl by ses trochu zastydět a polepšit se.
4: Dobře, dobře, řekl kocour. Já se tedy polepším.
3: A dál četl ty své noviny. A vy si, děti, myslíte, že se potom aspoň zastyděl? Vůbec ne. Nebo si dokonce myslíte, že se polepšil? Ale kdepak, samá voda. Zůstal takový, jaký byl, a to od něj nebylo pěkné. A přes toho myška měla ráda.
7: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
0: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
7: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
0: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
7: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
0: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
8: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
0: Ahoj, Justýno.
7: Ahoj.
8: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
7: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
0: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
8: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
7: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
8: Do čeho?
0: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
8: Justino. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
7: Dnes je to na Pigim.
8: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
0: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
8: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bod.
0: Justino, ty víš, co to je?
7: To se tady taky divím.
8: A vy ne. Taková samozřejmost.
0: Počkej, nejdřív to vysvětli.
7: Ano.
8: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
7: Ale ne rampouch.
8: Ne rampouch?
7: No Piggy říkal prampouch.
8: A vždyť to říkám rampouch.
0: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
8: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
0: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
8: Prampouch.
0: Jo.
8: Nic takového neexistuje.
0: Existuje.
8: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
0: Ne.
8: Hugo, piš mi bod.
0: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
7: Já se přiznám, že taky netuším.
8: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
0: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
7: Tak ale vysvětluj, Piggy.
0: Takže prampouch.
8: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
7: Justýno, nepřerušuj.
0: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek. Oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
7: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
0: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
8: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
7: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
0: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
7: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
0: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
7: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
0: Ještě?
7: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
0: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
8: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
7: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
0: A příště si zase něco nachystá Justína.
8: Prampouch.
0: No, možná něco jiného, víš?
7: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
8: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
0: Dobře, Justino.

0: Iggy básnička.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád,
1: rychle zkus si něco přát.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád,
1: rychle zkus si něco přát.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: rada říká ti, jak se doma chovati.
1: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
0: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kde pak? Nejdřív se probudím.
0: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
0: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
2: Ne, kde pak?
0: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
1: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
0: No.
1: Umíješ.
2: Se ještě jednou. A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
1: Ale ne.
0: Jistě, že ne.
1: Umíješ po sobě umývadlo, že?
0: Umývadlo, že?
1: Po každém mytí.
0: Ano, po každém.
2: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jetro, bábinko.
0: No, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
1: Správně.
0: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
2: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko. Je?
0: Manko,
2: pan Spejbl přece není bábinka.
0: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejbl.
0: Ano, samozřejmě.
2: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád nebo jenom po ránu?
1: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat,
0: hodinu. Co to povídá, víč?
1: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
0: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
3: Dáš mi? Co? Řeč?
2: Ale ne.
3: Ty s babinkou nemluvíš?
2: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
1: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
0: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
3: Co by jsi taky česal, tatí?
1: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
3: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
1: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
0: Samozřejmě.
1: No. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
3: Ten rozcuchaný člověk?
2: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
3: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
0: To byl příklad, že ano.
2: Jo tak!
1: Hurvínku!
0: Hurvajs.
1: Jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
0: To je taky velmi nespůsobné.
1: Ano.
3: Přijdu o uši a proč?
2: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
0: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
1: Ano.
0: Že ano.
1: No.
3: Jaké zvuky?
0: No, třeba kýchat, až se třese celý dům.
2: Hepčí! Pozdrav pámu.
1: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
0: To hepčí.
1: Ano,
0: víš, jak...
1: no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
0: Ano.
1: A co nejtlumeněji.
0: Samozřejmě.
1: A totéž se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
1: Se nemá vůbec, Máničko.
0: Vůbec, Máničko, vůbec.
1: No. A zívání se dá ovládnout,
0: jistě,
1: že?
0: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřina.
1: Ano, jistě.
0: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no? No, co řekneš, Hurvajs?
1: No?
3: Auweis.
2: Auweis.

0: Proč always?
1: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
0: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte, promiňte. To stačí, rozumíš?
2: Ano, takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
3: Piggy vtip.
4: Soudce kárá obžalovaného.
5: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
4: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
3: Tvrdá jako kámen.
6: Byla asi hodně stará.
3: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž. Čau, ty seš Ferda, viď? Zeptala se straka. Ferda přikývl. Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party. Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl.
1: Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál, prohlásila straka.
0: Ferda nerozuměl. Jaký rituál?
1: No, Dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka?
0: Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala.
1: Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout.
0: Vykládala Straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od Straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od Straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá.
1: Je, smrdíš!
0: Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace?
1: Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě?
0: Ptal se Ferda.
1: Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol.
0: Ušklíbla se Straka.
1: Musíš schovat sově její nové brejle.
2: Co?
0: Ferda se začal bránit.
2: Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
1: Jsem věděla, že se budeš bát.
0: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
1: Jsem věděla, že se budeš bát. Mlčte,
0: zavelela Straka.
1: Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
0: Sotva to Straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to Straka spozorovala, odhopsala pryč.
1: Co ti chtěla?
0: Ptal se Ferda Kuby.
2: Ale jestli prý nechci k ním do party. Pokud jo, že musím provést něco sově. Ale nedopověděla mi, co by to mělo být, z něčeho nic zmizela.
0: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
3: Kdo mi vzal brýle?
0: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě.
1: To jste přehnali. O čem to mluvíš?
0: Ptala se Straka. Ona, Vrána i kukačky dělali jakoby nic.
1: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
0: Vyhrožovala Straka.
1: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
0: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě Straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu. Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní učitelka by určitě zavolala rodiče. Taky by mohl dostat domácí vězení a nikam by nesměl. Ten ptačí spolek by na něj mohl svést i jiné věci. A co pak? Když nic neřekne, nic se mu nestane. Sově se koupí nové brýle a vše bude jako dřív.
2: Ale co, když budou zase navádět Kubu? Jeho slovo proti slovu celé party? Kdo mu uvěří? Trápilo ho to. Potřeboval se někomu svěřit. Někomu, kdo mu uvěří a poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzzz, určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzzz. Ferdovi to došlo. Maminka! Ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzzz, šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti, je dobře, že ses nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace, sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla.
1: Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje.
0: V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo švýcko švýckové.
2: Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
3: To já nevím proč, odpověděla švýcková. Protože na to táto nemáme.
2: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. A jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
3: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A švýcko na to.
2: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
3: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se švýcková. Ale švýcko jí to vysvětlil.
2: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No a co potřebujeme víc?
0: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
4: To je dobrá zpráva,
0: zívala sova.
4: Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
0: Jenže to švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounělo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začaly nést jen trošku, aby se švýcková trošku namlsala, pak nesly chvíli dost, takže si švýcková koupila za vajíčka pár štriců syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. No komu nikdy nekoukali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet. Ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, švýckovic dvorek od slepic osiřil. No co, říkali si švýckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme napřes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy. A po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
3: A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrz zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se sedmi klofanci sádla či se sedmi zrníčky v žaludku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré dva mandele, i s Kavkou a Veverkou navrch. I ona vydržela se sedmi hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švýcková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm pětkrát tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila a psi skučeli, ale nikoho ze vsi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
4: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
3: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat, pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švýcko bude bez práce.
1: No to my mu vyklofeme mák, ozvala se Síkorka. Letos ho má chudák pětkrát tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu očešu oříšky.
3: Nabídla se Veverka, ačkoliv nebyla pták.
4: A budu mu zpívat i já,
3: zívala opět sova.
4: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
1: To my Kavky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se Kavka. Nějaká se naučí, a ta nejpěknější budu říkat Švýckovi celé léto. No a tak si říkali, čím, jak, kdo projeví vděčnost, a za soumraku přiletěl i Lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat.
3: Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala Kavka. Ty špindíro! Na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod síkory, koňadry, modřinky, babky i úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř. Na plotě dělala veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka. Rabijáku, rabijáku. No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli. O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
0: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat. Den na to řekl Špaček síkorkám. To jsem, holky, zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen dvakrát v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.

0: Intrigy, hádanka.
1: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené, a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
0: Co je to?
2: Co se dá jíst? Já nevím.
0: Přemýšlím. No. Co modrého jí? Já... Špagety!
3: Jablíčko!
0: Špagety!
3: Jablíčko!
0: Modré špagety.
3: Ne!
0: Já vím.
3: Tak povídej.
0: Modrý meloun.
3: Ne, asi to bude švestka.
0: Švestka!

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah!
2: No tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom. Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
0: Bravo, krásná báseň.

0: Písničku.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
0: A teď ještě jednou.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři,

Nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky,

0: Maničko.
1: Ano.
0: Rozsvít lampu.
1: Ano.
2: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
3: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
4: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví.

0: teď na nás ještě čeká jaro a léto.
1: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
2: Yeah.
3: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.
0: Skončil náš poslední večerníček.
2: Ach jo.
0: Světlo dne nahradil plamen svíček.
2: To jo.
4: Podzim nám vklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny.
5: Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
2: Dva králíci nám z klobouku vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, k spánku leh si den.

0: Jirka si stěžuje.
1: Asi mi otekl prst.
0: A jak jsi to poznal? Ptá se maminka.
1: Nevejde se mi do nosu.
2: Ještě, že je to jen vtip.

šmoulová, strom se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvíznul i trosečníky na vzdálené planetě.

Jo, náš taťka ten by věděl, ale ten je v šmoulově. Jediná teď šance zbývá a tak choumá k nelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, mítě místo drátů, stořád od rybáře prut. Kutil ten se tím dí rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta.
2: Šídlo, kam jdeš?
3: Jdu do lesa na houby, pojď se mnou.
1: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera.
2: Šídlo s kohoutem, kam jdete?
3: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi.
1: Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera.
2: Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete?
3: Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.
1: Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali.
2: Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh.
1: Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně.
2: Všechny vás sežeru!
1: Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal.
2: Všichni obíte!
1: Houser křičel. Kijem, kijem, kačer.
2: Šak tak, šak tak, šak tak.
1: A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

netopíří kouzle. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsvíťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

Jak se čert nechtěl ženit. Holič Štětina právě vyprovodil posledního zákazníka ze svého kadeřnického krámu a už se chystal, že zatáhne roletu, když se za ním ozvalo tiché zakašlání. Otočil se a kouknul se do tmy. Na protější straně ulice se od lucerny odlepil nějaký stín. Mistr Štětina, ozval se sametový hlas. Ano, to jsem já, řekl holič. Co pro vás mohu udělat? Nechci o tom mluvit tady venku, zahuhlal ten stín. Můžeme jít dovnitř? No tak pojďte, řekl holič. Stáhl roletu, vpustil pozdního návštěvníka dovnitř a zavřel dveře. Zatemnil, aby do krámu nebylo vidět, a pak se otočil, aby si hosta prohlédl. A v tu chvíli se mu podlomily nohy. Před ním stál čert. No, nazdar, už jsou tady pro mě, zasténal holič. Nazdar, povídá čert, ale nic se nebojte, já jsem si nepřišel pro vás. Vytáhl papír a kouknul do něho. Ne, jak se tak dívám, vy máte ještě čas. A co byste ode mě potřeboval, zeptal se holičský mistr Štětina Třaslavě. Čert stišil hlas. Věc se má takto, povídá. Peklo mě pověřilo, abych zůstal nějakou dobu tady u vás v městečku a trochu to tu okouknul. A dali mi vaši adresu, abych se na vás s důvěrou obrátil, protože vy tady u nás máte nějaké hříchy, dodal potutelně a dlouhým nehtem klepl významně do papíru. Jaký hříchy? Vyděsil se holič. Co já můžu mít za hříchy? Co si tak vzpomínám, jednou jsem připálil paní starostové vlasy, jednou jsem ustřihl omylem kus ucha, ale jinak nic. Nebudeme to tady teď rozvádět, povídá čert. Jak jsem již řekl, vy máte ještě čas. O mistra Štětinu se pokoušeli mdloby a musel si sednout. Když se trochu vzpamatoval, povídá, a co bych měl tedy jako dělat? Nechci tady po vás moc, řekl čert. Co byste mi radil, jak to udělat, abych vypadal jako jeden z vás? Jak jako jeden z nás, zablekotal nechápavě holič. No, aby nikdo nepoznal, že jsem čert. Jo, takhle to tedy je. Mistr Štětina čerta zamyšleně pozoroval, pak ho dvakrát obešel a nakonec si dodal odvahy a nesměle prohlásil jedině oholit, ale celýho. No, to, že by nevadilo, čert na to. A ať se tedy pan Štětina pustí hned do práce. Holič začal čerta stříhat. Troje nůžky na něm stupil, než ho opižlal na hrubo. Pak ho vzal několikrát mašinkou a nakonec ho celého namidlil a najemno šmidlal břitvou. Už začínalo svítat, když byl s čertem hotov. Oholil ho do hladka, jenom pod nosem mu nechal knírek. Holičský mistr Štětina poodstoupil a prohlížel si dílo. Čert byl holý jako žížala, ale vypadal ku podivu velice dobře. Jen kůži měl trochu tmavší, takovou přičmoudlou, jako kdyby byl od někud ze zdola, z jihu. No konečně, ze zdola vlastně byl, když byl z pekla. Čert se zhlížel v zrcadle a bylo vidět, že je sám tou proměnou mile překvapen. Holič ho okukoval ze všech stran a pořád se mu něco nezdálo.
potom povídá. Už to mám, co tu neštimuje. Teď by ve vás sice nikdo čerta nehledal, ale mezi lidi takhle stejně nemůžete. Jak to? Divil se čert. Vždyť vypadám docela jako člověk. To jo, řekl holič. Ale vždyť vy jste teď úplně nahý. Vy potřebujete ještě něco na sebe. Čert hodil na stůl zlaťák, holič koupil šaty a na hlavu klobouk, aby nebylo vidět rohy. A ocas mu vsoukal do nohavice od kalhot. Čert hned vyrazil na zkoušku do městečka. Co na to lidi budou říkat, jestli ho náhodou někdo nepozná? Ale nikdo nic. Naopak. Ještě ho všichni uctivě zdravili a dámy po něm házeli očkem, neboť se jim ten opálený pán velice líbil. Čert se vrátil a nadšením přímo žhavil. Toho dne se také dveře holíčského krámu netrhly. Najednou se kdekdo nechával stříhat a hlavně chodili dámy na trvalou a vyptávali se, cože je to za pána s těma jiskrnýma očima. Dokonce přišla i paní starostová. Na té sice nebylo co stříhat, neboť od odborného zásahu mistra Štětiny nosila paruku, ale tak se nechala aspoň navonět. Večer povídá holič čertovi. Co já mám pořád těm lidem vysvětlovat? Pravdu jim říct nemůžu. Nejlepší by bylo, kdybyste mi tady v krámu pomáhal. Pak to nebude tak nápadné. A co by ne? Povídá na to čert. Aspoň se nebudu muset někde trmácet. Lidi budou chodit přímo ke mně. A já tak lehce zjistím, kdo je zralý pro peklo a kdo ještě ne. A jak to řekli, tak to hned udělali. Holič rozšířil krám a čert mu dělal pomocníka. Jak se to po městečku rozkřiklo, to nastal teprve poplach. To se už dveře holičského krámu nezavřely vůbec. A čert se opravdu snažil. Poletoval kolem zákaznic jako netopír nad zříceninami, usmíval se, švitořil a laškoval, tady přistřihl, tamhle natočil, okartáčoval a vyprovodil. Holič Štětina jenom úžasle pomrkával. Ale nic netrvá věčně. Čerta, tedy teď mistra kadeřnického, začali zvát do domácností na různé oslavy, bály, plesy, merendy a tak. A dámy bez rozdílu věku se snažili získat jeho přízeň. Všechny se k němu lísali a přichomejtali a hlavně ty, co se chtěli vdávat. A nejvíc nějaká cukrářovic Pepina. Čertovi to ze začátku velice lichotilo a šmajchlovalo, ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Jednou se vrátil takhle po ránu do oficíny, sotva se držel na nohách a vypadal jako vyžužlená blecha. Povídá, ty Josefe, to už si s holičem tykali. Nějak mě to začíná zmáhat. Jak se na to tak dívám, nejradši bych odsud vypadl. A proč pak to? Vyptával se udíveně holič. Co pak se nám daří špatně? No to ne, zahudral čert, ale ty ženské mi nedají pokoj. A každá se chce hned vdávat. A ty máš něco proti manželství? Vyptával se holič. Ale to taky ne, kroutil se čert. Ale to víš, peklo je peklo. A zapráskal ocasem o podlahu a chtěl zmizet. Ale nic se nestalo. Sice se tak trochu začmoudilo, ale to bylo všechno. Jak to, že to nefunguje?
vyděsil se pekelník. No, to je asi tím, že jsem tě ostříhal, řekl holič. Tím si ztratil veškerou moc a taky ses po těch návštěvách moc vysílil, přimhouřil oko. A co teď? Vyděsil se čert. Jak se odsud dostanu zpátky do pekla? Možná, že bych věděl, jak, usmál se holič, ale ty mě za to vyškrtneš z toho svého pekelného seznamu, kde stojí, že si jednou pro mě přijdete. A ne, to nemůžu, zafuněl čert. To je proti předpisu. V tu chvíli někdo zabouchal na dveře. Čert se zhrozil, však taky potvora jedna pekelná moc čisté svědomí asi neměl. Kdo to je? Mistr Štětina kouknul skrz staženou roletu. A je, povídá, venku stojí cukrářovic Pepina a hledá tě. A za ní přešlapuje fronta ještě jiných ženských a ty taky nevypadají, že by se chtěli nechat ondulovat. Jak čert uslyšel o cukrářovic Pepině a že za ní stojí ještě celé procesí těch dalších, celý se roztrásl. Asi jim něco sliboval, nebo co? Úplně ho zimnice popadla a rohy se mu ohnuly dolů. Tak, já tě z toho seznamu vyškrtnu, zabrblal rychle a vytáhl spoza ucha havraní brko a čmárl přes papír černý čár. A jak to bylo dál? Holič vyvedl čerta z krámu zadním vchodem a potom z městečka ven rovnou na čertí vrch. Však tam už bylo peklo, co by kamenem dohodil. To prý už čert dojde sám. A cukrářovic Pepina? Co jí čert nasliboval, to se neví. Ale co se ví, je, že ho Pepina hledá dodnes.

0: chybky.
1: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
2: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
0: Tak to nashledanou,
1: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
2: Vstup pouze s kravatou.
0: To měl ten pán z Vůlovy. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

O dědovi Hele Hele. Pohádka z Bhútánu. Před dávnými a dávnými časy. No nedivte se, takhle se to v Bhútánu v pohádkách říká, když už je něco opravdu hodně dávno. Tak tedy, před dávnými a dávnými časy žil v malé vesnici na úpatí vysoké hory jeden stařík. Byl vysoký, hubený a nosil řídkou kozí bratku. Nikdy se do práce moc nehrnul a tak si musel vystačit se skromnou sklizní, kterou mu dávalo jeho políčko. A když mu zásoby došly, spoléhal na dobrotu ostatních vesničanů. Žádný z nich mu neřekl jinak než děda Hele Hele. Jednou takhle děda Hele Hele okopával políčko, aby ho mohl osít pár hrstmi pohanky. Nikam nespěchal, to se ví. Když už se pomalu začínaly dloužit stíny, zakousla se jeho stará, rezivá motyka do velikého drnu peliňku. Děda se pořádně zapotil, ale nakonec drn vykopal. Když se podíval na místo, odkud peliněk vytáhl, nemohl uvěřit vlastním očím. Leskl se tam nádherný tyrkys. Drahý kámen byl veliký a kulatý, takže připomínal pánev, na které se v kraji Bhútán dělají pohankové placky. Dneska mi přeje štěstí, řekl si děda Hele Hele. Když tyrkys prodám, už nikdy nebudu muset pracovat. A tak nechal pole polem, odhodil motyku, tyrkys naložil do nůše a vyrazil domů. Cestou potkal souseda, který vedl koně. Kam pak jdeš, dědo Hele Hele? Zeptal se ho soused. Teď jdu domů a pak na trh do města. Podívej, co jsem našel. Tyrkys velký jako pánev. Nevyměníš za něj koně? Když soused uviděl drahý kámen, oči mu málem vypadly z důlků. To z té krásy, ale i z toho, že mu ho děda nabízel skoro zadarmo. Vždyť co je to kůň proti tak velikému tyrkysu? Ale nebránil se, to se ví. To by byl hloupější než děda Hele Hele. Vyměnili tedy tyrkys za koně a každý šel svou cestou. U lávky děda potkal dalšího vesničana. Vedl na pastvu volka. Kam pak, dědo, Hele Hele? A odkud máš toho koně? To koukáš, co? Na poli jsem našel veliký tyrkys a ten jsem vyměnil za koně. Nevyměníš za něj toho volka? Co by nevyměnil? Vždyť kůň má mnohem větší cenu. Za chvíli si už děda Hele Hele vedl volka. Hned za zatáčkou potkal dalšího souseda. Ten vedl na provaze berana. Kam pak, dědo Hele Hele? A kde jsi vzal toho volka? To koukáš, co? Na poli jsem našel veliký tyrkys. Ten jsem vyměnil za koně a koně zase za tohohle volka, povídá děda hrdě. Nevyměníš za něj berana? Ani tenhle soused se nebránil. Vždyť kdo by nevyměnil berana za krásného volka? Děda měl ze sebe radost, jaký je úspěšný obchodník. Když už byl ve vsi,
Všiml si, jakého má jeden soused pěkného kohouta? Koukám, jakého máš nádherného kohouta, povídá. Nevyměníš ho tady za toho berana? A tak dostal děda za berana kohouta. V tom potkal pocestného z cizího kraje, který si vesele prospěvoval. Dědovi hele hele se jeho písnička zalíbila. A tak mu navrhl, že když ji dědu naučí, může si vzít kohouta. Ani pocestný se nebránil. A tak dědu naučil svou veselou písničku, vzal si kohouta a rozloučil se. Děda hele hele měl převelikou radost, jak se mu den vydařil. A tak si prospěvoval a nekoukal před sebe. V tom šlápl do kravského lejna, uklouzl a spadl jako schnilá hruška. A ejhle, jak sebou praštil o zem, písničku zapomněl a zase neměl nic. Můžete si ale vybrat i jiný konec. Děda hele hele do ničeho nešlápl, nikam nespadl a písničku nezapomněl. Ba naopak, od té doby si ji zpíval den co den a díky ní v životě našel štěstí a spokojenost, což o sobě rozhodně každý říct nemůže. Od těch dob, když si někdo počíná podobně pošetile, říká se v Bhútánu, že je jako děda hele hele.

dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je

0: písnička.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko

pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
1: Mňau, už víte.
2: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
0: pořádek. Ale ten se plazí po břiše.
2: Běžím, nemám dech, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
0: Vítr.
2: A přitom není živý.
0: Vítr běží po poli,
2: ale ten by dýchal, ten dělá.
0: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
2: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoure, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
0: No jo, jo, utíkej.
2: Víš, co by to mohlo být?
0: Co?
2: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
0: To bude asi

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
2: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
1: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vidíte, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikinské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ.
2: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikinskou loď.
1: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: Měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Vzhledem k dobré duši její, chvilku jara dopřejme.

netopíří kouzlení. Simsala pum, pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: kradl zvířátkům zásoby na zimu.
1: Toho dne si Krakonoš přivstal. Sfoukl mlhu do kotelních jam, aby se mu necourala po kopcích, a také, aby bylo lépe vidět, sluníčko už je touhle dobou malátné, světla je od něj pomálu, a vydal se do obřího dolu, kde měl zásoby i na tu nejdelší zimu.
0: To se rozumí, že ty zásoby neměl v nějaké stodole, špejcharu nebo sýpce, ale ve třech velkých jeskyních z vraty z hladké skály. A ta se otevírala na Krakonošovo slovo. Odemkl tím slovem první vrata a vyvalila se z nich vůně všech trav, kytek a kvítků, co jich na horách roste. A už se po té vůni zbíhají jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky a Krakonoš jim nakládá voňavé seno, co každý unese.
1: Do oběda roznosili po všech krmelcích seno, do svačiny žaludy a bukvice, na samý večer žito, oves a ječmen. Jen na zasetí ode všeho nechali pohromádce.
0: A byli z toho jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky tak utrmácení, že kam s posledním nákladem doběhli, tam taky lehli.
1: I Krakonoš, jak se celý den těšil na fajfku, ani si nezapálil. Svalil se na mechovou postel, přikryl mlhovou peřinou a spal. Za hlavou by mu střílet mohli. Druhý den ráno, ono bylo spíš k polednímu, se Trautenberg vypravoval do Rokytnice vybrat si kůži na nové boty.
2: Kubo, obouvat, hajnej, vykartáčovat kožich. Anče, až se vrátím, chci mít na stole maso s houbovou omáčkou z čerstvých hub.
0: Milost, pane, vy snad máte jiný čas? Kde bych teď vzala čerstvý houby?
2: Houby rostou, dokud nenapadne sníh. A jestli dobře vidím, humna jsou ještě zelený.
0: Rostou. Leda tak choroše na bříze. A taky máme houbu ve sklepě.
2: Himmlau donr vetr osobodrzá. Neodmlouvat a mazat do lesa.
0: Anče popadl takový vztek, že by s chutí nakrájela Trautenbergovi do omáčky tu plesnivou houbu, co roste ve sklepě na prohnilé podlaze.
3: A co sušený, vždyť jsme jich v létě nazbírali kuše.
0: To by ale milost pán nesměl mít tak chlupatý jazyček. Vsadit krk by Anče mohla, že by to poznal. A pak toho kraválu.
1: Lidičky, já to nevím určitě, prosím pěkně, ale když jsem onen týden vyhlížel souše na topení, zahlíd jsem v Krakonošově vopěnky na pařezech, celý hnízda.
0: Hajnej, vy jste ale hlavička. Ještě, že jste si vzpomněl. Já je znám. Hlavičky jsou jako penízky, žlutý, trochu dorezava. A říká ponikelská bába, že dávají houbový omáčce říz nad všechno koření. Hajnej, jestli je přinesete, já ty omáčky udělám o velký talíř víc za tu pomoc. Snad mě milost pán nebude vizitírovat hrnce.
1: Ale to nemusí bejt, to já rád, vždyť já tě mám jako vlastní. A mete humny k lesu do Krakonošova. V Trautenberkově revíru bez tak není ani zcvrklá prašivka. Už z dálky vidí pařes jako pivovarský sud, obsypaný zlatohnědými kloboučky, srpem by je mohl žnout. Natrhal plný uzel a ještě na uzlík zbylo, třeba se můžou někomu hodit. A jak se tak narovnává záda a rozhlíží se kolem, vidí krmelec. Ale jaký? V žebřinkách do půly senotrávní, do půly jetelové, na zemi hromady žaludů a bukvic, v krmítkách zrní. Propánička! Krakonoš už má schystáno, to on určitě spustí zimu dřív a my nemáme v krmelcích ani stýblo, ani zrníčko. To se bude, milost pán, zlobit, to zas budou lítat sakramenty a všechno na mou hlavu.
0: A tu si vzpomene, že Trautenberg není doma a do odpoledne se jistě nevrátí. Kdyby Anče s Kubou pomohli, ani tu myšlenku nedosouká, už aby byl doma.
1: Tam je jak o jarní pouti. Kuba štípe dříví, Špalek na jeden ráz, jako by byl z perníku, Ančerovná polínka do kulaté hraničky, ruce jí jen hrají, nohy tancují. Veselo jim je spolu bez milost pánova hulákání, volně jako ptákům pod božím nebem.
0: Kubičku, vždyť mě uhoníš. Co to do tebe vjelo?
3: To, že jsi mi uvařila tak dobrý kyselo. Já ti mám takovou sílu, že bych tě vynesl na Sněžku.
0: Kubo, kubovatej, kdy ty přijdeš k rozumu?
3: Až pokvetou hrábě a ty nebudeš tak pěkná.
1: Vy tady jako o námluvách a já...
0: Hajnej!
1: Ne, že by Anče neměla Hajného ráda, však se o něj stará jako o vlastního tátu, ale jsou někdy chvíle, kdy třetí překáží, i kdyby sám anděl nebeský byl.
0: Hajnej, honí vás hejkal?
1: Ale kdyby hejkal, zima mě honí. A špatný svědomí, lidičky, jestli máte jen trochu útrpnosti se starým člověkem a s tou němou tváří, pomozte mi, prosím, jinak bude zle.
0: Nic nechápou. Jaká němá tvář? Jak zle? Tak jim Hajný musí všechno vypovědět. O Krakonošově krmelci plném až do vrchu. A v jejich, že se prohání jen vítr.
1: Ještě, že jsi mě poslala pro ty vopěnky, jinak by mi to ani na mysl nepřišlo. Kdo pak by taky čekal zimu pár neděl po Václavu? A jestli náš krmelec nezavezeme, než se milost pán vrátí...
0: Tak na co čekáte? Hajnej, dejte sem vopěnky, já jdu vařit. A vy s Kubíčkem naložte, co je potřeba a hoďte sebou.
1: Také, že hodili. Kuba nosil seno, Hajný je pěchoval na trakař, přihodili ten největší pytel zrní, že měl Kuba co dělat, aby projel brankou. Ale ouvej. Jak přes ten náklad neviděl, porazil Trautenberga, který se hrnul dovnitř.
2: Pomoc, zloději! Hajnej, střílet!
1: On Trautenberg Kubu a Hajného za trakařem také neviděl. Ale Kuba leknutím pustil trakař, ten se překulil, pytel spadl Trautenbergovi na záda a seno ho zavalilo až po krk. Anče na to kouká z okna.
0: Mankote, to bude mela?
1: A už běží.
0: Milost pane, nestalo se vám nic?
2: Dusím se. Dusím.
0: No tak Hajnej, Kubo, pomozte.
1: Nejdřív pomohli Trautenbergovi na nohy a pak jeden přes druhého vysvětluje, kam že jeli a proč. Založit krmelec a nasypat do krmítek.
2: Z mýho sena, z mýho obilí...
0: Vždyť je to pro vaši zvěř?
2: No, to zrovna. Když mohli v létě chodit do Krakonošova na lepší pasení, tak se můžou v zimě přiživit v jeho krmelci. Seno naspátek, zrní vysypat, dělat.
0: Milost pane, a co ty ubohý zvířátka? Co když napadne vysoko sněhu? Vždyť se tam nedostanou.
2: Hleď si plotně a nestarej se, já mám svůj rozum. Kubo, trakář, Hajnej, pytel... Krakonoš má vrchovatě, tak mu trochu uberem.
0: Že vám není hamba. Ale on to Krakonoš tak nenechá. To už by na světě nebyla žádná spravedlnost.
1: Přešli humna, les i paseku a už vidí Krakonošův krmelec. Zrovna ho obhlíží starý zajíc a spokojeně mrská vousisky. Sena na dvě zimy. Máme po starostech. To se ví. Trautenberg hned dostal chuť na zaječí pečínku.
2: Hajnej, střílej!
1: Nevzal jsem si flintu, ráčej odpustit, neráčil jste poručit.
2: Himmel, Hergoto, seš Hajnej, bez flinty do lesa? A zajíc je fuč, krucej se element.
3: Střílet zvěř u krmelce, to je horší, než vrazit člověku nůž do zad.
2: Nestát, nekoukat, dělat. Kubo, naložit seno, Hajnej, obilí do pytle, od každého, co se vejde.
0: V tom si Kuba všimne, že na smrkové větvi zrovna nad krmelcem sedí Krakonošova sojka. Ta si to pro sebe nenechá, určitě poletí za Krakonošem. Jenže sojka nic. Krk natahuje, očima rejdí, ale k odletu se nemá, jako kdyby na té větvi chtěla hnízdit. Marně na ní Kuba ukradkem mává. Křiknout si netroufne. V tomhle punktu nejsou s Trautenbergem žerty.
1: Tak aspoň vytahuje seno co nejpomaleji. Ono je také pěkně napěchované, aby dal sojce čas. Konečně se zvedla a frr. Kuba samou radostí brkne o trakař, vrazí do hajného a už se všechno válí na jedné hromadě. Bukvice, žaludy, oves, žito, ječmen, seno trávní i jetelové a Trautenberg se může usakrovat.
0: Sojka štěbetá Krakonošovi, co se děje u krmelce. Pírka se jí zlostí čepejří a být po jejím Trautenberg by večera nedočkal. Ale tentokrát se i Krakonoš rozpálil jako kovářská výheň.
4: Já ti ukážu, Trautenbergu, krást zvířátku v zásoby na zimu.
1: Přitáhl holý ten největší sněhový mrak, otevřel větrnou maštál a Trautenbergu, těž se. Celou tu dobu je Anže jako na trní. Pobíhá od okna k oknu, vyhlíží jedním, vyhlíží druhým. Dvakrát už jí vyhasla kamna a jednou za zdiv nespálila maso. Všecko jí z ruky padá a teď ke všemu se nebe zatáhlo, zčernalo.
0: Že začne chumelit a Kubíček je jen tak, nalehko, ani čepici si nevzal. Vlasatý člověk nastydne nejdřív. Musím za ním.
1: Milost, pane, koukněte na ty mraky. Bude fukejř?
2: Touhle dobou vždyť jsme sotva sklidili brambory. To by se musel ten starý prašivka Krakonoš zjančit. To by musel.
1: Co by ještě Krakonoš musel, už Trautenberg nedořekl. Vítr mu uškubl slovo od úst a točí s Trautenbergem, jako kluci skáčou na návzi.
2: Pomoc! Hajnej, Kubo!
1: Druhý vítr zvedl seno z trakaře a šup s ním zpátky do krmelce. A jak byli ti větrní koně po dlouhém létě odpočatí, ze samé bujnosti jeden popadl Kubu, druhý Hajného a už je nesou chumelenicí Anče naproti. Ta z toho měla málem smrt, když jí ti dva spadli z nebe rovnou k nohám. Naštěstí do měkkého, protože za tu chvíli nachumelil a naválo kopec.
0: Kotě, Kubičku, Hajnej, jste celý? Kubičku, hned si navlíkni čepici. Uši máš od mrazu jak pivoň.
5: Klobouk, vítr mi odnes klobouk. Musím ho najít, kde pak bych se zmohl na novej.
3: Máte rozum, Hajnej, v takový čině? Stejně už je zafoukanej.
0: A kde je milost, pán?
3: Asi zůstal někde u krmelce. Však on domů trefí, až se to přežene.
0: A co, když se to nepřežene do večera? Nebo do rána? To jsem si myslela, že máš oučinivější srdce, Kubičku. A vy taky, Hajnej. Kvůli klobouku byste se honil a člověka necháte zmrznout. Abyste věděli, půjdu sama. Takový hřích já si na svědomí nevezmu.
6: Nikam se netrmácej, Aničko. Mám s Trautenbergem nějaký oučty. Jděte domů a zítra se postarejte o krmelec. Pozítří spustím zimu doopravdy. Stejně mi pořád skučí, že je jí dlouhá chvíle. A tady máš, Hajnej, na nový klobouk. Kdo ví, kde ho ti čerchmanti honí.
1: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoš. To bude klobouk. A ještě mi zbude na tabáček. Krakonoš poručil větrům, aby jim profoukli cestu domů. Neměli do sněhu patřičné obutí. A pak krok a krok a stojí před Trautenbergem. Tomu jen hlava kouká ze sněhové závěje.
6: Tak co, Trautenbergu, jak se ti hoví v mé peřině?
5: Krakonoši, sousede, pomoz mi, vždyť já už jsem napůl zmrzlý.
6: Měl bych tě nechat zmrznout docela.
4: To se nestydíš krást zvířatům zimní zásobu?
5: Všecko vrátím do posledního stýbla, do posledního zrnička.
4: To už za tebe udělali jiní, ale ty naplníš krmelce a korítka ve svém revíru. A ne, abys šidil, přijdu si to prohlídnout.
5: Naplním vrchovatě, jenuž mě z toho sněhu vytáhní.
4: To bys měl náramně snadný.
1: Krakonoš mávne holí, závěj povolí, ale jen co by Trautenberg mohl vytáhnout ruce. A už mu do nich Krakonoš hází lopatu.
4: Nejdřív proházej cestičku pro sebe a pak kolem krmelce pěkně dokola, aby zvěř při jídle nemusela stát ve sněhu.
1: A tak Trautenberg házel a prohazoval, funěl a potil se a co nejhoršího, neměl komu poroučet, na koho sakrovat. A domů pěkně po svých a ve sněhu. Žádný div, že když přišel, padl do postele a houbová omáčka mu ani na mysl nepřišla. Aspoň si Hajný a Kuba pochutnali. Když pak druhý den spal až do večera, všichni si libovali. Aspoň mohli nachystat zvířátkům zásoby, aby se měla, no, jako u Krakonoše.
0: Někdy se vyplatí pořádně přiskřípnout prsty, které sahají po cizím. Ona cizí škoda sice člověka nebolí, za to se moc ráda k němu vrací.

0: malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
1: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
0: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
2: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
3: Yeah.
4: Ještěrka podjedlí točila jojem zvědavý.

0: Kanada, je to konec.
1: Zázračná hostina. V Praze, hlavním městě Čech, kdysi sídlilo mnoho Židů. Patřila jim velká čtvrť s několika školami a modlitebnami a uprostřed té čtvrti, nedaleko řeky Vltavy, stála slavná staronová synagoga. Nikde na světě takovou neměli. Vždyť ji pomáhali stavět samotní andělé. Přinesli do Prahy trosky Šalomounova jeruzalémského chrámu a na jejich základech synagoga vyrostla. Pražské židovské školy však rostly moudrostí svých učitelů. Sešli se v nich mudrci nad mudrce, světla Izraele v jeho vyhnanství. A nade všemi jako jasná hvězda zářilo vědění Jehudy Léva ben Bekalela. Pro jeho postavu a velkou učenost se mu říkalo Vysoký rabi. Žil na Vltavském břehu, v domě, nad jehož vchodem byl v kameni vytesán vinný hrozen, znamení potomků velekněze Árona. K rabimu Lévovi se obzvlášť hodil. Vždyť i jeho moudrost se hroznům podobala. Největší a nejsladší zrají u země. A také rabi Lév se nad nikoho nevyvyšoval. Vyznal se v tajných vědách i tajemstvích přírody, psal neobyčejné knihy a přesto se tím nepyšnil. Každému, kdo potřeboval poradit, pomohl a dokonce císař mu rád naslouchal. Rabiho Léva si oblíbil a na oplátku nedopustil, aby Židé v Čechách trpěli. Císařova náklonnost však popouzela jeho rádce. Lévovo vědění ho soužilo víc než zlá nemoc. A když si pomyslel, že se císař s rabínem radí, bledl žárlivostí. Nic víc si nepřál, než aby rabi Lév upadl u panovníka v nemilost. A proto si vymyslel lstivý plán. Jednoho dne předstoupil před císaře a řekl: Mocný vládce, stalo se zvykem, že tví ministři, vojevůdci a knížata pořádají na tvou počest velké hostiny. Všichni ti tak již prokázali svou oddanost, jen Jehuda Lév, tvůj tajný rádce, s pozváním nespěchá. Ani trochu tě nemiluje a jen zneužívá tvou velkomyslnost. Zlý rádce dobře věděl, že rabi Lév nemá ani skvělý palác, ani vybrané kuchaře, kteří by vyhověli císařovým chutím, ale vládce viděl jen jedno. Rabi Lév si ho neváží. Hned si proto rabína zavolal a nařídil mu, aby pro něj do týdne vystrojil hostinu. Když se o císařově rozkazu dověděl rádce, velice se zaradoval. Byl přesvědčen, že rabi Lév je ztracen a netrpělivě počítal dny, které do hostiny zbývaly. V určený den se před domem rabiho Léva shromáždilo množství lidí. Přišli, aby na vlastní oči uviděli císaře, ale v davu se tísnilo i nemálo těch, které vyslal zlý rádce. Chtěli být přitom, až se proti rabínovi i ostatním židům obrátí císařův hněv. A ve svých černých srdcích doufali, že vyplení celou židovskou čtvrť. Konečně na dlažbě zahrčel císařův kočár a za ním následoval dlouhý průvod dvořanů. Rabi Lév vyšel vládci vstříc. Milostivý císaři, uklonil se. Jsem rád, že tě i s tvým dvorem mohu uvítat na hostině. Prosím, následuj mě. Rabi Lév se vydal proti proudu Vltavy a zakrátko panovník spatřil nádherný zámek. Nikdo z jeho poddaných si nevzpomínal, že by ho kdy na tom místě zahlédl. A rádce, který se už těšil ze svého vítězství, jen zalapal po dechu. Pojďte dál, vyzval rabi Lév císaře i jeho doprovod. Připravil jsem takovou hostinu, jakou dosud vládce nikdo nepoctil. Rabbi Löw mluvil pravdu. Zámek, do kterého hosty zavedl, byl celý vystavěn z mramoru. Nábytek byl vyřezán ze vzácného cizokrajného dřeva, parkety pokrývaly silné orientální koberce a všude se blištělo množství předmětů z ryzího zlata a stříbra. Jídelna se slavnostní tabulí byla větší než nejprostornější sál v císařově paláci. Na dlouhém stole ležel sněhobílý ubrus s příbory, jejichž rukojeti byly vykládány drahokamy. A za každou židlí stál služebník v zlatém vyšívaném obleku. Císař byl přijetím nadšen a jeho uznání ještě vzrostlo, když ochutnal první pokrmy. Panovník i jeho dvořané se rozplývali nad jemností jednotlivých chodů, těšili se z nabízených vín a tak jediný, komu nechutnalo, byl rádce. Ať měl v ústech křupavou pečeni nebo sladký zákusek, nejvíce ze všeho cítil hořkost, ale za to kuchaři nemohli. Rádce celou hostinu zarytě mlčel. A každá pochvala, kterou císař Rabimu Lévovi vyslovil, ho bodala víc než hejno komárů. Když pozdě v noci hostina skončila, císař Rabínovi především poděkoval a také všichni dvořané hostiteli blahořečili. Hosté se pak zvedli, aby odjeli do císařova paláce. Ale tu si panovník všiml, že jeho rádce stále sedí na místě. Na co čekáš? Zeptal se ho. Hostina je u konce a ty, který si mě proti rabínovi nejvíc popouzel, teď od něj nechceš odejít? Rádce zakoulel očima, zoufale sebou zavrtěl a nešťastně vyhrkl. Nemohu vstát, jakási síla mě drží na židli. Všichni se tomu podivili a císař požádal rabína o vysvětlení. Věc je prostá, řekl Rabbi Löw. Tento muž ukradl zlatý pohár, ze kterého pil víno. Dokud ho nevrátí, nebude moci zámek opustit. Rádce se ještě jednou pokusil dostat od stolu, ale všechna jeho námaha byla marná. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než aby se ke krádeži přiznal. Ze záhybu svého oděvu vyndal chybějící pohár a jen co ho položil na stůl, kouzlo zmizelo. Rádce rudý studem se postavil a třesoucím se hlasem prosil císaře o odpuštění. Vládce však nenechal nepoctivce ani domluvit. Klič se mi z očí, rozkřikl se na něj. Přesvědčil jsem se, že máš jedovatý jazyk, ale teď vidím, že máš i nenechavé prsty. Zlý rádce odešel se skloněnou hlavou a nikdy víc se už u dvora neukázal. Bloudil světem, přemýšlel, jak si Rabbi Löw pomohl k nádhernému zámku a hlavně přemítal, jak se mu podařilo odhalit krádež poháru. Také císař velice prahnul potom, aby se o obou tajemstvích dověděl víc. A skutečně, netrvalo dlouho a dočkal se vysvětlení. Krátce po hostině u Rabbiho Löwa se v císařově paláci ohlásil posel z jedné hodně vzdálené země. Když ho panovník přijal, dověděl se neuvěřitelnou příhodu. Posel vyprávěl, že jeho král se chystal oslavit jeden zvlášť významný svátek. Pozval na něj mnoho vladařů, princů a princezen. Nechal postavit skvostný mramorový zámek a desítkám kuchařů nařídil, aby připravili nejlepší pokrmy. V určený den se sjeli urození hosté, ale právě když se chystali do zámku vstoupit, stavba se pohnula. Vznesla se vzhůru do oblak a zmizela v dáli, jako když vítr odnese peříčko. Na zítří zámek přiletěl zpět, ale všechna jídla byla snědená a vína vypitá. V tu chvíli císař vše pochopil. Rabbi Löw přenesl zámek svou nadpřirozenou mocí a všechny předměty v něm zaklel, aby se žádný z nich nestratil. Od té doby si císař rabína ještě více vážil a učinil z něj svého nejmilejšího důvěrníka.

0: čumík, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, jsi veselé zvířátko. Chrochta, čumík, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kde se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo, jo.

krůzí mám. Krochtačůvý pašík, kňourek, prasátko a kaneček a bříško, šup sem, šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: básničku.
1: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
1: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

pak je má člověk hledat? Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to.

0: ducha zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: honem, mání honem, mání honem si ho vyndavej.
1: Jo, jo, už to bude.
2: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, odeď by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: duša moja. Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Sekala jsem Vltavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Figy hádanka.
2: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
1: Co to je?
3: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
1: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty by si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
3: Jo, a co?
1: Sluníčko.
3: Je.
1: Sluníčko,
3: pravda. Hojda. Tam já se rád vyhřívám. Mňá.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
2: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
1: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
2: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
1: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
2: To je ona, řekl tiše Egon.
1: Jaká ona?
2: Helenka.
1: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
2: To nic.
1: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
2: Líbí se ti?
1: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
2: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
1: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
2: Odjela na nějakou misi do Afriky.
1: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
2: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

myšáčata. Hlásí se vám vaše internetová kámoška, bleskově rychlá myška Bibi. Dneska si hrál Piggy s Vojtou na Robinsona. Jo. Hugo si totiž čet knížku Robinson Crusoe a Piggy si na toho Robinsona začal hrát a tak se k němu Hugo pak přidal. Robinson to byl takovej statečný námořník, který se jedinej zachránil z lodě, která ztroskotala na pustém ostrově a sám se tam o sebe musel na dlouhou dobu postarat. A taky na ten ostrov občas zajížděli kanibalové. A ty byli fakt nebezpeční. Tak na tohle si Piggy s Hugem hráli. Stavěli si jakože na pustém ostrově dům, aby přežili bouře a liáky. Udělali si ho teda za kanapem. Ale pro ně to v tu chvíli byla fakt Robinsonova chýše. A pak chtěli taky kolem toho domu jako vysázet plot, který by je chránil před lidojedama. A Hugo trval na tom, že ten plot musí mít s opuncií, že Robinson měl taky opunciovej plot a bez opuncií, že se nedá pokračovat. Trochu se přitom kvůli těm opuncím pohádali a já nevím, jak to dopadlo, protože jak jsem nevěděla, co je to ta opuncie, tak jsem je tam nechala a teď tady sedím a hledám opuncii na internetu. Už to asi mám, jo. Opuncie či nopál je rostlina z čeledi kaktusovitých. Jo tak, no, to jsme si pomohli. Opuncie, nopál, čeleď. No, ale jedno je jasný. Hugo chtěl vysadit na obranu proti ostrovním lidojedům kolem domku kaktusy. No tak to konečně chápu. Ale to má asi smůlu. Tady kaktusy úplně snadno nerostou. A za kanapem. Ale o té opunci jsem našla docela zajímavé věci. Začaly se záměrně pěstovat už asi před 9000 lety v suchých a vyprahlejch oblastech Mexika a ve Střední Americe. Jsou velký až 4 metry. Tyjo. Od začátku patřily opuncie do jídelníčku indiánů a proto se opuncii taky jinak říká indiánské fíky. Indiáni říkali opuncím nopaly. Aha, nopal, a jsme doma. No ale zpátky k jezení opuncie. Přidává se třeba do džemů nebo cukrovinek, dokonce se i pije. V džusech a tak. A vyrábí se z ní i sladidlo, ze semen se lisuje olej a když opuncii zbavíte trnů, může sloužit jako krmivo pro dobytek. A když se rozemele, dá se z ní upéct chleba. Ze stonků opuncie se dá vyrobit papír, dřevnatej stonek zase dobře hoří. No teda, ta opuncie se dá zpracovat snad úplně celá nebo co? Musím se zeptat Laskonky, jestli by neuměla udělat nějakou opunciovou mňamku, abych věděla, jak to chutná. Když opunci jedl Robinson, no tak já můžu taky ne. A podle toho, co tu píšou, to chutná trochu jako hruška. No, to jsem teda fakt zvědavá. Jo a teď něco trochu nechutnýho. Doufám, že to unesete. Díky opuncím se totiž získává červený barvivo, který se jmenuje karmín a přidává se do rtěnek a líčidel. Jenže karmín se získává usušením a rozdrcením hmyzu, který právě na opuncích žije a jmenuje se červec nopálový. Seškrábnou je prej z rostlin nožem a pak z nich zvláštním postupem získávají to barvivo. Jo, to je teda něco. To zírám. A ještě tady píšou, že z opuncí se vysazujou ochranný živý ploty. Takže když si ten Robinson kolem svýho příbytku vysázel opuncie, měl postaráno i o hodně dalších užitečných věcí, jak na to tak koukám. Teda, že by zrovna potřeboval tu rtěnku, to asi ne. Na pustým ostrově, no, že jo.
Ale jinak to barvivo, ten karmín, to je teda moc zajímavý. Jestli pak tohle ví zajíc Antonín? Ten je přes ty barvy. Co ho musím zeptat, no? To zíráte, co? Opuncie. Vyhledejte si na netu, jak vypadá, ať můžete machrovat. A já to frčím zařídit s laskonkou a vy mi napište, jestli jste někdy už opuncie ochutnali a jestli vám šmakovali a hlavně mi napište, co vás zajímá, na co se mám mrknout a co mám pro vás zjistit příště. Protože kdo se hodně ptá, ten pak hodně ví. No to je jasný, ne? Mějte se, písklata!

sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop.

vám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žili dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé: ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě a pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká: koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči a už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu, prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka, jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamaráděli dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
1: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
0: Sotva ale doskákali ke statku, čilou Koukalku hned napadlo: Fňukalko, koukej, koukej, ještě není čas na večerní žabí koncert, ještě můžeme doskákat kousek dál, ještě se můžeme kouknout k lesu.
1: Ouvej, už teď mě bolí nohy, nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
0: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá:
1: zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
2: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano. Tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout.
0: Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
1: Koukalko, ty jsi zbabělá, zbabělce nemám ráda. Jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
0: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
1: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
0: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraj velké díže s mlékem.
1: Napij se, je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka.
0: Vždyť není naše, odmítla Koukalka.
1: Je naše, protože jsme ho objevili,
0: měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pili, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven.
1: Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek. Ah, ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu. Utopím se v mléce.
0: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
1: Ahoj, kňourala rozčilená Fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
2: Uklidni se, vzdychla Koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
1: Ale Fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď v takovém strašném okamžiku, nemyslíš?
2: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat. Kvákla zas Koukalka a Fňukalka jen piští.
1: Ty jsi tak umíněná, říkám ti přece, že to nemá smysl a já nikdy nedělám věci, které nemají smysl a proto plavat nebudu. Plavej si sama.
2: Tak dobře, kvákla odevzdaně Koukalka. Ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
1: No, prosím, když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
2: kňourla Fňukalka a už šplhá Koukalce na záda a přitom vzdychá.
1: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
2: Zatím Koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
1: Koukalko, mně se to zdá strašně nudné. Plaveš pořád jen dokola. Vždyť mě se z toho začíná motat hlava. Přestaň, já už to nevydržím.
2: Musíš, řekla Koukalka a Fňukalka kňourá.
1: Koukalko, jak můžeš být tak bezohledná?
2: Dobře, teď tedy budu plavat zas na opačnou stranu. Bez dechu zašeptala Koukalka, ale Fňukalka stejně naříká dál.
1: Koukalko, věř mi, že to není žádná zvláštní změna. Na mou duši, že ne. A ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
2: Zívá Fňukalka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala Koukalka.
1: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
2: pomyslela si Fňukalka a hned dostala na Koukalku zlost.
1: Vydaj. Ne, aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
2: Fňukalka zatřásla Koukalkou a houkla na ní.
1: Vstávej, jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
2: Ne, šeptla Koukalka unaveně.
1: Už ne.
2: A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
1: No, já to vím.
2: A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.
3: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žili dva sousedé a taky velcí kamarádi, Joska Buchta a Józa Bábovka. Jednoho letního dopoledne šel Joska Buchta na poštu, protože tam měl psaní zvané rekomando, což znamená doporučeně, a je to moc důležité psaní. Ovšem, co tak důležitého v tom psaní je, Joska zatím nevěděl, protože si pro něj teprve šel. Před poštou pod lípou stál jeho nejlepší kamarád Józa Bábovka. I on byl na poště kvůli důležitému psaní zvanému rekomando. Hned to řekl Buchtovi a Buchta na to pravil. Víš co, Jozo, počkej chvilku, jen co si já vyzvednu to svoje psaní a pak si obě přečteme společně. Bábovka spokojeně přikývl správně, tak to má být. Vždycky děláme všecko společně, jako dobří kamarádi. Za chvilku tedy Joska Buchta s Jozou Bábovkou ve stínu lípy před poštou společně otevřeli každý svoje psaní zvané rekomando a začetli se do něj. V Buchtově psaní stálo. Váš kamarád Bábovka se tak nadarmo nejmenuje. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako bábovka na míse. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bůh, to jste přece takový náramně svižný člověk. V Bábovkově psaní zase stálo. Váš kamarád Buchta se tak nadarmo nejmenuje Buchta. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako Buchta na pekáči. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bábovko, jste přece takový náramně svižný člověk. Když Buchta s Bábovkou dočetli každý svoje psaní zvané rekomando, chvilku oba mlčeli. Pak jeden kradmo mrkl na druhého a Buchta povídá: tak co? Dobré zprávy? No, ale nic zvláštního, zamumlal Bábovka. Píše mi teta, že se má docela dobře, i když to zase není tak úplně nejlepší. A co ty? Mně zase píše strýček, že se má nějak bídně, ale zas to prý není tak úplně nejhorší, zamumlal Buchta.
2: Takhle si ti dva nejlepší kamarádi poprvé v životě navzájem zaláli. A to po přečtení dopisu zvaného rekomando. Sotva to udělali, stín lípy byl hned temnější a chladnější. Buchta lhal proto, aby nezarmoutil svého kamaráda Bábovku, Bábovka zas proto, aby nezarmoutil Buchtu. Jenomže hned v zápětí vlezla oběma do hlavy myšlenka, jestli na tom, co stojí v dopise zvaném rekomando, není přece jen trocha pravdy. Od té doby byli Jozka Buchta s Jozou Bábovkou společně k vidění stále řidčeji, až to lidem v Jankově začalo vrtat hlavou. A nejvíc Zuzce Knoflík. Té Zuzce, která se kdysi jmenovala Všetečná, ale teď se jmenuje Kroužilová, ovšem nejméně nezáleží, Zuzka je pořád stejná. Pořád má ráda knoflíky a ráda do všeho strká nos. Proto jednou zastavila Bábovku a začala vyzvídat, čím to, že přestal tak zčista jasná kamarádit s Buchtou.
3: Bábovka jí vyprávěl o tom, jak dostal psaní zvané rekomando. Zuzka zamyšleně pokývala hlavou a druhý den zastavila Buchtu. I on jí vyprávěl o psaní zvaném rekomando. No, tak teď už tomu rozumím, zvolala Zuzka. Někdo zlý se rozhodl rozkmotřit dobré kamarády a ono se mu to podařilo. Myslím, že je na čase to spravit. A dala se do přemýšlení. Zuzka Knoflík přemýšlela jeden den, druhý, třetí, až se nakonec ťukla do čela. Už to mám. Tohle dokáží jen moje knoflíky.
4: Prosím tě, a jak? Zeptal se jí manžel Honza Kroužil.
3: Docela jednoduše, Honzo, poslouchej. Každé ráno, přesně v 8, si Jozka Buchta i Joza Bábovka chodí do trafiky pro noviny. Kdysi chodili společně, ale teď chodí každý sám a úplně jinou cestou. Ovšem, u trafiky se musí sejít. A já jim na ty dvě cesty poházím každému spousty knoflíků. Oni je budou sbírat.
4: A co když ne?
3: Zaučil Honza Kroužil. Ale budou, vykřikla Zuzka. Každý v Jankově přece sebere knoflík, když ho vidí ležet na cestě, protože každý ví, že se mi hodí do sbírky.
4: Tak dobře, snad je seberou, zamumlal Honza. Ale co z toho?
3: Víš to, Honzo, nech se překvapit. Zasmála se Zuzka a šla trousit knoflíky na dvě cesty, kterými ráno Joza Bábovka a Jozka Buchta chodili do trafiky pro noviny. Když na zítří ráno vyšel Buchta z domu, uviděl před sebou cestu plnou knoflíků.
4: To bude něco pro Zuzku Knoflík, razenou Všetečnou provdanou Kroužilovou, která si se mnou tuhle tak pěkně povídala o nešťastném psaní zvaném rekomando, pomyslel si Buchta a hned se dal plně do sbírání. Z domu vyšel i Bábovka, také on uviděl před sebou cestu plnou knoflíků a napadlo ho, že je přinese Zuzce Knoflík. Začal sbírat.
3: Tak se ti dva, oba sehnutí v předklonu, blížili k trafice každý z opačné strany. Ani jeden se nedíval nalevo, napravo, dozadu, ani dopředu, tak byli zaujati sbíráním knoflíků. A najednou bum, bác, prásk, přímo před trafikou vrazil Buchta do Bábovky a Bábovka do Buchty. Narazili do sebe hlavami a v tu chvíli se oběma v hlavách pořádně rozsvítilo. Hned se začali navzájem objímat a volali jeden přes druhého:
4: Buchto, Bábovko, kamaráde, proč jsme naletěli tomu zlému psaní plnému zlých slov? Odpust mi, kamaráde.
3: kamaráde. Za chvíli se už neslo po celém Jankově, že Joska Buchta s Jozou Bábovkou jdou zase spolu. A oni nejenže šli spolu, ale oni mířili přímo k Zuzce Knoflík. Každý jí dal pytel knoflíku a povídá:
4: paní Zuzko Kroužilová, rozená, všetečná, že vy jste to na nás narafičila.
3: To se ví, odpověděl za Zuzku Honza Kroužil. A já jen žasnu nad tím, jak pěkně jí to vyšlo. Nikdy bych nevěřil, že obyčejné knoflíky dají dohromady dva staré kamarády.
0: A Zuzka se jen spokojeně chichotá. To já zas na knoflíky věřím. Odjakživa tvrdím, že knoflíky jsou náramně užitečná drobnůstka.

0: rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnič si tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5 mezulánku. 5, protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso? A na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
4: A teď ještě jednou.
3: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl. Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
1: O co?
0: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
1: Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
0: A seš, měl bys trochu sportovat.
1: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Přem vás hrát kopanou.
0: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
1: Jak pak moc? 4.
0: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy. Fík radostně přikývl.
1: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
0: Neumí se přihlásit sám?
1: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
0: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbila Ája. Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli.
2: Prosím, já bych chtěla tohohle pejska přihlásit na závody.
3: Pejska? Vybafl pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák. Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne koňů. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako džbánek slané vody.
2: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle. Však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
0: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
2: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle ps... tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
0: Pán s páskou na rukávě řekl... Jo. No, dobře. No. Potom si fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, divný, víš?
2: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí...
0: Jo. No, dobře, řekl zase pořadatel.
3: No, vyhrát nemůže, to tedy ne. No, ale závodit ho necháme, aby nám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
2: Prosím, fík.
0: Jo, dobře, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
2: Víš co? Napíšeme Fikus, ano?
0: Napsali teda Fikus... A závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte, támhle, no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabalý, že? Ten doběhne tak pozítří. Ale fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali fíka mocně pozbuzovat. Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem fík celý udýchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
4: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec
3: a nabídli mu hrst ovsa, no, jak se to dělá. Fík tomu čichl a řekl:
1: fuj, fuj.
3: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
2: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
3: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
2: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
1: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.
5: O čarovné zahradě. Na kraji vesnice, až vzadu u hájku, co v něm rostou křemenáče a je v něm studánka s velikou zelenou žábou, žije v malé chaloupce Kuba s maminkou. Nemají toho mnoho, ale nemají také hlad. Na dvorku se popelí slepice, vzadu za kůlnou bydlí králíci se svými mladými a z chlívku vykukuje zvědavá, bradatá koza. Život v chaloupce se ubíral poklidně. Všechno šlo dobře a nikomu nic nechybělo. Koza měla každé jaro kůzlátko, někdy i dvě. Králíci byli baňatí a spokojeně stříhali ušima. Slepice vydatně snášely a neobtěžovala je žádná škodná. Chaloupka svítila bíle a čistounce uprostřed malé zahrádky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo přihodit něco špatného. Až jednou, na sklonku léta, se všechno zamotalo. Kuba tomu vůbec nerozuměl. Maminka ráno nevstala z postele a řekla, že je nemocná. No jo, ženské, říkal si Kuba přesně tak, jak to slýchával od pana Stárka z Milířů. Jenže maminka nevstala ani druhý den, ani za týden. A každý den se ptala. Kubo, dal si trávu králíkům? Nasypal si slepicím? Podojil si kozu? A Kubo, nezapomněl si, že musíš nasekat to dříví na zimu? Kuba nebyl líný, to vůbec ne. Jen neměl rád to věčné přikazování. Co se s tou mámou stalo? Nikdy taková nebyla. Vždycky ho nechala na pokoji a práce byla stejně hotová. A ta, kterou udělal on, Kuba, to byla pořádně odvedená práce. Ale teď je to samé musíš a nesmíš. A kdo to má vydržet? Maminka se ale nesmí rozčilovat. To Kuba věděl od pana doktora, který se chodil na maminku dívat. A tak pokaždé odpovídal. Všechno už je hotovo a dřeva už je tolik, že nám vystačí až do příštího léta. Lhal a maminka spokojeně usnula. Paní sousedko, přišel pan Bárta, co pásl ovečky. Nepotřebujete něco? Maminka se usmála a vrtěla hlavou. Děkuji vám, pane sousede, ale mám hodného chlapce. Je už velký a všechno zastane. Pravda, sousedko. Viděl jsem, jak pěkně opravil plot. No, tak já půjdu. A když budete něco potřebovat, dejte vědět. Maminka znovu poděkovala. Přitáhla si k sobě Kubu a hladila ho a laskala. Byla pyšná na svého hocha a byla moc ráda, že není odkázána na cizí pomoc. Kuba byl šťastný, že se panu Bártovi líbí ten opravený plot. Pochvala od chlapa, to je něco jiného, než když ho teď k sobě mačká maminka. A pak se zase všechno změnilo a zamotalo. Jednou, když od nich pan doktor odcházel, zavolal si Kubu a řekl mu, že maminka je už zdravá. A taky ano. Maminka vyskočila z postele a řekla: Kubo, já se tak hrozně těším, až si teď všechno prohlédnu a podívám se, jaký jsi dobrý hospodář. A šla. Maminka šla a nohy se zase už pod ní podlamovaly. Zvířátka hubená a zanedbaná, sláma rozhozená po dvoře, dřevo na zimu skoro žádné. Vrátila se do chaloupky. Proč jsi mi to udělal, Kubo? Proč jsi mi lhal? Řekla takovým strašně smutným hlasem. Já bych tady stejně nezůstal, kdybys umřela. Sotva to Kuba dořekl, zatřásla se země. Zatáhla se obloha. Zvedla se vichřice, prolétla okny i dveřmi do chaloupky. A pak už Kuba nic nevěděl. Ví jen, že chtěl křičet, ale nešlo to. Hrdlo měl stažené, nemohl vydat ani hlásku. Když se probudil, ležel v trávě v nádherné zahradě s čarokrásnými, nevídanými květinami, s ušlechtilými starými stromy, které jakoby se všechny nad ním sklánily a chránili jej, a modravým jezírkem porostlým lekníny. Všechno kolem by bylo skutečně neuvěřitelně kouzelné, kdyby čísi hrozná obrovitá ruka nerozházela všude kolem bezpočet kamenů. Byly všude. Dusily květiny, hyzdily jezírko, bránili koloužkům, aby se mohli dosyta napást. Ohýbali slabší stromy. Kubu až bodlo u srdce z té bezcitnosti. Taková zahrada a tak poničená, přemýšlel. A umínil si, že zahradu od kamenů vyčistí. Hned se do toho také pustil. Jenže zahrada byla veliká. Z jednoho konce si nedohlédl druhého a kamenů bylo moc. Kuba si svlékl košily, zavázal ji u krku a svázal rukávy. Tak získal jakýsi vak, ve kterém kameny nosil. Nevšak dlouho. Kameny byly těžké a tenkou košili brzy roztrhali. Zkusil to tedy s kalhotami. Ty sice vydržely o něco déle, ale nakonec to s nimi dopadlo stejně jako s košilí. Zoufal se už skoro, ale nevzdal se. Přemýšlel, jak to udělat, pot se z něj řinul, ne a ne něco vymyslet. Nešťastně přecházel sem a tam, sešel k jezírku, opláchl si rozpálené čelo a v tom jeho pohled zabloudil na druhou stranu jezírka, až tam, co se pozvolna měnilo v močál, ve kterém bydleli krásní, pestře zbarvení vodní ptáci. Bylo tam rákosí. Kdysi přece někde četl, že se z rákosí dá lecos vyrobit. Jak se pletou košíky, viděl, když byl na prázdninách u princů. Proč by ho neskusil udělat z rákosu? Vydal se ke druhému břehu, ostrým kamenem nařezal rákos, usušil ho na sluníčku a upletl si důkladný koš. Ještě jednou se vrátil a nařezal radši rákos do zásoby. Rozložil ho na slunci, aby ho měl připravený, kdyby první košík nevydržel. A pak už nosil a nosil. Večer uléhal unaven. Spal těžkým spánkem plným zlých snů a ráno se necítil čilejší a silnější než večer. Kameny musel nosit daleko, daleko, až přes brod v řece na druhý břeh, kde z nich pomalu vyrůstala hora. Byla to těžká práce a někdy by Kuba se vším nejradši praštil, ale když se ohlédl na místa, která už vyčistil, skoro až ztrácel dech. Pohled na ten čarokrásný park, plný omamných vůní a zářivých barev, mu dodával sílu. Čím více a déle o zahradu pečoval, tím se mu zdála nádhernější a tím více ji miloval. Když jednou večer ulehl a už téměř usínal, zaslechl hlas. Jsi unaven, Kubo? Vidíš. A přitom to všechno bylo zbytečné. Nemuselo se to stát. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Je snadné mrštět kamenem po květině. Ale jak únavné a těžké je čistit celou zahradu. Stejně těžké je získat si důvěru někoho, kdo nám věřil a koho jsme klamali, Kubo. Kuba vyskočil a pátral ve tmě. Je tam někdo? Je tam někdo? Volal. Byl docela sám. Nikde nikdo. Nejspíše už zdříml a něco se mu zdálo. Ulehl tedy opět do trávy a teď už spal nerušeně až do rána. A ráno zase odnášel kameny a zveleboval zahradu a nosil a nosil. Ale ta slova, co v noci zaslechl, mu nešla z hlavy. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Teď už Kuba chápal, jak mnoho ubližoval mamince. Ale moudrý z toho všeho ještě nebyl, to ne. Nesl snad posté toho dne svůj košík z kameny přes celou zahradu, kolem jezírka, ještě přes brod a už byl skoro u své hory, když tu se najednou nad ním objevil černý stín a stále se přibližoval. Kuba leknutím upustil kameny do trávy na břehu řeky a úplně ztratil řeč.

0: Jak dlouho na něj bude orel čekat? Dovolí mu vůbec, aby vylezl ze svého úkrytu?
1: Teď se bojíš, Kubo.
0: Promluvil k němu strom přesně tím hlasem, jaký slyšel v noci.
1: Ta tvá pravda, kterou si řekl mamince, když si ji viděl naposledy, byla horší než orel a přece ses nebál.
0: Když se Kuba trochu vzpamatoval z leknutí i z překvapení, namítl nesměle.
2: Ale vždyť lhát se taky nemá. Každý ten kámen tady v zahradě je jako jedna moje lež.
1: No tak tedy přemýšlej, Kubo. Líbí se ti má zahrada. Chtěl bys ji vidět bez kamenů a bez orlů?
2: Ano, moc bych to chtěl, vydechl Kuba.
1: A proč?
0: Zašuměl starý strom. Kuba váhal, rozmýšlel se, ale pak to řekl.
2: Protože ji mám rád.
1: Správně, Kubo. Teď už mě nepotřebuješ. Teď už také víš, že i k lidem se máš chovat s láskou. A v lásce není místa pro kameny ani pro zlé orly. Láska ti vždycky správně napoví, jak máš jednat.
0: Chlapče, chlapče! Maminka se skláněla nad postelí a hladila Kubu po čele. To jsem ráda, že se probouzíš. Už jsem o tebe měla strach. Ale pan doktor říkal, že si ještě pár dnů poležíš. Maminka přiložila do kamen a postavila před Kubu hrnek s teplým mlékem.

Anččiny sestřičky. Marcela pořádala dýchánek, když ji tatínek zavolal. Nechala tady všechny panenky v pokoji a jen s Ančkou běžela dolů. Maminka s tatínkem mluvili s nějakým cizím pánem v obývacím pokoji. Když Marcela přiběhla, představil ji tatínek tomu pánovi. Byl to vysoký muž s příjemným, veselým úsměvem jako Ančka. Jestli pak bys mi půjčila Ančku na několik dní? Ptal se. Marcela neodpověděla. Líbil se jí ten hodný pán, ale Ančku přece jen nechtěla ztratit. Já ti slibuju, že dám na ní velký pozor a za týden ti ji zas vrátím. Necháš jí se mnou, Marcelko? Marcela konečně svolila a tak byla Ančka cizím pánem odnesená. Je tady smutno bez Ančky, panenky vzpomínaly každý večer. Stýská se nám po jejím šťastném úsměvu a veselých způsobech, pravili. A tak týden přešel. Ale, pane, po tomto povídání té první noci v dětském pokoji, když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až Marcela odejde, tak toužili už Ančku obejmout. Div ji neumačkali. Jakmile se mohla klidně posadit, zčesala si přízové vlasy, narovnala zástěrku, sáhla si na oči, zdali jí žádné nechybí a zeptala se. A tak co vy jste tady dělali? Řekněte mi všechny novinky. My jsme si hráli a pořádali jako obyčejně čajové dýchánky, odpovídali jedna přes druhou. Ale ty nám musíš povídat o sobě, naše drahá Ančko, tolik si nám tady chyběla. Musíš nám říct, kde jsi byla a co jsi tam dělala. Ale právě v tom spozorovala Ančka, že jedné krejcarové panence chybí ruka. Co se ti to stalo? Soucitně se zeptala a zvedala poraněnou panenku. Ale spadla jsem se stolu a uhodila se o plechového vojáčka včera večer při hře. Ale nic si z toho nedělej, Ančko, odpovídala krejcarová panenka. Povídej nám raději o sobě, měla ses dobře. Neřeknu ani slova, dokud tvá ruka nebude v

pořádku, řekla Ančka. A tak malý Indián běžel pro láhev k lihu. Kde je ta ruka? Otázala se Ančka. Mám ji v kapse, odpověděla krejcarová panenka. Když Ančka přiklížila panence ruku a zabalila ji do hadříku, až klich uschl, pravila. Až vám povím o svém báječném dobrodružství, vím, že budete všechny velmi, velmi šťastné. Div, že se mi samou radostí nerozpárali všechny stehy. Panenky seděly na podlaze kolem Ančky, plechový vojáček měl ruku kolem jejich ramenou. Tedy nejdříve mě dal ten cizí pán do své tašky. Bylo tam trošku dusno, ale já jsem si z toho nic nedělala. Asi jsem usnula, protože mě probudila ruka toho pána, když mě vytahoval z tašky. Dal si mě na koleno a řekl třem pánům, kteří s ním seděli, tak co jí říkáte? Byli jsme ve vlaku a mě moc bavila vyhlídka z okna, takže jsem vůbec nedávala pozor, co si povídali. Potom jsem byla vstrčena zase do tašky. Pak, když jsem byla vytažena, viděla jsem, že jsem ve velkém, čistém, světlém pokoji, kde bylo mnoho, mnoho děvčat, všechna v bílých zástěrkách. Ten cizí pán mě ukázal jinému pánovi a dívkám, které mě svlékly, rozpárali švy a vytáhli vatu. A co si myslíte? Našli mé cukrové srdce, které se mi nerozpustilo, jak jsem myslela. Potom mě položili na stůl a obkreslili na nějakou čistou bílou látku. Pak mě zase vycpali a oblékli. Zůstala jsem v tom velikém čistém světlém pokoji 2 nebo 3 dny a noci a pozorovala jsem, jak mé sestry rostou z kousků látek v hadrové pany, jako jsem já. Tvé sestry, vykřikly panenky překvapeně. Co to znamená, Ančko? To znamená, odpověděla Ančka, že si mě ten cizí pán proto vypůjčil od naší velitelky, aby podle mě mohl dát nadělat spousty takových panenek, jako jsem já. A než jsem opustila ten velký, čistý, bílý pokoj, bylo tam násta hadrových panen, mě tak podobných, že byste mě od nich nebyli rozeznali. Ho, tebe bychom byli rozhodně rozeznali podle tvého šťastného úsměvu, řekla malá Francouzka. Ale všechny moje sestry se zrovna tak usmívají, jako já, odpověděla Ančka. A také mají knoflíkové oči? Tázaly se všechny panenky. Ano, knoflíkové oči také, Ančka odpověděla. Já bych tě poznala podle šatů od ostatních, Ančko, pravila Francouzka. Tvoje šaty jsou 50 let staré, podle těch bych tě rozeznala. Ale mé nové sestřičky mají šaty úplně jako já, protože ten cizí pán jim je dal schválně ušít ze stejné látky, jako mám já. Já vím, podle čeho bychom tě poznali od ostatních hadrových panen, přestože vypadáš docela jako oni, pravil Indián po dlouhém přemýšlení. Jak? Tázala se smíchem Ančka. Sáhli bychom, jestli má cukrové srdíčko. Má-li ta panenka cukrové srdíčko? Ty to ty, Ančko. Ančka se zasmála. Jsem tak ráda, že mě máte tolik rády, ale jsem přesvědčena, že byste mě podle toho stejně nerozeznali od mých nových sestřiček, protože každá hadrová pana má zrovna takové cukrové srdce jako já. A také je na něm nápis miluji tě. A to je stásta nových hadrových panen? Ptali se malé krejsarové panenky. Ano, stásta a všechny se jmenují Ančka. Odpověděla Ančka s radostí. Tak tedy, řekli krejcarové panenky, jsme opravdu na tebe pyšné. A s tebou šťastné. Kamkoliv nějaká nová Ančka přijde,
tam přinese sebou radost a štěstí a spokojenost, které ty sebou přinášíš.

Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno, to jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka, i tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi, proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, kterýmu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prej nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu a nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy děsně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj. Mějte se, myš myšáčí písklata.

Jednou povídá Manka, to jsem dostala chuť na rybu. Když chceš rybu, dostaneš rybu, řekl Runcajs, odskočil si do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec, spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Runcajs už se zvedal, aby Mance došel do Jíčína aspoň pro slanečka, ale v tom se splávek zakejkal a sjel do černé hlubiny. Runcajs zasekl takovou silou, až to zahučelo v bukách. Ja. Když se ale zháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Takový pořádný špunt, vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Runcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se ale voda v rybníčku začala stáčet dokola a točila se pořád rychleji a rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno. Černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Runcajsovi povídá: tak ti na 100 000krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytlhl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Runcajs ho chtěl potěšit, snad nebude tak zlé, když já ti ho tam hned vrátím, ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Wassermánek Volšoveček zatím valem osíchal, bylo ho pořád míň a míň a stěžoval si: Runcajsi, kdybys cítil tu holkost, co cítím já, jestli v tu chvíli nedáš špunt, kam patří, uschnu na mázdlu. Volšoveček vysíchal a vysíchal a trátil se a trátil a nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Runcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, a už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Runcajsovi znova: je mi tu těsno. Copak Hastelman může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl a vrtěl, div škopík nezvrhl. Tady Runcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. No tak Runcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi. Co bys rád, Runcajs, si povídá bednář. Runcajs ukázal stéblo, takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. Nic takovýho tu nemám. Runcajs šel dál a dál, táhl teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník Kastl sudy, měl jich tam pěknou hranici a v každém sudu vězí špunt. Runcajs se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se až ten z nejspodnějšího sudu. Ja, to je ten pravý, povídá si Runcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozběhly rovnou za Runcajsem. Vpředu Runcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlosti jako pivoňka a křičel za Runcajsem: abys taky stloustl jako sud, to bys viděl. Otočil se a šel domů. A Runcajs zatím upaloval předsudy až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou bránou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl: halt nebo střelí! Sudy to notně vylekalo a zarazili před bránou.
Rumcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanón. Dohlavně má zaražený špunt z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Rumcajs přeměřil špunt rákosem a spokojeně povídá, jako bys z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka. A páčí špunt z kanónu. Jenže z okna se díval oficír. Co tam hledáš? Křikl na Rumcajse. Špunt? Povídá Rumcajs a nepřestává dloubat v kanónu. Divo toho, je to nabitý, křikl z okna oficír. No když je to nabitý, tak kudy se s tím míří na rybníček v Řáholci? Zeptal se Rumcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Rumcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl povětří. Rumcajs se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír, a spokojeně šel domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už zdaleka volala: Rumcajsi, tebe tak poslat pro smrt, neseš ten špunt? No já jsem ho přece poslal nejrychlejší cestou, vždyť už tu dávno musí být, bránil se Rumcajs. A Manka zas: když tu má být, tak proč tu není? No sakryš, že mi ten oficer špatně ukázal, vylekal se Rumcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. To je se mnou amen, povzdychl si ve škopíku Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. Haha, to se ale ten oficír pořádně splet, povídá Rumcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpal jí. Do rybníčka se hned začala zbíhat voda. Když byl plný, vylil do něho Rumcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Wassermánek projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil po Rumcajsovi prázdnou škebličkou. Za to, že jsi takový nešikas udící, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to, že jsi tak z gluntu naplavil, co jsi zkazil, dostaneš plomanku libu. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného tříliberního kapříka.

Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Labkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se Permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzý, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu, toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o Permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak?
Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice, pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor. Druhý den Bystrík nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel a ve všeobecném zmatku vynikal Bystrýkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vznikal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili Permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A Permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystrík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť, záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystrík přišel prvně do Permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé Permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystrík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.

Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat. To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko, povídá liška. No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří, překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy. Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala. A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček. To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
1: A teď ještě jednou.
0: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Čas letěl horami jako větrný kůň. Kubíček rostl z kysela a zdravého povětří a než se kdo nadál, byl z něho kluk, jak se patří. Anče mu dala na starost kozu Lízu, husy a králíky. Kuba ho učil se vším si poradit, aby jednou obstál v nelehkém živobytí, jak se na mužského sluší. Ale ze všeho nejraději chodil Kubíček s Hajným do lesa. Hajný mu vyprávěl, jaké to bývalo, když se učil u svého tatínka na Hajného, a Kubíček si svatosvatě umiňoval, že jednou bude taky Hajným. Jednou ráno se Kubíček s Hajným vypravili do Krakonošova na hříbky. Chodili křížem krážem, když tu Kubíček málem šlápl na Krakonošovu sojku. Ležela na mechovém polštáři, hlavičku pod křídlem, ani pírkem nehnula. Kubíček schválně zadupal, aby ji vyplašil. Co pak se to dělá? Spát ve službě? Ale sojka nespala. Dědo, rozplakal se Kubíček. Ona umřela. Tak, tak, pokyvoval Hajný. A lítost mu kolem hrdla šňůrku utáhla. Každý máme na světě svou mírku. A ptačí je hold menší než lidská. Na tom nic nezměníš. Kubíček utřel slzy a vzlikl. Uděláme jí hrobeček. Vyhrábli důlek, vystlali jej mechem a trávou, aby se sojce měkce leželo, a tu stojí vedle nich Krakonoš. Děkuju, že jste se mi o ní postarali, řekl a hlas měl smutkem potažený. Pohladil sojku a v dlaní mu zůstalo sojčí peříčko, jako by se s ním sojka loučila. Krakonošovi ukáplo po veliké slze a vůbec se za to nestydil. Co já si bez ní počnu, povzdychl Krakonoš. Kdo mi teď bude pomáhat? Kubíček si stoupil na špičky, aby vypadal větší, a kurážně řekl. Já bych to zkusil. Než se Hajný vzpamatoval z té troufalosti, Krakonoš se usmál. No, to je, Kubíčku, moc dobrý nápad. Od téhle chvíle jsi mým pomocníkem. Tady ti odevzdávám sojčí peříčko. Když si je dáš za čepici, budeš rozumět řeči ptáků i zvířat. Kubíček poděkoval a hned se ptal. A co mám teď dělat, když jsem teď pomocník? Dobře se dívej a pozorně poslouchej. Sám uvidíš, co je třeba, řekl Krakonoš. A kdybych tě já potřeboval, najdu si tě. Když se Kubíček s Hajným vrátili domů, nebralo vyprávění konce. V Rokytnici už dávno odzvonili poledne a Trautenberg marně čekal na oběd. Vletěl do kuchyně a sakroval, až hrnce na studené plotně poskakovali. Himmeljaudon, Donnerwetterkruzzeis element! Já umírám hlady a čelátka si sněmuje.
3: Sojka, milost pane, Krakonušova sojka umřela,
2: vzlikala Anče a utírala si oči do zástěry.
3: I Krakonuš i chudák obrečel.
4: To bych teda chtěl vidět, jak ten fousatej náfuka brečí, ušklíbl se Trautenberg.
2: Tohle bylo i na Kubu moc. Nevím, co je na lidským zármutku k smíchu, zavrčil, ale to si dal.
4: Co pak je Krakonoš lidský? Rozčilil se Trautenberg. Nemám s tím v jednom kuse samý nepříjemnosti.
3: K nám on lidský je, řekla Anče. I v té smutné chvilce dal tuhle Kubíčkovi sojčí peříčko.
4: To se teda předal,
2: ohrnul nos Trautenberg a Hajný honem spěchla s vysvětlením.
3: S dovolením, milost pane, to není jen tak nějaký peříčko. Kdo je má, rozumí řeči ptáků i zvířat. To řekl sám Krakonoš.
4: O, řeč se mluví a voda teče,
2: odsekl Trautenberg, ale v hlavě se mu začala převalovat špatnost.
4: Půjč mi to peříčko, houkl na Kubíčka.
2: Rád nerad podal Kubíček Trautenbergovi peříčko. Trautenberg je zastrčil za klobouk a už slyší.
3: Trautenberg, milost pán, břicho má jako čbán, vykřikoval vrabec na okení Římse.
4: Taková věc nepatří dítěti do ruky, steká se Trautenberg a už ustrká peříčko do kapsy. Co mi dal Krakonoš, to je moje,
2: křikl Kubíček, vyškubl Trautenbergovi peříčko z ruky. Peříčko nedalo Trautenbergovi spát. Takový poklad, sám císař pán by je zlatem platil. A najednou se mu v hlavě rozsvítilo. Ta sojka přece neměla jen jedno peříčko. Vyskočil z postele, popadl lucernu a už si to štráduje do Krakonošova. Jenže nespal ani Kubíček. Jakmile uslyšel dupat Trautenberga po dvoře, vyklouzl z postele a šup za ním. Ještěže měsíc podřimoval za mraky, co kdyby se Trautenberg ohlédl. Na balvanu velikém jako půl dvora, opřený zády o sněžku, seděl Krakonoš. Pobafával z fajfky a vzpomínal na sojku. Tu slyší podivné zvuky, jako by někdo potmě šátral po cestě. Mávl holí, vyhnal měsíc spoza mraku a vidí, Trautenberg si to šine k sojčímu hrobečku a určitě tam nejde uronit slzičku. No, počkej, pomyslel si Krakonoš. Postavil se za buk a čekal. A to už Trautenberg oběma rukama odhrabával hlínu z hrobečku.
4: V tom se ozval křik a jek a z korun všech stromů se snášejí podivné příšery se sojčími hlavami a sápou se po Trautenbergovi. Pomoc, duchové, křičí Trautenberg. Ani po smrti nenecháš mou sojku na pokoji, zahřímal nad ním Krakonoš.
3: Já, koktá Trautenberg, chtěl jsem se podívat na ten hrobeček,
2: nedořekl. Z houští se vyřítil Kubíček.
3: Lže, lže, křičel na celý les. Chtěl obrat sojku o peříčka, když se mu nedala to svoje.
2: Co zbývalo Trautenbergovi, než se přiznat. Protože se lží si na Krakonoše nikdo nepřijde. A Trautenberg už vůbec ne. Jsi statečný chlapík, pochválil Krakonoš Kubíčka. Dobře jsem si vybral pomocníka. Stáhl z oblohy největší mrak, posadil do něho Kubíčka jako do peřiny a než se Kubíček nadál, byl doma.
5: Kapitola 3. Ze které se dovíte?
6: O podivných mlynářových očích.
5: O útěku Filipka a Dorotky.
6: I o zemi mlýnů.
7: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali, zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední zpozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétaly za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
5: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé Dorotce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
6: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filipek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
7: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filipkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filipek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
5: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
6: Teď nebo nikdy, pravil Filipek.
5: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filipku.
7: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
6: Filipek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
7: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
5: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filipkovi.
7: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr a oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako baletka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozhazené kostky na hraní. Potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. Ba právě naopak, že jí led dělá dobře.
1: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
6: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
1: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
7: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
1: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
7: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
6: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
7: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadaly navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravděpodobně

0: Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když dva obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás. Ty jsi jeden z nás, jmenoval se Mlýn Mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty se zvrátil, vrátil se ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vivat, vivat, vivat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služím celý život. Odnes děti, odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do Černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
1: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
2: Musíme letět na východ,
3: zvolali děti.
0: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: V jedné malé chaloupci žil drvoštěp, který měl dvě malé děti, Jeníčka a Mařenku. Chodil do lesa na dřevo a protože nechtěl děti nechávat doma samotné, brával je s sebou.
1: Jeníček s Mařenkou sbírali v lese do čbánečku jahody a doma si na nich všichni pochutnávali.
0: Jednou se také vypravili s tatínkem do lesa. Přišli na velikou paseku, kde bylo plno velkých červených jahod. Tatínek odešel dále do lesa kácet stromy.
1: A děti sbírali do čbánečků sladké jahody. Za chvíli měli čbánečky plné.
2: Sluníčko pěkně svítilo a Jeníček s Mařenkou si v lese začali hrát na schovávanou. Les byl hustý a hluboký a milé děti ani nespozorovali, že se čím dál více vzdalují od místa, kde tatínek pracoval.
1: Začalo se stmívat a děti volali tatínka. Ten se však neozýval, protože byl daleko.
3: To jsme, Jeníčku, zabloudili. Zůstaneme tady a ráno, až bude světlo, cestu domů najdeme,
2: řekla Mařenka, která byla starší a rozumnější.
1: Jeníček plakal a naříkal, protože se bál.
3: Neboj se, Jeníčku, povídá Mařenka. Vylez na strom a podívej se, zda někde neuvidíš světélko z naší chaloupky.
1: Jeníček se rozhlížel na všechny strany, až v dálce uviděl malinké světélko. Slezl dolů a hned se dali tím směrem.
2: Šli dlouho hustým lesem, až přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka.

0: která byla celá z perníku. Nahlédli oknem do chaloupky a tam uviděli sedět ošklivou starou babu a dětka.
1: Mařenko, já mám hlad, povídá Jeníček. Vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře. A už byl Jeníček na střeše, loupal perníček a házel dolů mařence.
2: Babizna slyšela zvenku šramot a poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neolupuje z chaloupky perníček.
3: Dědek vyšel ven a ptá se, kdo pak to na naší střeše loupá perníček?
0: Ale nikdo, to je jen větříček, tenunkým hláskem odpověděla Mařenka a dědek odešel.
1: Děti se najedli sladkého perníčku a chtělo se jim spát. Lehli si za chaloupkou do trávy a tvrdě usnuli. Když se ráno probudili, tak již sluníčko pěkně hřálo a děti dostali hlad. Jeníček zase vylezl na střechu, aby ulomil kus dobrého perníčku.
2: Babizna znovu poslala dětka, aby se podíval, zda někdo neloupe z chaloupky perníček.
3: Tentokrát však dědek děti uviděl a šel to povědět bábě.
0: Jeníčku, skoč rychle dolů, musíme utéci, volala Mařenka. Slyšela, jak babizna posílá dětka ven, aby děti přivedl, že je za trest zavře do chlívka.
1: Děti se chytili za ruce a utíkali, co jim nohy stačily.
3: Dědek se hnal za nimi, ale protože byl starý a nemotorný, byl kus pozadu.
1: Děti doběhly k poli, kde žena plela len.
0: Paní mámo, prosím vás, ukažte nám cestu domů. Zabloudili jsme a honí nás zlý dědek z perníkové chaloupky.
1: Chtějí nás s babou zavřít do chlívku, že jsme jim ulomili kousek perníčku z jejich chaloupky.
2: Víte co? Dejte se touto cestičkou do lesa, a já dětka nějak zdržím, řekla paní máma.
1: Děti utíkali tím směrem, kam jim hodná žena ukázala.
3: Za chvíli přiběhl dědek celý udýchaný a ptal se, osobo, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Kdo je tady třetí? Jsem tu sama. Pleju len?
0: Odpověděla žena, jakoby mu nerozuměla.
3: Osobo, já se vás ptám, zda jste tudy neviděla děti utíkat.
2: Budeme trhat, až vypleju a uzraje.
3: Osobo, ptám se vás, neviděla jste tudy děti utíkat?
0: Tkát, kde pak? Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len močit.
3: Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás, neviděla jste tudy utíkat dvě děti?
2: Jaké pak smetí? Letos nám vyrostl moc krásný len.
3: Osobo, vy jste snad hlucha. Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Jak pak můžu jen tak stát? Až usušíme, budeme třít a po vytření vochlovat a po vochlování budeme přijít.
3: Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste děti utíkat tudy?
2: Tudy? Žádné dudy neslyším. Až napředeme, budeme soukat a až nasoukáme, budeme tkát pěkné, tenké plátno.
3: Co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy děti utíkat?
2: Prát! Kde pak? Až utkáme, budeme bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, sukně a zástěrky.
3: Osobo, což pak si na uších sedíte? Ptám se vás, vydělali jste tudy utíkat děti?
2: Jo, děti, to jste měla říct hned? Viděla. Utíkali.
3: Kam?
2: Tam tou cestičkou do polí.
0: A ukázala na opačnou stranu, než kam děti poslala.
2: Ty už ale nedohoníte. Utíkali jako závodní koníčci.
3: Dědek se zlobil, nadával a vracel se zpátky za babou do chaloupky.
1: Jeníček s Mařenkou přiběhli domů, skočili tatínkovi kolem krku a všichni byli rádi, že to nakonec tak dobře dopadlo.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci. Lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkli do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a o všem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimoděk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh a tak ulehl do kupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: Dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle. Zvony vyzváněly, zvali do svatosti.

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

0: Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo, foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Ach, jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. Půlnoci se probudil, bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstít, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 tolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže.
1: Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý.
0: Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v záři měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
2: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
2: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan zpozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují tři velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
1: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou.
0: Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vstyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil.
1: Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan.
2: Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín.
0: A šli zase hodný kus cesty dále.
1: Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak.
2: Ne, to není mrak, nýbrž pohoří, nádherné pohoří.
1: Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách.
0: Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes, jen Bůh ví, co si vlastně přitom myslel. Najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl, a nyní jí ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu. Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk. Muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát, začal kdosi tak zhluboka a strašně sténat, že se všichni zvedli, aby se podívali, kdo to je. Muž, který hrál divadlo, šel ke svému divadlu, neboť z toho ty vzliky zaznívaly. Dřevěné loutky ležely v jedné směsici, král a všichni jeho podaní, a to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaš i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalily. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil jsi nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá krásná křídla, řekl Janův kamarád, tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než 100 věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň. To je zlá princezna. Krásná je, to ano. Nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku, každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout 3 věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše.
2: Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat, nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo, a víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. V tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě a její plášť byl utkán z více než tisíce nádherných křídel motýlků, ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák. Pokusím se o to také. Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval, ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek. Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš.
0: Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada.
2: Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš.
0: Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vyjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak oni lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil 2 sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl 2 velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k Veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí, vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený čtyřmi koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřípkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
3: Tak?
0: Škytl kouzelník.
3: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků, to neúhodne. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobytím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
2: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
1: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl.
0: Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné, co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla: dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí.
2: O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček. Zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs.
0: Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan se pěl ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ni ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec

0: nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
1: Ho, třetí věc. Nesmí uhodnout.
0: Houkl čaroděj.
1: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
0: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
1: Mysli na moji hlavu.
0: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami. A starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem, dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král, tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko.

Princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody, a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl: můj čas minul, pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co si měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc. Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

0: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
1: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
0: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
1: Jenže Hihlík se teď často toulá. Já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda. A řekl Ramses, tak naschledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit. Pane profesore, zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal. To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu. Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala po uliční lampa a drmolil. Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím. Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu. Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.

0: Jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou: naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci. V tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Pak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie. Vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesore. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Melony ho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu. A svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje k řepce a jeho hubená dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Meloniho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
1: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý, a funí.
2: Pravda je pravda! A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
2: Sbohem, Lorde Roxtone, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A sbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji. Vrátíte se do Londýna zmoudřelí.
7: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska. Ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
0: Reportér Meloni využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
7: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Óbidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
2: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
5: Mám ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
8: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
4: Raději ještě počkejme.
8: Ty kejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisateli vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
5: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovi instrukce až do puntíku.
8: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
5: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
8: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
4: Že by neviditelný inkoust?
5: Ne, ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
0: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
2: Smím vstoupit?
0: S tím široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachomejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
2: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
2: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholil jí Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to... No, možná, že vyběhaný ten, třeba škrtící hřídelík, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tohle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
2: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vychřice žene.
2: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu. Mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu. A najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek jí nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
2: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak po

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slovenská pohádka Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině, ale byl tak chudý, že neměl mnohdykrát ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jedenkrát, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal.
2: Ty taký a taký, obořil se naň bratr. To by mi ještě scházelo, abych já takového ničemu živil.
1: A jen dořekl, ukázal mu na dveře a vystrčil ho z nich ven. Když jej boháč tak nemilosrdně odbil, šel nebožák, ale nevěděl, kam se obrátit. Hladem sotva nohy vlekl a že neměl ani dostatečného oděvu, třásl se zimou. Boje se domů jíti, aby ženu nezarmoutil, zašel do lesa. Cestou přišel k plané hrušce a našel tam pod ní opadlé pláničky, jež se sbíral a jedl, ač byly tak trpké, až mu zuby vyvstávaly. Byl však i za to Bohu vděčen, neboť byl rád, že je našel. Avšak ten pokrm nezahřál mu žaludek a proto zima jím třásla. Ach, kam jen já se podějí? Já ubohý člověk, naříkal si plný lítosti. Doma není chleba, není ohně, bratr nevyhnal. V té chvíli napadlo mu, že slýchal, na skleněném vrchu, že věčný oheň hoří. Půjdu tam. Hned nebožec si pomyslil, těše se, snad aspoň tam mi dovolí, abych se trochu ohřál, když už nic jiného pro mne na světě není. I šel. A vskutku. Už zdaleka bylo viděti, že na skleněném vrchu hoří veliký oheň a kolem něho, že sedí 12 mužů. Jak je spatřil, zarazil se, nevěda, co o nich jsou děti. I co bych se bál, řekl si. Vždyť jest Pán Bůh se mnou. A už statečně jí stoupal přímo k ohni. Přišel k němu, stanul a poklonil se. Pozdravil o něch 12 mužů, jímž řekl. Dobří lidé, smilujte se nade mnou. Neboť jsem chudobný člověk, nad nímž nikdo se neustrne. I můj bratr mne vyhnal od svého prahu, ač ví, že ani ohně nemám. Dovolte aspoň vy, abych se trochu ohřál při vašem ohni. Všech 12 mužů se na něho podívalo, až konečně jeden z nich mu pravil vážným hlasem. Synu, sedni si mezi nás a ohřej se o některého z nás, jak je ti libo. Chuďas si sedl mezi ně, ohříval se o ně, ale že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Jedna věc však mu byla divna, že pořadě přeměňují si místa. Konečně všichni se vystřídali kolem ohně, až každý opět se ocitl na svém místě, na němž seděl v té chvíli, kdy nebožák nebohá mezi ní přišel. Sotva, že se tak stalo, zdvihl se zprostřed ohně stařec se šedivou bradou a plešivou hlavou, jenž chudákovi takto promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale jdi domů a konečně trochu se i vzmuž. Ale než odejdeš, naber si trochu těch uhlíků, my bez toho všecko bychom spálili. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese. Avšak necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti, jako by samý papír nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Co sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí. Z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. Nevěděl chudobný, co má radostí dělat. Ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jich ani na světě neviděl. I chtěl si je přece přeměřiti, aby věděl, mnoho li jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřici vypůjčit. I rozesmál se bratr. Řka. Cože, ten trhan bude v ní měřit? Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřit. Bratr tomu nevěřil. Aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou a pak ji teprv bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřice odvést, nevšiml si ani, že na smole jeden peníz se přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslel, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil. Zdali mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl ubožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit. Tedy mu všecko raději vyrozprávil. Jak, co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost. Ale přece mladšímu to štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně pracoval, takže si ho všichni lidé vážili, tu staršímu závist ani pospati nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Neboť, co bratrovi se podařilo, může se podařit i mně, řekl si po krátké úvaze. Šel tedy a také přišel na skleněný vrch, kde oheň hoří, a hned, jak viděl o něch 12 mužů, začal se domlouvat. Dobří lidé, popřejte mě chudobnému, abych se při tom vašem ohni také trochu ohřál, neboť zima mne tak zdrobila, že nemohu se ani hýbat. Tu mu odpoví jeden ze 12. Syn, ty jsi zrodil se ve šťastnou hodinu. Máš bohatství dost, ale jsi lakomý a zlý člověk. Proto s námi zde sedět nesmíš. Ale že jsi to přece učinil, náš trest tě nemine. Ohromen leknutím zůstal boháč státi mezi 12, neboť bál se promluvit i slovíčka. Těch 12 začalo zase měnit svá místa. Když jeden vstal, sedl si na místo druhého, ten na místo třetího, a tak to šlo, až všichni se vystřídali a zase každý seděl na svém místě. Tu opět se zdvihne uprostřed ohně onen stařec se šedivou bradou a obracuje se k boháči, praví. Zle se vede lidem zlým. Tvůj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi však zlý člověk a proto mému trestu neujdeš. Po těchto slovech se těch 12 zdvihlo. Jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to šlo kolem, až ten poslední podal ho starci, který zmizel s ním v ohni. Druhý den v dědině hledali boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Jen mladší bratr tušil, kam se asi mohl podít, ale mlčel o tom jako němý.
3: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole Zavřiočka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků, ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole Zavřiočka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole, zavři očka, držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval. Uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole, zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásněji.

0: opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženicha s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit ženicha

0: dům.
1: Po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží ocelaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů. Ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole Zavřiočka. Dobrou noc.

Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři. A také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit všechny komůrky.

0: jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť pytlík probudil trubce, včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško, a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšku.

0: Je, ohříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizí Zubka ohříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá Veverčák Pizí Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Bíla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizí Zubka, vyskočil na větev a volal.
1: Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
2: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizí Zubka a řekl,
2: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náruče. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou.
2: Medvěd zadupal a šel po svém medvědím.
0: Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
2: Měj mě ráda,
1: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
3: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
1: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce. To zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích. Jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu,
1: přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal, nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda, i celé zemanství. A jeho praprasinovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: Když dorazili do bufetu, bylo tam plno, ale panu Fouskovi se přece jen podařilo najít v rohu stůl pro dva. Když si Paddington stoupil na židli, mohl si pohodlně položit packy na stůl. Zatímco šel pan Fousek pro čaj, medvídek se kolem sebe zvědavě rozhlížel. Když viděl, jak všichni kolem něj jedí, uvědomil si, že má hrozný hlad. Na stole ležela půlka nakousané housky, ale jen po ní natáhl packu, přišla servírka a smetla ji do koše.
1: To bys přece nejedl, Milánku, řekla mu přátelsky a poplácala ho po zádech. Vždyť nevíš, kde všude se to válelo.
0: Paddington měl takový hlad, že mu bylo upřímně jedno, kde všude se to válelo, ale byl příliš zdvořilý, než aby něco namítal. Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek a položil na stůl dva kouřící hrnky čaje a talířek naložený zákusky. Co tomu říkáš? Paddingtonovi se zaleskly oči. To vypadá moc pěkně, děkuji, odpověděl a nejistě se zadíval na čaj. Ale pít z hrníčku mi moc nejde. Většinou se mi v něm zasekne hlava, nebo by na něj spadne klobouk a pak to vůbec nechutná dobře.
1: Pan Fousek se zamyslel, tak si raději dej klobouk ke mně, nalij ti čaj na podšálek. V lepších kruzích se to sice nedělá, ale myslím, že pro tentokrát ti to všichni prominou.
0: Paddington si sundal klobouk a opatrně ho položil na stůl a pan Fousek mu mezitím nalil čaj. Medvídek si hladově prohlížel zákusky. Zamlouval se mu zejména veliký dortík s jahodovou marmeládou a krémem, který před něj pan Fousek položil na talíř. Tady máš, Paddingtone, řekl mu. Je mi líto, ale neměli žádný s pomerančovou marmeládou, snad ti bude i tak chutnat.
2: Jsem tak rád, že jsem emigroval, řekl Paddington a natáhl packu po talíři.
0: Myslíte, že bude někomu vadit, když si při jídle stoupnu na stůl? Než mu pan Fousek stačil odpovědět, už stál na stole a pravou packou pevně svíral zákusek. Byl to veliký dortík, ten největší a nejlepkavější, jaký se panu Fouskovi podařilo sehnat, a Paddington ho měl ve vteřině z větší části na Fouskách. Lidé se začali ohlížet a ukazovali si jejich směrem. Pan Fousek zalitoval, že raději nekoupil obyčejný, méně patlavý dortík, ale neměl s medvědími způsoby příliš zkušeností. Zamíchal si čaj a zadíval se z okna, jako by svačil s medvědem na Paddingtonském nádraží každý den. Karle, hlas jeho manželky ho okamžitě vrátil na zem. Karle, co to pro boha tomu nebohému medvídkovi provádíš? No jen se na něj podívej, vždyť je úplně celý od krému a jahod. Pan Fousek zmateně vyskočil. Vypadal, že má hlad, odpověděl chabě. Paní Fousková se obrátila na dceru. Vidíš, takhle to dopadá, když nechám tvého otce 5 minut bez dozoru. Juditka nadšeně zatleskala. Vážně u nás bude bydlet, tatínku? Pokud ano, prohlásila paní Fousková, bude na něj asi muset dohlížet někdo jiný než váš tatínek. Jen se podívej, jak chudák vypadá. Paddington byl natolik zaujatý dortíkem, že vůbec nevnímal, co se kolem děje. Najednou si ale povšiml, že se mluví o něm. Vzhlédl od jídla a zjistil, že vedle paní Fouskové stojí holčička s veselýma modrýma očima a dlouhými světlými vlasy. Vyskočil, aby smekl klobouk, ale v tom spěchu uklouzl po marmeládě, která se nějakým záhadným způsobem dostala na skleněnou desku stolu. Na kratičkou chvíli měl pocit, že se všechno a všichni kolem něj obrátili vzhůru nohama. Divoce kolem sebe máchal packami a potom, než ho kdokoliv stačil zachytit, udělal kotrmelec pospátku a se šplouchnutím dopadl do podšálku s čajem. Protože byl čaj ještě horký, vyskočil ještě rychleji, než do něj dopadl a obratem si stoupil do hrnku pana Fouska. Juditka se smála, až jí tekly slzy. Maminko, ten je tak legrační. Paddington, kterému to nepřipadalo legrační ani trochu, stál ještě pořád s jednou nohou na stole a s druhou v čaji pana Fouska. Všude po obličeji měl veliké bílé fleky od krému a za levým uchem trochu jahodové marmelády. V životě by mě nenapadlo, řekla paní Fousková, že se někdo dokáže takhle zřídit jediným dortíkem. Pan Fousek si odkašlal. Právě zachytil přísný pohled servírky za pultem. Možná, řekl, bychom už měli raději jít. Zkusím sehnat taxík. Popadl Juditčiny věci a vyrazil ze dveří. Paddington opatrně slezl ze stolu na židli. Naposledy se ohlédl po rozpatlaných zbytcích dortíku a seskočil na zem. Juditka ho chytla za tlapku. Pojď, Paddingtone. Vezmeme tě domů a tam si dáš pořádnou horkou koupel. A potom mi můžeš povyprávět o Jižní Americe. Vsadím se, že jsi zažil spousty dobrodružství.
2: Zažil,
0: odpověděl popravdě Paddington.
2: Spousty. Mně se pořád něco děje. Jsem už prostě takový medvěd.
0: Když vyšli z bufetu, stál pan Fousek u taxíku a mával na ně. Řidič se významně podíval na Paddingtona a potom na vnitřek svého krásně čistého auta.
2: Medvědi jsou za příplatek, řekl jim Neverle. A ulepení medvědi stojí ještě jednou tolik.
0: On za to nemůže, že je celý ulepený, pane řidiči, vysvětloval taxikářovi pan Fousek. Právě měl ošklivou nehodu.
2: Řidič zaváhal. No dobrá, nastupte si. Ale ať mi to tu neumaže. Dneska zrovna jsem auto čistil.
0: Rodina se spořádaně naskládala na zadní sedadlo taxíku. Pan a paní Fouskovi seděli s Juditkou vzadu a Paddington stál na vyklápěcím sedátku za řidičem, aby se mohl dívat z okna. Když vyjížděli z nádraží, svítilo slunce a po všem tom příšeří a rámusu vypadal svět barevně a vesele. Minuli skupinku lidí na zastávce autobusu a Paddington zamával. Pár lidí na ně vyvalilo oči a jeden pán zvedl klobouk na pozdrav. Všechno bylo velice přátelské. Po týdnech o samotě v záchranném člunu toho bylo hodně ke koukání. Všude samí lidé, auta a veliké červené autobusy, vůbec ne jako v nejtemnějším Peru. Paddington se díval jedním okem ven, aby mu nic neuniklo, a druhým si důkladně prohlížel pana a paní Fouskovi a Juditku. Pan Fousek byl tlustý a veselý, měl veliký knír a brýle a paní Fousková, která byla také trochu buclatá, vypadala jako zvětšená verze Juditky. Paddington zrovna dospěl k rozhodnutí, že se mu u Fouskových bude líbit, když v tom se otevřelo okénko za řidičem a drsný hlas se zeptal: kam jste to říkali, že chcete odvést? Pan Fousek se naklonil dopředu. Windsorské zahrady číslo 32. Řidič si přiložil ruku k uchu.
2: Neslyším vás, zakřičel.
0: Paddington mu poklepal na rameno.
2: Windsorské zahrady číslo 32,
0: zopakoval. Když řidič uslyšel Paddingtonův hlas, leknutím nadskočil a jen tak, že nenarazil do autobusu.
2: Krém, prohlásil trpce, na mém novém kabátu.
0: Juditka se uchychtla a pan Fousek s paní Fouskovou na sebe významně pohlédli. Pan Fousek se podíval na tachometr. Skoro očekával, že cena vyskočí o dalších 50 pencí.
2: Velice se omlouvám,
0: řekl Paddington. Naklonil se kupředu a pokusil se flek vyčistit druhou packou. Na řidičově kabátu se záhadným způsobem objevily navíc šmouhy od marmelády a několik drobků. Řidič se na Paddingtona dlouze zamračeně zadíval. Paddington pozvedl klobouk a řidič okénko znovu zabouchl.
2: Pro pána,
0: povzdychla si paní Fousková, vážně bychom ho měli vykoupat, jen co ho dostaneme domů, vždyť všechno upatlá. Paddington vypadal zamyšleně. Ne, že by se koupal nerad, ale popravdě mu ani moc nevadilo být od hlavy až k patě od marmelády a krému. Byla by škoda to za sebe všechno tak rychle smít. Ale než stihl celou věc promyslet, taxík zastavil a Fouskovi vystoupili z auta.
2: Paddington pevně popadl kufřík a vydal se za Juditkou nahoru po schodech k velkým zeleným dveřím.
0: Teď se poznáš s paní Ptáčkovou, poučila ho Juditka. Ta se o nás stará. Občas je trochu přísná a brblá si pod fousy, ale nemyslí to zle. Určitě se ti bude líbit.
2: Paddington cítil, jak se mu začínají třást kolena. Rozhlédl se po panu a paní Fouskových, ale ti se zrovna o něčem dohadovali s taxíkářem. Slyšel, jak se z druhé strany dveří blíží kroky.
0: Mně se určitě líbit bude, když to říkáš,
2: poznamenal, když zahlédl svůj odraz v pečlivě vyleštěné schránce na dopisy.
0: Ale budu se líbit já jí.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Pojďme si povídat o jídle, to já mám moc rád.
5: Pospěšte ke stolu, naše mánička pro vás něco chystá.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Že o tom ani nevím.
5: Tak poslouchej.
4: Jsme jedno ucho.

0: Výborně. Pozor, pozor. A teď vařím zase já. Poslouchejte. Chytil táta sojku. Chytila máma taky. Chytil táta, chytila máma, chytili všechny děti. Sojka neuletí.
1: Krmil táta sojku, krmila máma taky. Krmil táta, krmila máma, krmili všechny děti. Sojka neuletí.
2: Já, teď zase já. Zabil táta sojku, škubal táta sojku, kuchal táta sojku, solil táta sojku, pekl táta sojku, krájel táta sojku,
0: jedl táta sojku.
1: Jedla máma taky.
2: Jedl táta.
1: Jedla máma.
2: Jedli všechny děti.
3: Sojka neuletí.
4: Je, brr, to jsou ale k chutě. Baštit sojku. Co takhle dát si v dolky?
2: Já bych si dál.
5: Pekla v dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, házela je horvínkovi otevřeným okýnkem. Hrdinku, ty jsou dobrý, jsou perníkem sypaný, jestliže ti budou chutnat, jsou tam ještě takový.
2: Mňam.
4: To by si zdal, co?
2: Když jsem já šel k mé panence, ona pekla v dolky, já ji prosil o kousíček, ona že jsou horký. Ona vždycky pomalučku i hrdinku odtat, já ji nechtěl odtat díky, až jsem jí dva popat.
4: Jo, je to tak. Hurvínek, velký rváč, přišel k nám pro koláč. Koláč jsme mu nedali, radši jsme ho vyhnali.
1: Tak to vidíte, pakže láska prochází žaludkem. A co vy, Pepo? Dal byste si kašičku?

0: Matilda náš, bábinka naše, uvařili hrnec kaše. Táta chválil.
1: Až se spálil. Ale abych řekl pravdu, paní Kateřino, raději než kaši, bych si dal knedlíky.
0: Eniky, feniky jsou mastný knedlíky. Kdo si je omastil, ať si je sní.
1: No taky, že sním. Mňam, mňam, mňam, mňam. A ještě k tomu zelíčko, kdyby by...

0: Ještě si vybírej, Hurvajs.
1: No co? Já jsem malej bandur, sněcem mísu brambur. Jednu jsem si upek, roztrh jsem si pupek.
0: Tak počkat. A jestli pak víte, jak se taky říkalo bramborám?
1: Brambury.
0: No to taky, ale hlavně erteple.
1: Erteple.

0: Nevadí, bábinko, já už jsem nám baštu připravila.
1: No tě pic.
0: Už je to uděláno, už je to hotovo. Pár vajíček na rendlíček, kousek másla do toho. Pojďte ke stolu.
1: Hurá, jdeš se papat. Ona tu zeplakala, že by ještě papala.
2: No, abych pravdu řekl, taky mi při tom vyprávění vyhládlo.
3: A cože to bude k obědu?
0: Topůrko strouhaný, šindel polejvaný, čtvero na patero, koště na kyselo, na 9 mis, na 4 málo a na 5 nic.
2: No, Máničko, že by se mi zbíhaly zrovna sliny v puse, to se říct nedá. Aspoň trochu toho pivka, kdyby bylo.

0: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
1: To musíš zrovna mě na nos.
0: Rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
1: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
0: Politoval jí Křemílek.
1: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
0: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
1: No, to víš, každý má své trápení.
0: Potěšil jí Křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
2: Můžu, prosím?
1: Jen rečte dál,
0: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá, Vochomůrko, proč ty taky nelítáš? Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s Křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do Křemílka a povídá.
1: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
0: Broukl rozespale Křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen osnu.
1: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
0: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
1: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
0: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
1: No tak, co to vyvádíš?
0: Lekl se Křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
1: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
0: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
1: Tse, takový píďa. A jak ono to křičí.
0: Vochomůrka si to nedal líbit.
1: A je, vy se nestydíte být tak nohatá.
0: Bedla už řekla jen och, och. A byla na omdlení. Křemílek vzal Vochomůrku za ruku.
1: Pojď radši pryč.
0: Když odešli, bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
1: Teda. Tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
0: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
1: Hupky, hupity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
0: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
1: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
0: A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

0: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý, která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po plánce, ale řekla jí až Sojka: já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá Plánka Amálce: že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce: vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupali jako vojáci.
1: Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý.
0: Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl.
1: Proč tu tak stojíš?
0: Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka.
1: Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek.
0: Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na plánce se pohnul sotva list.
1: Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek.
0: Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do plánky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu?
1: Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva.
0: Amálka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl:
1: podívej, ježková, na cestě leží kámen.
0: No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout.
1: A, už nebolí?
0: Ptá se ježková.
1: Bolí.
0: A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá: já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl: ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed,
1: řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o Píchláku,

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kdepak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna. To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetly, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla.

Kočka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá: konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu: pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu: poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Fotbal to je hra. Taťoldův večerníček.
1: Ber ho. Neber ho. Podrž ho. Ale nedrž ho.
0: Nadar. Taťuldo, ty se díváš na televizi.
1: No, asi, vidíš, ne?
2: A nedávají náhodou večerníček.
1: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
0: Ne.
2: Si my dneska žádné nemáme.
1: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
0: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
1: Pozor na něj.
2: Na Horvínka.
0: Proč na mě?
1: Šmanko, to je moula.
2: Horvínek.
1: Co?
2: Že jestli Horvínek.
1: Co je s ním?
2: Jestli je moula.
0: Já?
1: No jo, no.
2: Taky si to myslím. A co vy?
1: Co já?
2: Koukáte na fotbal, že jo?
1: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
2: To se vám nedivím.
0: No baví tě to.
1: No jo, porad. Já, to je něco.
2: Jo. Já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový, nový, jo?
1: Máni, kam to lezeš? Nedejte. Prosím tě, stoupni si někam stranou.
2: Proč?
1: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
2: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo?
1: Uhni.
2: To je teda, to jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím.
1: Uhni.
2: Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ty jeho kamarádi kopají, nechce, že jo?
1: Prosím tě, jak to myslíš?
2: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
1: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
2: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
1: Prosím tě, uhni.
0: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
2: Poštou?
0: No.

0: paní Uhni.
1: Jo?
0: No.
1: A proč?
0: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
1: Hned, už to bude. Hele, Hurvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
2: Máni, to neřeš.
0: Manko, teď nemůžete být chviličku sticha? Co? Co?
1: Co?
0: Máni, Uhni. Stoupni si dál.
1: Už jdu, no.
0: No, konečně. A ty hurvajš taky Uhni.
2: No jo, už jdu.
0: Jakže máš oči, ty nádhero?
1: Já.
0: A s tebou se nebavím, Máni.
1: Tada.
2: Ten ti to nám dal, co?
1: No.
0: Jak to hraješ, ty bambulo?
2: Já nic nehraju.
0: S tebou se nebavím, hurvajš.
2: Tada.
1: Ten ti to nám dal, co?
0: Já se na to nemůžu koukat.
1: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
0: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
1: A tak jo, no.
0: To je konec.
1: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
0: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
1: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
0: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
1: Ano, prosím, ale studeným.
0: Cože?
1: To znám totiž z domova. Bábinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
0: Já ti dám šokem.
1: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak se nenastydnete, pane Spejble.
2: To určitě, taťulda, to určitě.
0: Co, já?
1: Jo.
0: Jo, no.
2: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
1: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
0: Já tady nebudu.
2: Ty, Máni, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše. Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
1: Moje řeč, zapni honem tu televizi.
2: Provedu.
1: Yes, stihli jsme to.
2: Sláva. Ha,
3: ha. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tulamor junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tulamor senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny. Koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tulamora juniora se v časech té silnové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tulamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, to si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou za mlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
5: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý, a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tma promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
3: Ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble.
2: 3 zlatky. A co dál?
3: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
2: Ble, ble, mám sloužit? A bude to nadlouho?
3: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
4: Naparoval se čert.
3: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
3: No, čertu věz. Ale zkusím to s tebou. Tak teda...
2: Tvoj.
5: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
3: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovareše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
5: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
6: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
5: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
7: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kotla.
3: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
5: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
8: Dobrá. Ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
5: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím? Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
3: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
5: Švec se dal schutí do šítí a šlo mu to hbitě. Jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
6: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
5: Čert se snažil pevnou hustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
3: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
5: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
5: Provinile kňoural čert.
3: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
5: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
3: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
5: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho nemě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
5: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
3: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: O, to by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
3: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
5: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré soty. Foky tluče do babuče a pár svočkou na konec.
5: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
9: Ble, ble, ble, ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
5: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
3: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
5: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl, jak listí na osice, jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc, než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
9: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
5: A dál už nemohl promluvit A ani B, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
3: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
5: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
8: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
5: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
3: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
5: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
9: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
7: Ší, svatá pravda.
5: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
10: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
5: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
7: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
9: Ble, ble, ble, to by šlo.
5: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
10: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
5: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
10: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
9: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
10: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
5: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble, ble.
5: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
7: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
5: Zoufala si Šepcová.
3: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
7: Neplivej mi tady jiskry! Pro tvoje způsoby na způsoby se mi připalují lívance.
5: Rozlohnila se tentokrát doopravdy i Šepcová.
3: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
5: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
5: Šefcová dopékala lívance a dala je teplé, vonavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
3: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
5: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Šefce popadl. Ale kdepak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
3: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
7: Ale já ho nechci. Leď už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
3: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
3: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
5: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
5: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřil. Švec se Šefcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo, co živ, neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.
11: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do Podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné, jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům. A tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všecko začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratů a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové, a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři. Ale kteří chtěli být obři, ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.
12: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
13: O tom, jak Mach a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda.

Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šibestrůna, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: kdybyste dovolila, paní Kadnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadnošková zavrtěla hlavou: pane děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadnošková viděla, řekla: to víte, takový pes něco stojí. Žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadnošková kývla hlavou: to vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala: Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem. A jistý pan Kamenec se napil a řekl: tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi: člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla: to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour, ještěže Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby, jinak to skončil určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec na Jonatána rozkřikl: tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce. Co jako si to vlastně představuješ? Za trest nedostaneš 2 dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi: prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla: no jo, to je pravda, jenomže kde máš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl: prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadnoškové. A ze sluchátka se ozvalo: no prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil, a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si ji do kapsy a Mach mu potichu řekl: člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl:
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zapalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloději tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nači zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bychom to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl, Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem, jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva veličí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela, zloději, pomoc, zamkli se v koupelně. A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcují klikou buší na dveře a volají, otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla, Machu, co budeme dělat, co kdybychom ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem. A Mach řekl, tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi, byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová, byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany, co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně může

metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

0: aby za nás všechno udělali trpaslíci.
1: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
0: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
2: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
3: No, já to budeme jasný říct.
2: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
3: Děkujeme.
2: Tak to mějte. Ahoj.
3: Utíkejte, no?
2: Ahoj.

0: kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal,

0: že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
0: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: Kdo to k nám jde tak pozdě?
0: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
2: Nějaký pan Izrty,
0: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: Ale já nikam nechci jít!
0: Zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
3: Ale já nechci, křičel Petřík.
0: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
6: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
5: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
6: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
5: žadonila ovečka.
6: Ale mně se to přece jen nezdá,
5: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
6: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
5: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
6: Beránku, pomoc!
5: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
7: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
5: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
7: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel, Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
5: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
8: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
5: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého. Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No, co to je?
8: No, to je na to,
5: ochotně vysvětloval kanonýr.
8: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
7: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
8: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
5: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
7: Připravit,
5: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
8: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
5: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám. Královíc připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královíc spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi: jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královíc ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul,

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještší kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicu v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zehladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát.
1: Jsem tuze hladová.
0: Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá:
1: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj.
0: Potom běžela napřed a hunatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku.
1: Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bydýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bydýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece, pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná klec, pták ohnivák do zlaté klece náleží. V tom se pták ohnivák probudil, zapískal a hned se strhlo v dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloději?
2: že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohniváka ukradl.
0: Nejsem zloděj, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší královské zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták, ohnivák, nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka, ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
1: Proč jsi mne neposlechl a bral zlatou klec?
0: Hněvala se Liška. Už se proto na mě nehněvej a pověs mi, víš-li o koni zlatohříváku.
1: Vím, jeď za mnou.
0: Tak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
1: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřivák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřivák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřivák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koň zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl? Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze zlatého zámku v Černém moři.
0: Liška Ryška venku v lese na královice čekala a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala.
2: Nehněvej se, Liško Ryško, věru chybil jsem, naposledy mi ještě pomoz.
1: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu.
0: Poté běžela napřed a dělala královicovi cestu.
1: V tomto zámku panuje mořská královna. Má 3 dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a poprosí, aby ti jednu dceru dala za manželku a když ti řekne, aby se sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena.
0: Mořská královna v Líně královice přivítala a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její 3 dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem.
2: Vyber sobě, kterou chceš.
0: Tuhle mi dej.
2: Aha, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka.
0: Královic nemohl té noci starosti spát a jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady a sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat? Dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela.
2: Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje.
0: Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla: jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu? Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň.
1: Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj.
0: Kůň letěl po připravené cestě a liška, ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka.
1: Vidíš, že tě líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka,
0: promluvila k němu liška ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky stála tu druhá pana zlatovláska.
1: Ať tvá pana zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
0: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
3: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
0: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
1: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohnivák?
0: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
1: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
0: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
1: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
0: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a dal za něj ptáka ohniváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřívákem a jeden pán řekl:
3: krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lichší ocas.
0: Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohříváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je.
1: Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš.
0: Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnivákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři. tu viděli, že jejich proutky jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá pana a kuň zlatohřivák a nad ním v kleci pták ohnivák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška Ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá:
4: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
1: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu.
0: Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit. Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát. Dejte semku za rachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád. Takové chamradí ani naši koňové nežerou. Královic vzal kus hrachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohla se poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královi ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned po hlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři. Nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

0: Sloupy se zákony krále Ašóky byly objeveny všechny. První dorazili na tábořiště veverky, krátce po nich světlušky a po světluškách poštolky. K překvapení všech doběhly do tábora ještěrky až jako čtvrté. Podívej se ty, bamberáku, že jsme tu poslední, sepsouval Vavík Sedmihláska, který klusal s protaženou tváří. Esmeraldě se kutálely po tvářích slzy a pofňukávala. Ty nenatahuj, ty poletíš do vody v teplákách se Sedmihlasem, houkl na ní vedoucí družiny. Zkušenému družiníkovi totiž selhal tah s předsunutou dvojicí. Kdykoliv družina luštila nějaký nápis na místě, poslal dopředu Esmeraldu se Sedmihláskem, aby našli další Ašokův sloup, byli nejmladší a nejméně zkušení členové ještěrek. Těžko tedy mohli přispět svou radou k rozšifrování textu. Sloup však najít mohli a také ho vždy našli dříve, než dorazil zbytek jejich družstva. Pařes s textem 5 R.A. O.Q.V. J.A.E. O.A. J.A.G.F. a tak dále našli dokonce bleskově. Viděli totiž, jak se od něho zvedají světlušky, ale neviděli, že na pařezu sedí na schválničci. Jak by je také mohli vidět? Na schválničci jsou přece neviditelní. Esmeralda se Sedmihláskem civěli na nápis a tu jim na schválničci začali našeptávat.
1: Zkuste to vyluštit sami. Vždyť to nic není. Pětka je přece klíč. Zkuste prostě každé páté písmenko před tím, co je v nápise. A nebo každé páté za tím, co je v nápise. Než přiběhne Vavík s družinou, budete to mít hotové. Proslavíte se. Oni si myslí, že když je někdo malý, tak nedokáže vyluštit jednu zašifrovanou řádku. Jen se do toho dejte. Bůh ví, kdy přijdou.
0: Esmeralda se Sedmihláskem si tedy lehli u sloupu, ze kterého se ku podivu, ale my víme proč, linula vůně připáleného kotlíku. Dali se do luštění, ale zabrali se do toho tak, že zapomněli na svou družinu. Ta je přeběhla dva další Ašokovy sloupy, našla sloup s azbukou, ale nenašla dva nejmenší členy družiny. Musela se pro ně vracet a ztratila spoustu času. Nora zkusila získat čas tím, že nevyluštěné šifry rozdělila mezi dvojice světlušek. Malá Mahulena s Hasivkou dostali na zkoušku text, který začínal čistící 5. Kalous a Pérovec dostali za úkol sestavit zákon z přeházených slov napsaných azbukou. A Nora s Vlasatkou, nejzkušenější ze světlušek, si nechali tu zapeklitou morzeovku. Nedávala smysl, ať jí zkoušeli, jak chtěli, a ke všemu je mátla ta chybná osmička. Vavík ovšem docela zřetelně šeptal Aťce, že je tam pár chyb, ale jinak, že je to jasné. To bych rád věděl, v čem to pořád packáme, uvažoval Vlasatka. Především je tam ta špatná osmička, psaná jako tři čárky a tečka. Správný znak pro ní jsou tři čárky a dvě tečky, přemýšlela Nora. Jenže my tu máme tuhle chybu 6x. Podívej se na ty další chyby. 5x je tam tečka, 2 čárky. 2x je tam něco jako obrácené C, tedy tečka, čárka, tečka, čárka. A jednou obrácené Z, 2 tečky, 2 čárky. To přece nemohou být chyby. Tolik chyby radím s Voloďou v šifrách neudělali. My máci, chytil se za hlavu Vlasatka, že to bude obrácená morzovka. Že tečky budou znamenat čárky a čárky budou prostě tečky. V té chvíli se vyřítil hejkal k Radimovu stanu a v ruce mával Ašokovým zákoníkem. 50 bodů mají veverky v kapse, zbadla Nora. Piš, 30 bodů taky není k zahození, vracel jí do života její zástupce. Začal jí diktovat první slovo z převrácené morzeovky. Dávalo naprosto jasný smysl koupání. Pak už to šlo všechno jako na drátkách, jenže kolem také přešel Vavík s čistopisem pro Radima. Byl otrávený, protože 50 bodů uniklo jeho ještěrkám jen o fous. Přibližně o minutu a Esmeraldu se Sedmihláskem hledali pěkných pár minut. Nora s Vlasatkou dokončili svou zasmolenou šifru a vyřítili se na Kalouse. Jak jsi daleko? Ono mi to pořád nedává smysl, omlouval se družinový vtipálek a úplně ztratil smysl pro humor. Pokoušel se sestavit zpřeházená slova, ale žádný zákon mu z toho nevycházel. Kde si vzal tu čárku na E? V textu je přece obyvatele a ne obyvatelé, vyjel na něho Vlasatka. A kde si vzal otazník? Pár minut na to se stavili přesné znění tohoto zákona. Do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. A protože Pérovec mezi tím správně vyluštil další nápis, právě tak jako Mahulena s Hasipkou, získali světlušky aspoň 20 bodů za třetí místo. Na to druhé nebo dokonce první místo chyběl tomuto týmu sestavenému z nejvýznačnějších světových osobností přece jen profesor Bedřich Hrozný, který geniálně rozluštil písmo starých chetitů. Zákonník krále Ašóky byl pak slavnostně vyvěšen na táborové nástěnce a stal se zákonníkem táborovým, zněl takto. Za prvé, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. Za druhé, do cizího stanu se smí vstoupit jen se svolením jeho obyvatele. Za třetí, pitná voda se bere jen ze studánky. Za čtvrté, je zakázáno rozdělávat oheň bez vědomí vedoucího. Za páté, ve stanech se nejí ani nepřechovává jídlo. Za šesté, koupání je dovoleno jen v hodinách stanovených denním řádem, ale pouze za přítomnosti vedoucího a plavčíků. Za sedmé, do kuchyně smí vstoupit během vaření jen vedoucí a kuchaři. Za osmé, je zakázáno vyhlásit poplach nebo volat o pomoc bezdůvodně. A za deváté, každý je povinen dojít až na latrinu i v dešti a v noci.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak, děti, tady to je. Dlouho jsme pochodovali, ale stálo to za námahu. Stromy, travička, mech, kouzelné. Hurvajs, tady postavíme stan. Vybudujeme si nejdřív přístřeší.
3: Budeme budovat.
4: Budujeme. Roztáhni tohle, Máničko. Já ti budu radit, jak je to?
2: No, počkej, když dovolili Mánice jít s námi, tak to ještě neznamená, že jí budeš poroučet a sám nic.
4: Mánička ráda buduje, vidíš, že jo?
3: Moc ráda.
4: Já budu dávat rozum.
2: Kde bys ho vzal, tak najednou. Šupit, ať to lítá. Zapínat, ty sem dej ty kolíky. Máme kolíky? Nebo jsme zase nechali doma?
4: Máme kolíky, taťuldo, na mě je spolech.
2: No, to znám. Kde je hůl?
4: To nevíme, hůl. Hůl nesta Tulda, vidí Máničko.
2: No. Počkej, už vím, kde je.
3: Sláva, slávinečka.
2: Je opřená o nádraží.
4: Je Bůh, víš to určitě?
2: Už si viděl, abych něco nevěděl určitě? Na mě je chlapče spolech.
4: To pozoruju.
2: Moc nepozoruj a to, Žano. Najdeme vhodnou větev, šupity.
4: Maničko, šupity.
2: Šupity, vhodnou větev.
4: Vhodnou větev.
2: Hele, jen hledej sám.
4: Koukám, ale taková větev tu neleží.
2: No to víš, když jsi zapomněl hůl, když se zapomněla hůl u nádraží, tak tu zrovna bude ležet druhá. Musí se rozhlížet.
4: Rozhlížíme se.
2: Hledat.
4: A hledám.
2: A najít.
4: A našel.
2: Jsem s ní.
4: Jenže přirostlá.
2: No tak uříznout.
4: Tím naším nožejčkem, jo, haha.
2: Jo, Hurvajs, takhle se na výlet nechodí. Všechno máš mít sebou. Pořádný nůž.
4: Sekeru.
2: Ano.
4: Pilu.
2: Ano.
4: Hoblík.
2: Ano. Co to plácáš, hoblík? Dost. Hůl není, stan nebude.
4: Za to nádraží stojí pevně, když jsme ho podepřeli holí.
2: Hele, jen se, ne to, pozoruju, že ti příroda nesvědčí. A je tu zrovna taková, jak jsem to říkal, jo, kouzelná. Podívej, ptáček, Máničko, zpívá a buduje si hnízdečko.
3: Kořička létá sadem, buduje si horem pádem, buduje si hnízdo v sadě. Yeah. Asi bude mít i mládě.
2: Slyšíš, Hurvajs?
4: Yeah.
2: To je přístup přírodě, síkořička buduje.
4: Buduje a bombarduje, máš to na kabátě.
2: Yeah. No, sefra, seber mi to nějakým dřívkem. Snad jedinej pták v okolí a strefí se zrovna do mě.
4: Kouzelně, je tady kouzelně. Tati, proč si držeš ty nohy o sebe?
2: Asi zánět žil od toho pochodu. Dělej s tím dřívkem.
4: Jo, od pochodu. Stojíš v mraveništi.
2: To nemůžeš říct hned. Uteč. Já věděl, proč nechávám tu hůl u nádraží. Akorát bychom to postavili nad mraveništěm.
3: Kam to pílí, mraveneček roztomilý? Potřebuje útočiště, buduje si mraveniště.
2: No, to tedy budovat může, ale ne mě v kalhotách. Ale moc hezky přednášíš, Máničko, moc hezky, krásné verše. Hurvajs, dej Mánice koláč, jsou v chlebníku. Dělej za výkon odměnu.
3: Nebesíčka, to nemuselo být.
4: Račte, slečno, podívej. Tohle je plný koláčů.
3: Je.
2: Co je zase?
4: Už tam byly dvě myši.
2: No to je trochu brzy, ne? Mně se to tu zdálo. Samá díra.
3: Jak jsou milé, jak jsou čilé, jak jsou všechny roztomilé naše malé myšičky. Budují si chodbičky.
2: Budují chodbičky v chlebníku. Neřádi. Ale moc pěkně to umíš, Máničko. Moc pěkně. No, pojďte, přeneseme to kousek dál. Tady dle hrome, tady pavučín. Podívejte, že se nevymotám.
3: Já vás vypletu, momentíček.
4: Já už jsem v tom taky visel, no. Tady je to jako na půdě, viď, tatí?
2: No, na sakramensky zanedbaný půdě.
3: Pavouk vyšel na lučinku. Buduje si pavučinku.
2: A nic proti tomu, kdyby zůstal na lučince. Umíš to, Máničko, umíš to. Je to tu stejně krásně.
3: Prosím, velmi krásně, kouzelně.
2: No přesně, kouzelně, kouzelně zrovna ne. Ale až na ty myši, mravence.
4: Jo, taťuldo, ty máš na krku bradavici.
2: Cože?
4: Úplnej pytlíček.
2: Už to držím. No hele, to mi ještě scházelo. Klíště.
4: Kouzelný.
2: Nacucaný, já bych do toho.
3: Zakouslo se pilné klíště, zakousne se taky příště. Jak se snaží, jak se tuží, buduje nám dírku v kůži.
2: No taky buduje, neřád, víte? Já vím, ano, pěkný veršičky, umíš to dobře. Ale kdo to má vydržet? Tady je to opravdu...
4: Povídám, kouzelný.
2: No a nebylo by, kdyby to, tadyhle?
4: Kdyby bylo to, se ví?
2: No ano, taky že jo. Konečně, no prosím, tady kousek dál a je to tu docela... Au, už to mi řekněte, kde se vezmou u lesa. Au, kopřivy! Podívejte, co se mi to udělalo na ruce? To už přestává...
3: Kopřivičky, kopřivy, proč to na nás oškliví? Po těle nám lupeny, vybudují pupeny.
2: No, už vybudovali a pálí to jako čert.
4: Ale jinak je to tu kouzelný, kouzelný, viď, tatí?
2: Nech si to a dej sem ten chleba s máslem, ať se aspoň najíme, když už nic. Opatře, počkej, vybal to, drž to, ať ukaž, co se musí, aby se to nevidělo.
3: Nebesíčka, toto vyletělo.
4: A všechno se to vypláclo akorát máslem dolů.
2: Protože mám ruce od mravenců, nohy od kopřiv.
4: Kabát od cíkorky.
2: Od krejčího. Ostatně nic se nestalo, v přírodě se nemusíme štítit. To se sebere, no hele, hezky takhle. Hrume, co se to nalepilo?
4: Jo, bobky. Překlopilo se to zrovna do bobků.
2: Že to muselo na toho zajíce přijít zrovna tady.
3: Zajíček maličký, hopky, hej, hopky.
2: Máničko, prosím tě, moc hezky to umíš, přestaň. Já už jsem utahanej jako kočka.
3: Naše malá kočička, zelený má očička, buduje si...
2: Ticho, já už nemůžu ani stát.
4: Jo, tatí, do čeho jsi to set?
3: Pásla se kravička u lesa.
2: Mám kote?
5: Divadelní myška. Ten, kdo se aspoň trochu zajímá o přírodu, tak dobře ví, že před zimními měsíci se některá zvířátka umějí pěkně schovat. Ježek se například dovede zahrabat do kupy listí, kde v teple celou zimu prospí. Veverka si celé léto schovává na jedno místo oříšky, aby neměla v zimě hlad. No a malé myšky, ty by nejradši někam pod střechu. A tak nám lezou do sklepa, na půdu, na venkově třeba do stodoly nebo do stohu. Možná to znáte, když někdy na podzim zapomenete na chatě zavírat za sebou venkovní dveře, tak jsou ty myšky schopné vám vlézt třeba do postýlky. Jednoho podzimního odpoledne, kdy už vítr pěkně foukal a dokonce to vypadalo, že bude padat brzy sníh, přemýšlela jedna malá myška, kam by se na zimu schovala. Byla to městská myška. A jak tak běžela po chodníku, všimla si pěkné budovy, ze které právě vycházelo plno lidí. Když ty lidi tu budovu opouštějí, tak to znamená, že tam bude hodně místa pro mě, pomyslela si. Šup a už tam byla. A představte si, že to bylo divadlo. Nemusím vám snad ani říkat, že se tam myšce moc a moc líbilo. No aby ne, bylo to divadlo hudební. Zpívalo a hrálo se tam večer co večer. A každou neděli odpoledne tam bylo představení pro děti. To měla myška nejradši. Našla si hned u první řady malý kouteček a nevynechala ani jednou. Nebylo proto divu, že měla odposlouchané všechny role. Však také někdy po ránu, když v divadle nikdo nebyl, zkusila na jevišti všechno zahrát i zaspívat. Jednou večer před začátkem představení všimla si myška, že v divadle vládne velký neklid. Honem se běžela podívat do zákulisí, co se tam děje. Pan inspicient, to je ten pán, který řídí chod představení, byl celý rozčílený. Brzy se myška dozvěděla, co se stalo. Představitelka hlavní role onemocněla. To je pro každé divadlo moc nepříjemná záležitost. Vedení divadla se v takovém případě musí divákům omlouvat, musí se vracet vstupné a diváci odcházejí smutní domů, protože se nehraje a oni se tolik do divadla těšili. Kde vzít náhradu? Co budeme dělat? Divadlo je vyprodané do posledního místečka. Zoufal si pan ředitel a přecházel za oponou sem a tam. Myška si dodala odvahy, stoupla si před pana ředitele a tichým, nesmělým hláskem povídá: já bych si tu roli dovolila odehrát a odspívat. To představení jsem viděla nejméně 50krát a znám ho celé nazpaměť. Ředitel se podíval na malou myšku a povídá: odehrála, odspívala, jenomže každý herec, každá herečka musí také nějak vypadat. Podívej se na sebe, vždyť vypadáš jako myš.
6: No, když jsem myš, tak nemůžu vypadat jako králík, pomyslela si myška a už viděla, že z té nabídky nic nebude.
7: S tím by šlo něco udělat, pane řediteli,
5: ozval se maskér. To je ten pán, který líčí herce a klidně dovede udělat z mladého třeba dědečka, anebo obráceně. To už jde hůř, ale dělá se to častěji.
7: Dáme jí blond paruku,
5: řekl pan maskér zamyšleně a dal se hned do práce.
7: Byl by tady kostým po Šmudlovi z pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků,
5: řekla pro změnu kostymérka. Paní, která se stará o to, aby herci měli všechny kostýmy čisté, nažehlené, no zkrátka v pořádku. Za 10 minut byla myška oblečená, nalíčená, připravená na představení. Musím ještě dodat, že jí to moc slušelo. Srdíčko jí bušilo, že to snad muselo být slyšet až do 10. řady, ale nedalo se už nic dělat. Opona šla nahoru, představení začalo. No, nebudu vás napínat, myška měla velký úspěch. Dokonce dostala na jeviště kytici růží a to se nestává denně. Myška odehrála potom ještě řadu představení a byla obsazována do různých rolí, ale jenom do jara. Na jaře se všechny myšky vracejí zase do přírody. Možná, že už teď někde v myší díře vzpomíná a vypravuje jiným myškám o svém velkém úspěchu u divadla. Ale nevím, jestli to ostatní myši té malé myšce všechno věří. Vy ale věřte tomu, že tolik nezáleží na tom, jestli je někdo velký nebo malý, hezký nebo ošklivý, ale hlavně na tom, co umí. Někdo postavit dům, někdo třeba řídit nákladák, upéct chleba, uplést svetr, anebo jako malá myška hrát divadlo.

0: láskou rád tě mám. Zlatou láskou rád tě mám. Zlatou láskou rád tě mám.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vydrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vydrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vydrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu.

Jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidrýsek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidrýsek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma seděti a podobně dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám

0: dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze. Vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář spravil: děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery. Všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil: s husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům, řka: také jste 3. 3. husu dal dcerám, zase 3, pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl: hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Ty mi slíbila, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře? Nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl z podlistu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá.
3: Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem,
0: dodal ještě zajíc jedním dechem.
2: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
2: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.

0: V daleké zemi žil mocný král Nazir, který si podrobil mnohá království. Jeho palác byl přeplněn bohatstvím, ale král Nazir stále nebyl spokojen. Toužil po ještě vzácnějších pokladech, ještě krásnějších zrcadlech, ještě lépe utkaných kobercích. Jednou ho navštívil král z daleké země, který tudy projížděl na své cestě za tajemným mořským palácem. Král Nazir byl udiven, že o tomto paláci ještě nikdy neslyšel. Druhý král mu tedy vyprávěl. Mořský palác, králi, je jedním z největších divů světa. Podlahy, stěny, zdi, to vše je vytvořeno z mořské vody. V zahradách rostou divukrásné mořské květiny, prohánějí se v nich mořští koníci. Palác je obehnán 10 zdmi, vytvořenými z různých mořských proudů. Proto je velmi těžké se do něj dostat. Mnoho statečných mužů skončilo v mořských vlnách, když se pokoušelo vstoupit do tohoto paláce. Přesto jsem se i já rozhodl, že musím palác spatřit na vlastní oči. Má dcera Daria cestuje se mnou. Teprve nyní si král Nazir povšiml půvabné dívky stojící opodál. Krásnější tvář ještě nikdy neviděl. Usmyslel si, že se Daria musí stát jeho ženou. Ona bude tím nejvzácnějším pokladem v jeho sbírce. Nabídl jim, aby si u něho odpočinuli, a druhý den se s nimi vydal na cestu k mořskému paláci. Za 3 dny dorazila výprava k zátoce, blízko níž bylo vidět vodní hradby mořského paláce. Princezna Daria byla ohromena jeho krásou a celá se rozechvěla. Ano, právě takový palác vídávala ve svých snech. Slunce již zacházelo za obzor, ale princezna stále odmítala opustit zátoku. Nyní jí připadal palác ještě krásnější. Jakési světlo jim prostupovalo a osvětlovalo všechny klenby a terasy. Král Nazir si dobře všiml jejího okouzlení a nabídl jí, že pokud se stane jeho ženou, nechá pro ní postavit palác ze slonoviny právě tam, kde teď stojí, v přímé blízkosti mořského paláce. Princezna udiveně pohlédla na krále. Představa, že by nemusela mořský palác opustit ani na chvíli, byla pro ní velmi lákavá. Krále Nazira sice příliš nemilovala, ale pokud chtěla navždy zůstat u svého mořského zázraku, neměla jinou možnost. Souhlasila. V den svatby stál již nový palác na mořském břehu a byl navlas stejný jako ten v mořských vlnách. Komnata krále a princezny byla umístěna přímo proti mořskému paláci. O svatební noci ležel král po boku své ženy na svatebním loži a zdál se mu podivný sen. Viděl v něm svoji ženu, jak se blíží k jeho posteli se zlatým lukem a šípem. Upřeně se na něj zadívala a střelila mu šíp rovnou do srdce. Opustil spící princeznu a přikázal služebné, aby nepouštěla Dariu ani na krok, dokud se král neporadí se svými ministry. Ráno se princezna probudila a zjistila, že je v komnatě sama. Služebná přinesla snídani a oznámila jí králův rozkaz, aby prozatím neopouštěla svoji komnatu. Princezna nechápala, ale pokud se mohla dívat na mořský palác, nebylo jí tak smutno. Král Nazir svolal všechny své rádce a vykladače snů, aby mu poradili, co znamená jeho podivný sen. Nejdříve promluvil nejstarší ministr. Nemusíte se zneklidňovat, králi. Ten šíp, který princezna vystřelila, byl jistě šípem lásky. Ostatní se k němu připojili. Pouze jeden z nich tvrdil, že král je ve smrtelném nebezpečí. Tento sen prý dokazuje, že mu princezna nějak usiluje o život. Ostatní rádcové z nenadání změnili názor a připojili se k poslednímu. Doufali, že se tak princezny zbaví a získají opět královu přízeň. Radili mu, že musí princeznu buď vyhnat, nebo nechat zabít. Král zatím odmítl obě možnosti a rozhodl se dál žít se svou ženou. Pověřil stráže, aby mu byli neustále na blízku, a každý den prohledávali celý palác, zda není někde ukrytý zlatý luk. Přes všechna opatření nemohl král na svůj sen zapomenout. Myslel na něj pokaždé, když se s princeznou setkal, když uléhal ke spánku, když se ráno budil, když se s ní procházel podél zátoky. Tento strach nakonec zničil i královu velikou lásku k princezně. Daria cítila, že s králem není něco v pořádku. Byl stále rozmrzelý, nedůvěřivý, uhýbal jejím dotekům. Za chvíli již v paláci nezůstal nikdo, kdo by jí měl rád. Kdyby nebylo obrazu mořského paláce, jistě by už dávno opustila toto nevlídné království. Často sedávala u okna a pozorovala vodní klenby, terasy i věže tajemného paláce. Jedné noci se v zoufalství rozhodla, že se pokusí najít cestu ke svému paláci. Opustila spícího krále, otevřela okno a spustila se po provaze dolů. Král Nazir zaslechl šramot, rozhlédl se po pokoji a když nenašel princeznu, velmi se vyděsil. Domníval se, že odešla pro zlatý luk, kterým ho dnes v noci zabije. Zavolal stráže, aby mu princeznu našli, ať je kdekoliv. Stráže objevili princeznu na břehu moře. Princezna Daria spatřila své pronásledovatele a vrhla se do mořských vln. Raději se utopí, než aby žila celý život jako vězeň u nemilovaného krále. Střílejte, nařídil král. 10 vojáků napnulo luky s otrávenými šípy a vystřelilo. Všech 10 šípů zasáhlo princeznino tělo, které pomalu klesalo ke dnu. V tom okamžiku ji jedna vlna uchopila a odnášela přímo k branám mořského paláce. Daria proplula všemi jeho 10 branami a nakonec jí vlna položila na lůžko v té nejvzdálenější komnatě paláce. Zemdlená princezna upadla do hlubokého spánku. Mezitím král Nazir a jeho vojáci byli již tak posedlí honbou za princeznou, že se za ní vrhli i do mořských vln. Najednou se přihnala jedna obrovská vlna a odnesla je daleko od břehu, kde všichni, včetně krále, utonuli. Když se lidé dozvěděli, že se jejich král utopil a princezna pravděpodobně také nežije, poslali zprávu princezninu otci. Nešťastný král okamžitě přijel do paláce a oplakával svoji milovanou dceru. Stále doufal, že je ještě naživu, že se nějak zachránila v mořském paláci. Vyhlásil, že bohatě odmění každého, komu se podaří dostat k mořskému paláci a najít jeho dceru. Pokud by byla princezna živá, dostane ji za ženu a stane se v této zemi králem. Mnoho udatných princů a odvážných mladíků ze všech koutů světa přicházelo zkusit své štěstí. Někteří plavali, někteří pluli po pramici nebo na loďce. Nikomu se však nepodařilo proplout 10 zdmi, které obklopovaly celý palác, a mnozí z nich se utopili ve vlnách. V nedalekém království žil mladý princ, jehož rod vládl v zemi po mnoho generací až do doby, kdy jejich království uchvátil bohatý král Nazir. Nechal zabít princova otce a samotný princ unikl smrti jen o vlásek. Byl pevně rozhodnut, že svého otce pomstí. Převlékl se za žebráka a vydal se do paláce krále Nazira. Dozvěděl se, že král Nazir je po smrti a že neznámý král hledá svou ztracenou dceru v mořských vlnách. Tyto zprávy ho tak rozrušily, že ulehl na chvíli pod strom a usnul. Zdál se mu zvláštní sen. Ve snu spatřil, jak na mořský břeh přiletěli ptáci z celého světa a zpívali 10 různých melodií. Dříve než odletěli, upustil každý na zem jedno svoje pírko. Pírka spolu vytvořila překrásnou loďku ve tvaru labutě a první vlna ji smetla do moře. Když se princ probudil, hned si vzpomněl na svůj sen a dokonce si zapamatoval i všech 10 ptačích melodií. Co je to asi za znamení? Možná, že právě taková loď by ho mohla dovést ke ztracené princezně. Ohlásil se u krále a oznámil mu, že se pokusí dojet pro jeho dceru. Král si prohlížel prince stále převlečeného za žebráka a nemohl pochopit, kde se v něm vzala taková odvaha. Dlouho se už u nich nikdo nezastavil a tak král nakonec souhlasil. Princ požádal, aby nashromáždili pírka ze všech ptáků v zemi, od těch nejkrásnějších až po ty nejprostší. Z nich si potom udělal loď, se kterou se vydal na moře. Jeho loď ve tvaru labutě se snesla po proudu tak lehce, jako by se ani vody nedotýkala. Král v úžasu hleděl za ujíždějícím mladíkem a přemýšlel o tom, zda takováto loď může překonat všech 10 zdí mořského paláce. Náhle se přihnala mohutná vlna, popadla loďku i s princem, proplula s ním všemi branami paláce a zanechala ho v té nejvzdálenější komnatě nedaleko spící princezny. Princ ještě nikdy nespatřil tak krásnou dívku. Přistoupil k ní a začal jí ošetřovat rány. Vyjmul vždy jeden otrávený šíp z jejího těla, zakryl ránu dlaní a zanotoval jednu z 10 ptačích melodií. Ve chvíli, kdy dospíval poslední melodii, otevřela Daria oči, posadila se a usmála se na svého zachránce. Princ jí pohladil po krásné tváři, vzal jí do náruče a posadil do své loďky s peří. Za chvíli už spolu připlouvali k mořskému břehu. Šťastný král objímal svoji dceru a děkoval princi z celého srdce za její záchranu. Princ odhodil žebrácké šaty a přiznal svůj pravý původ. Zanedlouho se konala svatba. Princ se ujal vlády v zemi a svou ženu velmi miloval, právě tak, jako ona milovala jeho. Říká se také, že vždy jednou v roce se oba vydali na své loďce s peří do mořského paláce a strávili den v té nejvzdálenější komnatě. O čem si tam spolu povídali, to už nikdo neví. Možná o tom, jak je dobré, když má člověk někoho rád.
1: Dobrý večer, děti. Nastal nedělní večer. 7. večer, kdy malý chlapec Hjalmar čekal na Ole Zavřiočka a jeho vyprávění. Včerejší sobotní vyprávění přerušil starý portrét na stěně. Obraz Hjalmarova dědečka. Dnes měl chlapec obavy, jestli se proto Ole neurazil a úzkostlivě ho očekával. Víme, že Ole Zavřiočka přichází až se setměním, když děti už usínají ve svých postýlkách. Přistoupí k ním, lehce jim dýchne za krk a hned jim stěžkne hlava. Ale vůbec to nebolí. Ole Zavřiočka to myslí s dětmi dobře a přeje si jenom, aby byly klidné a tiché, jinak by jim nemohl vyprávět své příběhy. Přichází v kabátku, který se třpití zeleně, rudě i červeně a pod každou paží drží jeden deštník. Na jednom z těch deštníků jsou obrázky, ten otevírá nad hodnými dětmi a těm se pak celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. Na druhém deštníku není vůbec nic a ten Ole rozevře nad neposlušnými dětmi, které nedovedou dobře spát a když se ráno probouzejí, nepamatují si ze snu ani to nejmenší. Po sedmé vkročil Ole Zavřiočka do Hjalmarovy jizby a usedl na pelest jeho postýlky. Pak rozevřel obrázkový deštník a v jizbě s ním byl hned i nedělní příběh.

0: Dobrý večer, pozdravil Ole. Chlapec mu odpověděl na pozdrav, ale pak hned přiskočil k pradědečkovu portrétu a obrátil jej obličejem ke stěně, aby jim zase neskákal do řeči jako včera. Tak už začni vypravovat, prosil Hjalmar. Vypravuj třeba o domýšlivé látací jehle, nebo o kohoutí kůstce, která se dvořila kůstce slepičí, nebo o pěti zelených hrášcích, které přebývaly v jednom lusku.
1: Ne,
0: řekl Ole, zavři očka. Dnes nebudu vyprávět o pěti zelených hrášcích, ale jenom o jednom. O jednom jediném zeleném hrášku.

Byl jednou jeden princ a chtěl se oženit. Ale chtěl si vzít za ženu jen opravdovou princeznu. Sjezdil celý svět, aby takovou našel, ale u každé se vždycky objevilo něco, co nebylo docela v pořádku. A tak se pokaždé vracel zpátky domů smutný, protože po opravdové princezně velice toužil. Až jednou večer se stalo něco neobvyklého. Byl tehdy hrozný nečas. Blízkalo se a hřmělo, lilo jako z konve, bylo příšerné počasí. A tu někdo zaklepal na zámeckou bránu. Starý král obul boty a šel otevřít. Před branou stála princezna. Ale pro pána, jak ona to v tom nečase vypadala, voda jí stékala po šatech, kapala z vlasů a vytékala i ze špiček střevíců, ale říkala, že je opravdová princezna. Trvala na tom.

Stará královna si noční návštěvu zamyšleně prohlížela. Inu, však my už se dozvíme, jestli jsi princezna nebo ne. My už se dozvíme, co a jak. Říkala si pro sebe, ale nahlas ani slovo. Šla do ložnice, sebrala z postele všechny perliny a žíněnky a na samé dno postele položila malý hrášek. Pak vzala 20 žíněnek, ustlala je na hrášek a na žíněnky narovnala ještě 20 peřin s prachovým kajčím peřím. A do té postele pak princeznu uložila. Ale všechno to pohodlí nedokázalo princezničku uspat. Stále měla před očima tvář mladého prince, který se na ní zářivě usmál, když vešla do zámku. Ten úsměv ji znepokojoval a odháněl od ní spánek. Rovnala si všelijak pološtáře, aby rychleji usnula, když tu cvrnk. Na zem se skutálel maličký hrášek. Princeznu nenapadlo, že jej tam nastražila stará královna. Myslela, že se tam dostal náhodou a bránil jejímu spánku. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo. Hrozně špatně, zanaříkala. Pod peřinami ležel maličký hrášek a tak mě tlačil, že jsem nemohla usnout. Je to opravdová princezna, zašeptala stará královna králi. Je opravdová, když ucítila pod 20 žíněnkami a 20 prachovými peřinami hrášek, tak jemnou pleť nemůže mít nikdo jiný než princezna. A mladý princ si ji vzal za ženu a hrášek se dostal do muzea, kde je ještě dnes vidět, jestli se ovšem neztratil.

0: Skončila neděle, Ole zavři očka, tiše prošel dveřmi Hjalmarovy jizby a zmizel v noční tmě, protože skončil sedmý den jeho vyprávění, příběh nedělní. A neděle je přece sedmý den v týdnu. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami.
3: Vítejte, sousede,
2: vykřikla překvapeně liška, chytroliška. Co pak nám nesete?
3: Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných.
2: Liška chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál.
3: Vás něco trápí, tak ven s tím, sousede.
2: Hřib vzdychl. Mám velikou starost, a protože vy, liško chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy.
3: Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš,
2: jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese?
3: Muchomůrky, říkáte, podivila se chytroliška.
2: Přesně tak,
3: přikývl hřib.
2: Tak je vyžeňte,
3: navrhla opatrně chytroliška.
2: Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům.
3: Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno.
2: Nadchla se liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka.
3: Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou.
2: Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení. Vyštěkla chytroliška, které začínala docházet trpělivost.
3: Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám.
2: Liška se už klíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod.
3: Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo.
2: A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte s muchomůrkami trápení.
3: Mám snad pomlouvat, vylekal se Strakoš.
2: Proč pomlouvat? Pozdvihla chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu. Nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko.
3: Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustili. Plán by možná vyšel, kdyby lišky, známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryzcům, potom k holubinkám, kustřebkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od Strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky anebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému Strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liják, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib Strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelský hrad lišky chytrolišky raději vyvaruje.
4: Mami, smím jít ven šplhat? Poprosila Moja. Můžeš, odpověděla jí Kidživu, ale tatu půjde s tebou. Takže žádné velké stromy, vlastně vůbec žádné stromy, běžte dozadu na ty velké keře. Moja protáhla obličej, ale poslechla. A jak tak s bráškou lezla po keřích, najednou uviděla, že z nejhustších větví se něco zalesklo. To se mi asi zdálo.

0: Opravdu, nad nimi se cosi třpitilo. Když se podívali lépe, viděli, že je to zlatý řetízek. Visel pod ledabile naházenými klacíky. Vážně, vydechla Moja a v zápětí si všimla, že mezi klacíky se toho třpití ještě víc. Poklad, celý poklad. Rychle k němu začali šplhat. Moja byla zkušenější, ale v hustém větroví se jí lezlo hůř než jejímu drobnému bráškovi. A tak se na dosah pokladu dostali oba současně. Jenže co to? Už se po pokladu natahovali, když v tom se ozvalo strašlivé syčení a před nimi se naraz objevilo 6 strašidelných hlav. Měli velikánské oči s oranžovými duhovkami a doširoka otevírali zobákovité tlamy. Tatu vytřeštil oči a pustil se větví. Jen co se z nich vymotal, rychle slezl dolů a upaloval, co mu síly stačily. A Moja, ta jakoby skamenila. Ale jakmile se zpamatovala, pelášila za bráškou. Zastavili se až u velkých šplhacích stromů. Co to bylo? Fňuknul tatu. Já nevím, sotva popadala dech Moja. Něco ten poklad hlídá. Nic bych za to nedala, že to je 6hlavá sáň. Sáň? Polekal se tatu. Nebo mládě 6hlavé saně. Uvědomila si Moja, že na dospělou sáň to bylo asi trochu malé. Nejlepší bude, když se zeptáme našich. Kousek od šplhacích stromů našli Šindu a o překotí začali vyprávět, co zažili. Šinda zvedla oči sloup. Nejenže jí děti ruší od jídla, ale co všechno si ještě nevymyslí. Poklad říkáte a hlídá ho sáň? Nesmysl.
1: Vážně teto, nedala se Moja. Je tam poklad a jestli ho nehlídá sáň nebo její mládě, no tak co to teda je?
0: Šinda chtěla mít pokoj a tak řekla. Jsou to rarášci a přemůžete je jedině tak, že na ně hodíte třeba, rozhledla se kolem, třeba síť upletenou z pavoučích vláken. A nikomu nesmíte říct ani slovo.
1: Moja a tatu nejdřív váhali, ale nakonec se rozhodli, že když už se jim poštěstilo najít poklad, pokusí se ho raráškům odnést. Každé ráno, dokud ještě ležela rosa, pobíhali po výběhu, sundávali z keřů a trav pavučiny a pečlivě je ukládali do své skrýše. Po nějaké době jich konečně měli dost, aby z nich dokázali uplést síť a mohli se vydat přemoci rarášky. Ale nebylo to jen tak. Jeden den neměl dost odvahy tatu a druhý den váhala Moja. Zápolit se rarášky u jejich poklad, to chce velkou kuráž. Až třetí den se za vzájemného povzbuzování vydali se síti z pavoučích vláken k pokladu. Potichonku začali lézt nahoru, jenže hned o první větve se jim jejich síť roztrhala. Nevrátíme se, špitnul tatu. Moja zaváhala. Nejradši by také nechala poklad pokladem a vrátila se domů. Ale pak zavrtěla hlavou a lezli dál. Když uviděli lesknoucí se poklad, zbýval z jejich sítě už jen cár. Počkej tady, zašeptala Moja. Zkusím ji hodit aspoň na jednoho raráška, abychom viděli, co to s ním udělá. Tvářila se statečně, ale byla v ní malá dušička. Chvilku zhluboka oddychovala, potom sebrala zbytky odvahy a co nejrychleji vylezla nad rarášky. Byly mnohem větší než minule. Tvářili se bojovněji a syčeli hlasitěji a výhružněji. Pryč, je-li vám život milý, ztraťte se! Moja po nich mrskla zbytkem sítě a dala se na útěk. Koutkem oka však ještě stačila zahlédnout, že jakmile na jednoho z nich síť dopadla, vůbec nic se nestalo. Já jsem říkala, že to je mladá sáň, prohlásila Moja, když s bráškou doběhli ke šplhacím stromům. A pořádně vyrostla. Co budeme dělat teď? Zeptal se tatu a zjevně si přál slyšet, že toho nenechají. Moja se zamyslela a řekla. No, myslím, že bychom se měli poradit s tátou. Ten nám určitě pomůže. Richard je mlčky poslouchal a když mu to všechno dopověděli, zabručel. Ta zlomyslná Šinda. Tak pojďte, Já se s vámi na ten raráščí poklad podívám.
0: Zatímco moja a tatu čekali dole, Richard za hlasitého praskání větví a ještě hlasitějšího syčení 6 strašidelných hlav lezl k pokladu. Za chvíli se vrátil a ze široka se usmíval.
1: Div, že se mě neschodil i s hnízdem, ale naštěstí to dobře dopadlo.
0: S hnízdem? S jakým hnízdem? A koho? Těch saní je tam víc?
1: Udiveně se vyptávala moja.
0: Tatu jen mlčky valil oči. Že je ten táta odvážný?
1: Pojďte si někam sednout, ať tady dál nerušíme a tam vám to všechno povím, řekl Richard a všichni, tentokrát už pěkně zvolna, se vydali k pavilonu.
0: Tam jim Richard pověděl, že v křoví si před rokem postavila hnízdo straka zlodějka a nanosila si do něj lesklé předměty, které kradla návštěvníkům zoologické zahrady. Po ní se letos ve hnízdě usadili sovy a teď mě vychovávají svá mláďata. Ta sice vypadají strašidelně, ale sama měla z moji a tatu a hrozný strach.
1: Takže to není sáň? Trochu zklamaně se zeptala moja.
0: Ani rarášci? Dodal tatu.
1: Uznávám, usmál se Richard, že ta soví mláďata vypadají docela strašidelně.
0: Máte oba odvahy na rozdávání. A vyznamenali jste se. Až vyletí z hnízda, vrátíme, co straka nakradla. Teď se běžte omluvit pavoukům, že jste jim ničili sítě. Víte, co jim dali práce? A já si to zatím půjdu vyřídit se Šindou.

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. No, to jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. A když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
1: Zívl
0: Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Jednou večer Křemílek povídá.
4: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
3: A Vochomůrka honem řekl,
4: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
3: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
4: Co je? O, co by bylo?
3: Dopálil se vochomůrka.
4: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
3: Zabručel Ježek a překulil se z vochomůrkovy postele rovnou do křemílkovy.
4: A kde teď budu spát já?
3: Staral se křemílek.
4: Třeba se mnou.
3: Řekl Ježek a udělal pro křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
4: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
3: Vylezl z pod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.